0: Rock slaví narozeniny.
1: Halo, halo, tady je Poli a Insania. 15 let, tak to už můžete poslouchat mládeži nepřístupnou hudbu. A my vám s Insánií přejeme, ať jste tu do stovky. A čistý frekvence. Nazdár.
0: Díky za přání a volume doprava. Rádio Čas Rock. Nejsme jen rádio. Jsme Čas Rock.

Některé věci nestárnou, ty prostě zrají. Já jsem Vrána Roková a každou středu pro vás na rádiu Čas Rock otevírám hudební archiv, který nikoho nenechá v klidu. Oslavíme narozeniny rockových pecek, co hýbali světem. Každý měsíc jedna dekáda. Od neonových osmdesátek přes syrové devadesátky až po ty nejčerstvější riffy dneška. Tak nezapomeňte, středa slavit je třeba.

0: dál nemusíš hledat.
1: Tady jsteš správně. Čas rok na tvrdo. Pro všechny, kterým v žilách koluje metalová krev.
0: Žádné kompromisy, žádné hranice. Rádio Čas rok na tvrdo.
1: Metal, jak ho máš rád. Poslouchej nás i na play.cz.
2: Poslech může způsobit nekontrolovatelné mlácení.

rok. I v létě hrajeme pravou rockovou muziku.

hvězda na rádiu Čas Rock. Každý den rozdáváme lístky na ty největší akce. Tento týden hrajeme Olupeny na Amon Amart, Beats in Black, Vezuv Fest a kupu dalších. Od rána poslouchej, lov výherní větu a odpoledne volej. Řekni

0: Buďte zdraví, rockeři a rockerky. Tady je Baboš a tady je další díl pravidelného povídání zvaného Backstage. Součástí Backstage je kromě pokecu samozřejmě i host, případně hosté. Co se týká tohohle dílu, tak dneska jsem opět sáhl do celkem rozsáhlého týmu Rádia Čas Rock a televize Rebel a vítám tady Ivoše Rašku.
1: Ahoj.
0: Ahoj, zdravím tě.
1: Zdravím tebe i posluchače, případně diváky.
0: Tak, Ivo, já čas od času si tady některého z kolegů pozvu, ať už je to třeba Metalmania nebo Backstage. S tebou jsem to ještě neudělal, ale vždycky, když to tak udělám, tak se začnu, já začnu o sobě mluvit, že jsem takový ten doyen toho rádia a té televize, který tady je už od prvopočátku, tak si toho hosta tak trošku vyspovídám. Jak už je to dlouho, co ty jsi členem, bavme se o rádiu, členem Rádia Čas Rock. To existuje letos 15 let.
1: No, část toho té doby už jsem tady taky vlastně. Pokud si dobře vzpomínám, tak já jsem tady do rádia přišel v roce 2018. Tehdy běžela v rádiu anonce, taková zpráva pro všechny posluchače, s výzvou, jestli se mezi nimi nenajde nějaký rockový hlas. Nějaký člověk, který by se přidal do tady k té úžasné party a stal se součástí moderátorské skupinky. No a na ten popud jsem se přihlásil, poslal jsem svůj životopis, taky jsem poslal vlastně ukázku svého hlasu, kterou jsem si nahrál na telefon. No a asi dva týdny poté se ozvala Hanka Utratová, která si mě tady pozvala. Absolvoval jsem několik hlasových zkoušek, párkrát jsem si vyzkoušel vysílání na nečisto, no a následně jsem nastoupil jako víkendový moderátor.
0: Super, vystřílel jsi mi okamžitě otázku číslo dvě, co tě k tomu vedlo být moderátor, protože jsi to celé krásně popsal, ale nicméně, já u tohohle z toho zůstanu, protože co tě povede k tomu, ano, budu se živit hubou? Jo? To člověk nemůže to dělat každý. Co si budeme vykládat, jo?
1: No to asi ne, no. Já
0: a ty si navíc, skočím ti do řeči, a ty si navíc přišel z prostředí, kde jsi se tou hubou neživil.
1: No to vůbec.
0: No, přesně tak.
1: Ono to souvisí tak trošičku s mojí povahou, já nejsem takový extrovert, spíš jsem člověk uzavřený a jako nemám úplně jako nejraději nějaké davy a upřené pohledy na mě. Takže jsem takový plachý člověk, ale na druhou stranu vzpomněl jsem si, a to možná až v momentě, když jsem přišel do rádia, že když mi bylo takových 10-12 let, tak už jsem si doma hrál s dvojčetem tehdy, s kazeťákem, pouštěl jsem si muziku a představoval jsem si, že jsem buď to nějaký DJ na diskotéce, a nebo moderátor v rádiu. Takže jsem každou písničku okomentoval, přivítal se s posluchači, něco jsem zajímavého k té muzice řekl. A vlastně až potom zpětně, když jsem tady byl ve studiu, seděl jsem za mikrofonem, tak mi došlo, že vlastně to bylo něco, k čemu jsem tíhl už dřív. Akorát jsem nikdy nenašel ani tu odvahu, ani jsem si to nedokázal představit, že bych jako ve skutečnosti mohl být tím moderátorem.
0: Dokopala tě k tomu třeba tvoje paní, protože co si budeme vykládat, tvoje žena je taky z toho showbiznisu, taky se v tom pohybuje. Měla v tom třeba prsty, protože o tobě, nevím, jestli to je pravda, ale jako třeba, když jsem se s ní o tom bavil, tak ty seš takový jako free, pohoda, a že než se jako třeba rozhejbeš, tak prostě uplyne nějaká doba.
1: Ano, přesah vlivu mé ženy je opravdu široký. A vidím, že ty možná víš více než já sám. Protože ona je opravdu upovídaná, také co říkáš, nebo zmiňuješ ten vztah showbiznesu, tak je to vlastně asistentka kouzelníka.
0: Ano.
1: Takže možná i tím mě částečně svého času okouzlila a okouzluje samozřejmě do dneška. A taky mě popohnala k tomu. To máš asi jako pravdu, že mě jako tak pošťouchla, protože když jsem hovořil o tom, že jsem to CVčko a ten hlasový záznam poslal do rádia, tak to bylo opravdu v poslední možný den.
0: Jo, takhle, aha.
1: A ona říkala, jako fakt máš poslední šanci tohleto zkusit, jako pokud to neuděláš, tak nikdy nebudeš vědět, jestli to byl správný krok nebo ne. No a udělal jsem dobře, že jsem ji poslechl.
0: Aktuálně po těch, jestli to dobře počítám, 8 letech, si součástí, jak se tomu říká, prime timeu, což znamená hlavní vysílací čas. Teď to bude taková, mně se na tu otázku taky blbě odpovídá, když se mě na to někdo zeptá, ale co to chce, aby se člověk vypracoval, řekněme, z toho víkendového moderátora k tomu prime timeu. Já to řeknu nejdříve za sebe, protože já jsem měl vždycky takovou zdravou soutěž vnitřně, že i když jsme všichni kolegové, tak jsem vždycky měl takovou tu chuť jako dokázat, aby ti lidi řekli, to a ten zbavo, že nejlepší. Měl jsi něco takového, nebo jak to je? Jak na sobě? No,
1: jak říkáš, každý má trošičku asi jinou cestu, nebo jiný styl té práce. No. A Já jako asi čerpám nebo těžím z toho, že si dělám důkladnou přípravu. Já se na každé vysílání opravdu jako připravuji, takže dopředu už mám takovou představu, co a jakým způsobem řeknu, o čem se budu bavit, aby to bylo i zajímavé pro ty posluchače. A možná to je ta cesta, která jako by mě dostala na ten pomyslný vrchol.
0: Jasně, OK, teď v současnosti nebudu...
1: Prostě mě to baví pořád, jako jo, někdo ano. Třeba tvrdí, že chodí do práce, do zaměstnání a podobně, ale já pořád můžu tvrdit, že chodím do rádia a dělám práci, která mě opravdu jako baví. Za ten život jsem prošel různými zaměstnáními.
0: Něco bylo zaměstnání, ale tohle není.
1: No, tohle ne, tohle je jako fakt jako stále, pořád jako zábava, není to z donucení, je to věc, která mě baví a proto ji dělám rád. A možná to je o tom přístupu právě.
0: No to není nic jiného říct než amen, jako to je krásně řečeno.
1: Jako znamená tohle, ano.
0: No, to jsi šťastný člověk, že ti to prostě baví, jo? Ale to jsme na tom podobně nebo stejně v podstatě.

0: Teď si trošičku jakože řekněme pracovně pokřiven, protože musíš poslouchat i to, co nechceš, že jo? Ale co si poslechne Ivo Raška, když chce mít klid, když je nasraný, nebo já nevím, prostě z čehohle důvodu?
1: Ano, to asi bude znít jako kliše, já jako opravdu poslouchám téměř všechno.
0: Ano.
1: Kromě dechovky a některých takových uskupení, které jako opravdu nemusím. Je pravda, že té rockové a metalové muziky někdy už bývám trochu přesycen.
0: Taky se ti to stalo tady tohle?
1: Posloucháš 4-5 hodin denně v kuse v rádiu, pak člověk chystá třeba playlisty a zařazuje další věci a i ohledně toho přehledu, který by měl člověk mít v tom rádiu, ohledně rockové muziky, tak dohledává nějaké zprávy, naposlouchává novou muziku, starou a podobně. Takže pro mě je odpočinek a pokud si chci něco poslechnout, tak buď to mluvené slovo.
0: Ano, někde, takže nějaký podcast, jo?
1: Ano. A nebo, co se týče muziky, tak ráno třeba poslouchám jazz. Cestou do práce. Jazzovou muziku.
0: Super.
1: A nepohrnu elektronikou podle nálady.
0: Jasně, super, super.
1: Takhle já jako relaxuju. No.
0: A co tvoje žena? Zase se k ní vrátím. Je to metloška? Třeba moje žena je.
1: Ale někdy mě překvapí. Ona je spíš jako world music a taneční muzika. Ale nedávno přišla do obýváku a říkala, co to posloucháš za randál, ale to se dá jako poslouchat, co to je? A zjistili jsme, že si líbí Gojira, jo?
0: Hezky, jo. No.
1: A Perfect Circle a tyhle ty věci, jo. Jako jo, najdeme si společnou muziku, občas míváme i večírky, když nejsou děti doma, takže si pustíme prostě muziku na televizi, ohulíme to, každý si dá 3 oblíbené songy a pak si o nich povídáme.
0: Hezky, tak to ne, to my jsme si někdy takhle nevykládali s ženou, takže si
2: se
0: jako...
2: to potom většinou zvrhne v něco.
0: Jasně, dobře.
2: Ale to se nepasí.
0: Součástí vlastně toho rádia a života rockerů jako takových jsou festiáky, samozřejmě. Kromě té muziky, když jsem se ptal tady, co posloucháš, jaký ty máš oblíbený festival? Protože těch festivalů je hodně, já pokud vím, tak jsme se celkem často bavili na téma Brutal. Směřuje to tvoje jako poslouchání spíš tam, nebo koukání na ty, nebo jezdění na festiáky tam, nebo teď už je to zase jinak?
1: Ale Brutál je pro mě srdcovka. Já na ten festival, já jsem na něm byl už tolikrát, že ani nevím kolikrát. Jo. Vím, že poprvé to bylo někdy možná 2006, ještě v těch ve Svojšicích. Mm-hmm. Pak jsem byl na tom prvním nebo na druhém ročníku, který byl v Josefově. A od té doby tam jezdím asi pravidelně každý rok. Mm-hmm. Takže už jsem takový částečný inventář a mám to tam hodně rád. Ale třeba dříve jsme jezdili s partičkou na Rock for People.
0: No to jsem se chtěl zeptat, protože v podstatě vy jste se teď dostali na Rock for People i jakože v rámci těch oslav třeba. Jestli se ti tak nějak ten pohled na to nějak změnil, protože každý ten festival je trošičku jinačí.
1: No to určitě. A taky na ten Rock for People jsem začal jezdit ještě v době, kdy byl v Českém Brodě.
0: Ano.
1: To byl tedy, jasně. Já pro mě to byl třeba, pokud se nepletu, no pro mě. Pro pořadatele to byl asi třetí nebo čtvrtý ročník a tam tehdy bylo nějakých 2, možná 3 tisíce lidí. Takže v porovnání s těmi 50 000, které chodí na tento festival v dnešní době, tak je to opravdu malinký festival nebo býval. A tak můžu i jako pozorovat to, kam se ten festival vyvíjel, s tím, že jsme loni tedy měli i příležitost bavit se přímo s organizátory a pořadateli tohoto festivalu. Tak jsme jej nahlédli pod pokličku toho, jak to celé probíhalo kdysi a jak to funguje dnes.
0: Mm-hmm. Co máš radši, co se týká těch festivalů? Právě ty mega akce, kde je prostě desítek tisíc, několik desítek tisíc lidí, anebo, nechci říct, rodinné festival, ale takové ty menší nebo něčím specifičtější?
1: Asi se přikláním těm menším v dnešní době.
0: Mě to tak jako vycítil jsem to, že tak říkáš, jako vzpomínáš na akce, kdy to byl teprve třetí ročník a byl jinde, byl menší.
1: Já nemám nic jako proti těm novým velkým festivalům, ale tu atmosféru, takovou tu přímo festivalovou, kdy se probudíš v tom stanu, si celý od bláta a dokutálíš se jenom k nejbližšímu stánku s pivem, to jako většinou zažiješ na těch menších festivalech.
0: To je pravda. OK, pojďme k pár věcem, které mě jako zaujaly. Jednak to, co jsi říkal, jednak to, co jsem si pochystával. Součástí té tvojí přípravy, jakožto ve vysílání, tak jsou i takzvané tématické víkendy, říkám to dobře. Kde bereš inspiraci? Protože to není tak jednoduché to vymyslet, jo?
1: No, já tu inspiraci jako vidím všude okolo. Já jenom, abych to uvedl na pravou míru, ty tematické víkendy jsem dělal asi do loňského roku.
0: Ano.
1: Teď už převzal žezlo Tomáš Michalík, můj kolega. No, ale víceméně systém práce zůstává stejný. No a co mě ovlivňovalo, byly to různé zajímavé svátky, které se děly. ať už to byl, já nevím, třeba svátek květin, nebo něco, teď pláca, možná si vymýšlím, ale napadlo mě, hele, kolik existuje písniček, anebo kapel, které mají ve svém názvu nějakou rostlinu, nebo květinu.
0: To chce hodně kreativity, takhle vymýšlet tyhle si nápady.
1: Takže potom dohledáváš, že jako nejdříve nápad, pak hledáš ty kapely, třeba v polovině procesu zjistím, že
0: je nemáš.
2: To nikam nevede.
1: Takže se vrátím zpátky, zkusím vymyslet něco jiného, ale jinak velmi často nějaká kapela slaví výročí v té době, nebo výročí toho, jak dlouho je na hudební scéně, nebo se k nám vydává právě na turné, tak proč ji nepředstavit lidem, jo. A nebo, o čem ještě byl? Teď byl třeba naposled, bylo téma...
0: Za pár peněz.
1: Za pár kaček, no.
0: Ano, ano.
1: A nevěřil bys, nebo možná ani posluchači a diváci by nevěřili, kolik slavných alb, ať už debutových, nebo jakýchkoliv jiných, vydali kapely třeba na vlastní triko, úplně s vynaložením minimální finanční částky. Že za pár kaček nebo dolarů nahráli album, které je do dneška kultovní.

0: ostrý budíček. Mm-hmm. Jak to celé vzniklo tady tohlensto? Že se prostě dva chlapi rozhodli a teď budeme sedět každé ráno spolu ve vysílání a budit rockovej národ.
1: Tohleto rozhodnutí nebylo čistě na nás tedy. Já vím, že jednoho dne přišel za mnou ředitel rádia Roman Jeřábek a nabídl mi právě tu ranní frekvenci od 6 do 10 a jestli bych teda nechtěl vysílat během té ranní show. Ale mělo to jednu podmínku. A je zvykem, že tu ranní show vždycky berou dva lidi. Jo? A koho si představuješ, Ivoši, že by jako s kým by si vysílal? A říkám, jako já nevím. Jako. A ty to budeš vědět, že moderovat jako sám a ve dvojici jsou dvě různé
0: věci. Diametrální věc, no.
1: A ty si vysílal svého času vlastně tu československou ještě se Simčou. Já jsem celou dobu těch 5-6 let do nedávné doby vysílal taky sám, nebo sám, no. Než právě přišel ten Tomáš Michalík. A tak jsem měl z toho i trochu obavy, protože vybrat někoho k sobě, aby si to sedlo, jako ta chemie a humor a hudební styl, není to úplně tak jako jednoduché, ale napadl mě Tomáš. Asi jako netrvalo to dlouho, za 30 vteřin jsem si dokázal v hlavě představit právě nás dva. No a Tomáš neměl nic proti, Roman Jeřábek taky ne, a řekli jsme si, pojďme to zkusit.
0: No a nakonec... A funguje to?
1: No jako jo, jako já musím zaklepat.
0: Chci to vidět z tvého pohledu, protože lidi nevidí, co, nebo možná vidí, když je nějaký Facebook nebo něco takového, ale funguje to?
1: Jako takhle. To, co jde ven, tak to je na posouzení posluchačů.
0: Jo, za mě, budu mluvit za sebe, to ano.
1: A kdybych měl jako za sebe, za tu spolupráci, mě a Tomášovu hovořit, tak za mě si to sedlo náramně. My jsme teda s Tomášem se znali už něco dříve, absolvovali jsme spolu nějaký ten festival, a dokonce jsme i právě s manželkami vyjeli někde pod stán spolu, taky už jsem s ním měl zkušenosti v rámci natáčení pro televizi Rebel a pořadu to byl rok, a teďkom teda Rebelský bar, takže jsem jako věděl, že s tímhle tím člověkem by to mohlo klapnout. Rozumíme si tedy jak po lidské stránce, tak i té hudební. A myslím si, jako, že to fajn.
0: Okay.
1: A přitom máme úplně diametrální rozdíl, jako co se týče přípravy. Ty, já bych se to mi chtěl zase zeptat, ne? Jak se připravujeme na vysílání?
0: No, to jasně, jo, měl jsem.
1: Já se to přeskočím, jenom ještě od toho, co k tomu potom nemusím vracet, protože...
0: Si pamatuješ i otázky, to je neuvěřitelné.
1: Já ti tam vidím, dostanu poznámečku. A já bych jenom, než to právě zapomenu, tu myšlenku, co jsem měl, tak ono to souvisí s tím, o co jsem říkal. Já jsem jako člověk, který si to většinou nachystá, ty témata. Nachystám si ty audioukázky, najdu si, kdy má svátek, ta Klementinka, úryvek z té písničky. A Tomáš je střelec, to je absolutní improvizátor. Aha. Takže úplný protipol, co se týče tohleté přípravy. Ale přitom jako v éteru je to super, protože my se takhle dokážeme vzájemně podporovat. Na druhou stranu jsme se obohatili tím, že i on už se teď chystá některé vstupy, ne, že bychom si psali slovo od slova, ale takové ty odrážky, jasně, ať víme, kdo kam směřuje, protože na začátku jsme se tu a tam ztratili v pointě v toho vstupu. Ale mě to zase přineslo to, že jsem se naučil více improvizovat. První den v tom rádiu, když jsme vysílali spolu, já jsem měl nachystánou tu osnovu toho vstupu, co kdo řekne, jak, já, proč a vypointováno. A on mi to celé smetl během druhé věty. Úplně mi, a teď já na něho koukám, říkám, teď máš říkat něco jiného. No, a začal povídat podle sebe něco. A já jsem se jako musel naučit jako chytat a každého toho, té mezírky a najít tu společnou vlnu. A teď je to vzájemně, to je ta kooperace za ten rok, rok a půl, co už jsme spolu, za chvilku budou už dva, tak jsme se, myslím, naučili takhle spolupracovat.

0: trošku. Samozřejmě hrajeme ty největší pecky, známe i méně známé písničky z oblasti rocku a metalu. Jenomže jsme právě s Tomášem Michalíkem měli takový pocit, jako že by si to zasloužilo udělat ještě takovou vedlejší odnož, čas roku natvrdo, kde bychom pouštili takovou tu tvrdší metalovou muziku, kterou běžně z rádia neuslyšíš. Bylo to i trošičku na poput našich posluchačů, kteří třeba, když si volají o písničku na přání, tak kolikrát chcou takové songy a takové interprety, které prostě nemůžeme pustit v 10 ráno.
1: Jasně.
0: Někdy ani v 10 večer.
1: Jasně.
0: No a protože jak já, tak Tomáš štíhneme k té metalové muzice, tak jsme se rozhodli, že zkusíme teda rozjet tohleto rádio Čas rok natvrdo, kde dáme prostor hudebním stylům, jako je hardcore, punk, heavy metal, nu metal a podobné odnože, doom. Prostě veškeré ty odnože metalu, které si asi dokážeš vzpomenout a nabídnout něco, co běžně posluchač, metalový fanoušek neslyší.

0: Řekl jsi, my s Tomášem vybíráme tu muziku, nebo jsme se rozhodli, že prostě přesunem. Co je nějakým takovým jako vodítkem, protože tohle půjde na Čas Rok a tohle půjde na internet, říkejme tomu. Co tam je? Je tam nějaké vodítko, nebo jo? Nebo to dáváte ještě třeba k poslechu, protože i ten playlist na Čas Roku se dělá díky posluchačům taky částečně, že jo? Tak je i něco takového, nebo tady existuje parta lidí, kteří dostanou něco a dají tipy?
1: My máme štěstí v tom, že máme absolutně volnou ruku. Je to uspořádáno tak, že by během té hodinky člověk

0: nebo ten posluchač měl slyšet z každého žánru něco. My to máme rozdělené do takových kategorií, do takových škatulek, protože jsme přemýšleli nad tím, jak ty skladby jakoby poskládat do toho playlistu, aby třeba nehrály tři numetalové skupiny po sobě, nebo aby tam nebyly jenom trash, aby to bylo takové pestré, aby si tam každý našel něco. Takže to máme rozdělené do takových škatulek podle právě žánru. A ty jednotlivé skladby na sebe sice navazují, ale žánrově jsou vždycky trošičku kousek někde jinde. Takže během té hodiny tam zažiješ nebo poslechneš něco z thrashe, něco z klasického heavy metalu, nu metalu, doomu, gotiky a tak podobně.
1: Existuje nějaká taková možnost, protože předpokládám, že na Čas rok na tvrdo je prostě kapely, které znají asi všichni pravděpodobně, anebo tam právě dostane prostor, já teď řeknu úplně nějaký název, dobře, ty jsi z Kunína, že? Tak třeba doom metalová smečka z Kunína?
0: Jo, pěkně, no. Inspirativní, možná něco takového založíme s klukama.
1: No, no, dostanou taky prostor takovéhle kapely, které prostě by chtěli, aby se hrálo. Řekne se jim, je milý to, vy jste, říkám, extrémní žánr, ale okrajový žánr, ale...
0: Já to vezmu trošičku ze široka. Na Čas roku na tvrdo jsou slyšet kapely, které, jak říkáš, většina z nás zná. Metallica, Slayer, ano, ano, jsou tam i známé kapely, možná s méně známými písničkami, jo, které nejsou tak profláklé.
1: Aha, tak takhle to je. Jo, že tam jsou prostě ne tak notoricky známé hity, prostě to, co se nehraje pravidelně.
0: Od 80. let, od Sodomu přes různé punkovky, až po novinky, které vydávají kapely do dneška, ať jsou to teda ty známé, Iron Man a podobně, a nebo taky takové ty mladší kapely, které teprve se dostávají do povědomí metalu, Spirit Box, Halo Effect, Orbit Culture a podobně. Takže je tam taková všeochuť od těch 80. až po současnost. A co se týče, já nevím, třeba těch českých kapel, tak ne, že by tam nebyly, to tam jsou, můžu zmínit, já nevím, Switch, Endless, Cocod Minute a Bound to Break, velmi zajímavá česká kapela, takže i takové ty třeba, které nejsou profláklé a které se teprve možná dostanou do popředí, takže i to tam jde slyšet.
1: Dobře, připomeneme opět, kde to najdu, ať to je poté podstatná věc, to tady dneska ještě jednou zopakujeme minimálně.
0: Takže pojď to na play.cz, anebo na tvrdo.
1: A když najedu na časrok.cz, tak tam taky bude někde odkaz?
0: Je tam samozřejmě také odkaz.
1: Taky je tam samozřejmě
0: časroku
1: odkaz.
0: Klasického, ano.
1: Má to moderátory Čas rok na tvrdo?
0: Moderátory to v současné době nemá.
1: Je to záměr, nebo?
0: Je to částečně záměr, protože jsme vlastně nechtěli přerušit ten tok té muziky, chtěli jsme, ať to prostě plynule jede, ale zase na druhou stranu jsme si uvědomili, že tu a tam to mluvené slovo by to mohlo zpestřit, takže během toho vysílání tam zazní třeba zprávy, ty jsou jednou za hodinu a potom dvakrát nebo třikrát za hodinu tam běží takové krátké zprávy. Buď to rock newsy, a nebo říkáme tomu rychlovka na tvrdo, což je takové rychlé do minuty trvající zpravodajství, nějaká novinka, perlička, zajímavost, třeba co jste nevěděli o nějaké kapele, nebo když k nám míří nějaká skupina na koncert, tak taková rychlovka, která se tam vsune jenom mezi ty písničky.
1: Klasika, reklamní bloky, jsou tam nebo ne?
0: Reklamní bloky, ne, nejsou.
1: No, no, na to se lidi budou.
0: Takže bez reklam a téměř bez mluveného slova.
1: Aha. I tady na Čas roku se stane, že čas od času se takzvaně jako přesype playlist. Jo? Jak často dělá se obměna toho playlistu, nebo prostě zatím to jede?
0: Já musím říct, že ho opravdu opečováváme, ten playlist. Aha. Takže téměř každý den tam přibude nějaká nová písnička.
1: Ale?
0: Takže já nevím, kdybych to tak jako plně zhrnul, tak během týdne 100 písniček dáme pryč a 100 písniček nových doplníme.
1: To je dobrý tady tohle, jo. To si myslím, že...
0: A i ta cirkulace je poměrně široká, takže ta databáze je velmi široká, jsem chtěl říct, takže by se nemělo stát, že ten, kdo poslouchá Čas rok na tvrdo dlouhou dobu, tak, že by nějakou písničku slyšel jako pořád dokola. To by se stát jako opravdu nemělo.
1: OK, dobře, tak ještě jednou teda připomeňme, co to je Čas rok na tvrdo, proč to je a kde to najdem.
0: Čas rok na tvrdo, pro všechny, kteří si potrpí na pořádnou muziku. Není to žádný mainstream, stačí naladit na play.cz nebo Čas rok natvrdo.
1: Přesně, jo, oblíbené věci Rašky a Michalíka, jo.
0: To určitě mají paráda. Bez pohu.
1: Ano. Tak přátelé, dnešní backstage v závěru, Ivoši, já děkuju za velmi příjemný pokec, jednak teda pohled na tvého soukromí do pracovních věcí a i na Čas rok natvrdo. No a koukejte na nás, poslouchejte nás a laďte Čas rok natvrdo. Díky moc.
0: Já taky děkuju za pozvání a určitě bude mít radost moje žena, o které tady byla tolikrát řeč.
1: Ano, mějte se fajn.

0: Rádio Čas Rock slaví narozeniny.
1: Ahoj, tady Kuba Ryba, zdravíme vás z Festiáku od Rybiček 48 letí. Obrovský pozdrav pro rádio Čas Rock. A my vám přejeme všechno nejlepší k 15. letům. My příští rok slavíme 25 a nebojte, vy nás jistě jednou doženete.
2: Jo.
0: Díky za přání a volme doprava. Rádio Čas Rock. Nejsme jen rádio. Jsme Čas Rock.

0: Světová rocková ikona Europe vyráží na evropské turné k 40 letům Final Countdown. A jediná zastávka v Česku? Podrž se! Mega koncert Rádia Čas. 21. listopadu Ostravar Arena. A s nimi Olympik, David Koller, Lenny a Marpo. Toto Ostrava ještě nezažila. A ty můžeš být u toho. Vstupenky už teď na časradio.cz.
1: Pravé léto s pravou rockovou muzikou. Na rádiu Čas Rock.

0: potravinovém řetězci maloobchodní síti Hruška už od této středy zakoupíte za super ceny. Úžasné sametové jogurty Kunín s příchutí ovoce, čokolády či vanilky 150 gramů jen za 7,90. Jemný kečup od Hamé, sladký či ostrý 900 gramů za skvělých 59,90. Výtečnou šunku nejvyšší jakosti Bečva Váhala 92% masa 100 gramů už za 21,90. Nebo osvěžující ochucené nealko pivo Staropramen Cool Lemon, Grep či malina s borůvkou 1,5 litru PET již za 38,90. Více na mojehruska.cz.
1: Rebelské léto je opět tady. Sleduj televizi Rebel, protože jedině my tě dostaneme na ty nejlepší rockové festiáky a koncerty. Pretty Maids na Holbě Rock na grilu, Iron Maiden, Marilyn Manson, Masters of Rock, Tři sestry, legendární Europe na megakoncertu Rádia Čas. Připrav si mobil a čekej. Jakmile se na obrazovce objeví soutěžní QR kód, naskenuj ho a výhra může být právě tvoje. Více informací na www.tvrebel.cz.

0: dobrým nádechem. Film Time na rádiu Čas Rock. Filmové pecky, seriálové bomby a zákulisí, které vás posadí na zadek. Film Time. Filmy, jak je ještě neznáte. Každý čtvrtek od 20 hodin v premiéře a v neděli od 18 hodin v repríze. Jedině na rádiu Čas Rock.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová plec v ceně 59,90 za 1 kg. Květák jeden kus za 34,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 29,90. A Radegast 12 ryze hořká v multipeku 8x0,5 litru za 174,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Některé věci nestárnou, ty prostě zrají. Já jsem Vrána Roková a každou středu pro vás na rádiu Čas Rock otevírám hudební archiv, který nikoho nenechá v klidu. Oslavíme narozeniny rockových pecek, co hýbali světem. Každý měsíc jedna dekáda. Od neonových osmdesátek přes syrové devadesátky až po ty nejčerstvější riffy dneška. Tak nezapomeňte, středa slavit je třeba.

0: rok slaví narozeniny.
1: Čau, já jsem Jožin z kapely Lauter a chtěl bych popřát všechno nejlepší rádiu Čas Rock k jeho 15letému výročí. Buďte stále tak skvělí, jako jste, a hrajte úžasnou rockovou a metalovou muziku. Ahoj.
0: Díky za přání a volume doprava. Rádio Čas Rock, nejsme jen rádio, jsme Čas Rock.

0: Dost možná je to pro někoho z vás povědomá, anebo rovnou známá melodie. Pro někoho velké retro, ale je to retro, které se nám dneska do programu náramně hodí.
1: Ano, právě 23. června 1991 byla vydána první videohra s Ježkem Sonicem. Zatím stálo studio Sega, jejich vlajková loď, no a vy jste tak mohli krásně běhat a sbírat zlaté kroužky.
0: Jo. Nyní se ovšem přesuneme do současnosti, máme 23. června léta páně 2026, k tomu úterý, no a začíná nám Ostrý budíček.
1: To znamená, že vás pozdravuje a zdraví Ivo Raška, Tomáš Michalík a společně s námi už za malou chviličku také Serge Tankian.
0: Budou také kluci z kapely Reef.
1: No a přihodíme také kapelu The Warning. Za malou chviličku to všechno vypukne, ale ještě předtím si slovo vezme Honza Gavelčí, který je dnes tady od toho, aby vám předeslal zprávy a také přehled dopravy. Takže předáváme slovo.

0: 2026. 24. a 25. července 2026. Lístky na www.časrock.cz. Nejsme jen rádio, jsme Čas Rock.
1: Titulárním partnerem festivalu je Holba. Rizí pivo z hor.
2: Hlavním partnerem festivalu je hypermarket Globus. Globus, tady se svět točí kolem vás.
3: Festival se koná za podpory Moravskoslezského kraje a za podpory statutárního města Opava.
4: Čas Rock.
0: Čas Rock.
5: Vážná nehoda se řeší ve Vyškově na ulici Sídliště Osvobození. Osobní auto srazilo cyklistu. Na místě zasahují záchranáři. Nehoda je bohužel se zraněním.
2: Sponzorem dopravy je Kobi Elektro. Moderní elektroinstalace na klíč, datové sítě a zabezpečení. Více na kobielektro.cz.
0: Radio Čas Rock. Zprávy.
5: Dobré úterní ráno, rockeři, posloucháte Radio Čas Rock. Tady jsou první dnešní aktuální zprávy. Vítá vás u nich Honza Gavelčík. O předčasný důchod je čím dál větší zájem. Jenom za první čtvrtletí si o něho zažádalo přes 5000 lidí. A to je více než dvojnásobek než před rokem. A zběsilé tempo žádostí očekávají experti i do konce roku. Politici už chystají zpřísnění pravidel.
0: Morava aktuál.
5: Na severní Moravě přibývá zdravotních komplikací kvůli vedru. Záchranáři jenom o uplynulém tropickém víkendu ošetřili více než 100 lidí, kteří skolabovali. Nejvíc zásahů měli v sobotu, kdy teploty ve stínu dosahovaly až 34 stupňů. Olomoucký kraj vyhlásil další ročník soutěže Cena hejtmana Olomouckého kraje za společenskou odpovědnost. Více podrobností dodává mluvčí kraje Eva Krajblová.
6: Ceny za společenskou odpovědnost jsou rozdělené do několika kategorií. Například firmy se člení podle velikosti, další jsou určené pro města a vesnice, organizace veřejného sektoru, ale také pro mikropodniky nebo živnostníky. Hodnotí se celková kultura firmy, péče o zaměstnance, ochrana životního prostředí, etické podnikání či podpora místníků. Komunity.
5: Přihlášky můžou zájemci podávat do konce července na stránkách www.cenykraje.cz. Čeští fotbalisté si na mistrovství světa naposledy před přesunem k závěrečnému třetímu utkání skupiny zatrénovali u Dallasu, kde mají během šampionátu základnu. Dnes už odcestují do dějiště zápasu s Mexikem do tamní metropole. Tolik aktuální zprávy na rádiu Čas Rock. Naslyšenou opět za hodinu. Začíná úterní ráno s Tomášem Michalíkem a Ivošem Raškou.
0: Vstávat a poslouchat. Ostrý budíček na rádiu Čas Rock.

0: Začal z roku doznívá Bryan Adams s písničkou One Night Love Affair, která vyšla v 84. No a jak samotný název napovídá, zpívá se v ní o vztahu na jednu noc. Co bychom si nalhávali, jen tak mezi námi, velká řada z nás někdy takovou noc zažila, ne. Kdy někoho potkáte, na pár hodin se vaše osudy propojí, no a pak si jdete každý za svým. Ty ne, jo?
1: Ne. Ale když jsme u těch nocí, teď jako teda to otočím trošičku, teď to s tím nebude nic moc mít společného, ale máme poměrně vedro poslední dny. Mm-hmm. Jak třeba ty zvládáš tady ty jako noční spaní v takovém vedru? Spí se ti dobře nebo blbě?
0: Jako jo.
1: Že normál, třeba fakt blbě. Jako
0: já mám dobrý termoregulační systém, je pořád stejně.
1: Jo?
0: Akorát se víc potím.
1: No, právě. Ne, nejhorší, když si lehneš jako večer, fakt nehýbeš se a potíš se prostě.
0: Jo, jo. Je to nepříjemné, no.
1: Nemáš na to nějaký recept, to svědčení třeba?
0: Trápím se stejně asi jako ostatní, no.
1: Já se obávám, že bychom skončili zase u podobného receptu, jakože třeba...
0: Všechny cesty vedou.
1: Dát si něco silnějšího večera, ať usneš rychleji, jo,
0: Asi se člověk musí unavit přes den, no.
1: Ale já si vždycky vzpomenu, protože pár lidí znám, co třeba bydlí v těch, řekněme, starších barácích, tak ti fakt trpí, protože, hele, ještě v tom podkrví, když tam bydlí někteří, to jako nechceš, to kolikrát se nedivím, že někteří chtějí spát venku, třeba na trampolíně nebo na podobných věcech. No. Taky to jde, hele, taky to mám zkoušený.
0: Taky to aplikujeme někdy.
1: Co dnes? Uvidíme, jak to bude. Aktuálně v Ostravě teda obloha vypadá, že bude velmi slunečná, ale co se týče všeobecné nálady a co můžeme čekat od dnešního úterního dne, no tak to už nám prozradí Milan Gelnár.
0: Ten je tady s námi, tak mu předáváme slovo.
2: Úterý přinese vyrovnaný poměr souladných a konfliktních událostí. Charakteristická pro ten den bude přehnaná citlivost a orientace na domov a rodinu, ale dařit se bude zamilovanosti a prožívané sexualitě. Pozor si však bude třeba dávat na náhle destrukční události karmického charakteru. Co se týká jednotlivých znamení, tak berany zaplaví vlna inspirací a vášní. Blíženci půjdou svému milostnému štěstí naproti, ale lvi se mohou těšit na erotické napětí a šťastné náhody. Raci budou čelit těžkostem práci, které je však v konečném důsledku posílí. Bodnáři budou přesně vědět, z čeho pramení jejich konflikty a pany mohou být poněkud podrážděné. Býci by měli brát své partnerské zádrhely jako skvělé zrcadlo. Štíři by se měli nejdříve nadechnout, než v emocích zareagují a ryby mohou být poněkud zmatené. Váhy potěší milostné jiskření. Střelci uplatní svůj nekompromisní tah na branku a kozrozy budou pomalu, ale jistě směřovat ke svému cíli. Hvězdné úterý, rozzářenou auru a hvězdnou cestu životem vám přeje dvorní astrolog Rádia Čas, Milan Gelnár.

0: 16 hodin 22 minut stále ladíte frekvence Rádia Čos roku, na kterých běží ostrý budíček. Máme pro vás jednu novinu.
1: Ano. Fanoušci pravého metalu a velmi hlasitých show mohou slavit, protože ikonická kapela Manowar zavítá zpátky do České republiky.
0: A to ne jednou.
1: Ani ne dvakrát. A ani třikrát.
0: No.
1: Rovnou čtyřikrát.
0: Ano. Ona kapela v poslední době něco naznačovala a nyní už víme, že je to oficiální, takže si vemte diářky a zapište si termíny 15., 16., 18. a také 21. ledna. Manowar postupně navštíví Ostravu, Brno, Pardubice a Prahu a navíc, vážení, chystají něco speciálního.
1: Tím budou vlastně komplet odehrány dvě desky. Na přeskáčku budou hrát své asi nejslavnější nebo nejstěžejnější alba Fighting the World. Tahle deska zazní v Ostravě a v Pardubicích. A poté Kings of Metal. Tahle nahrávka zase zazní v Brně a v Praze.
0: Ja, takhle oni to mají vymyšlený. Kapela své turné okomentovala s grácí sobě vlastní. Nemáme totiž čekat jen nějak prach obyčejné turné. Všechno bude opravdu velké, velkolepé a slavnostní. Takže jak sami členové několikrát řekli, bude to oslava pravého, nefalšovaného power metalu.
1: Pánové u nás vlastně zahájí svou evropskou tour, tady vlastně v lednu, dále potom si to zamíří do Německa, Švýcarska, Španělska, Belgie a všechno to zakončí zhruba někdy v polovině roku v Turecku. No, takže velká Turkish a velká oslava. Tam všude v těchto státech poznají pořádný kravál, protože samozřejmě, jak známe, o kaple Manowar.
0: Ale u nás to začne, heč?
1: U nás to začne, aby to u nás neskončilo. Tak.
0: To snad ne. To by musel vystupovat na Slovensku, ne?
1: Trošku se tady bavíme nad jedním festivalem, který zřejmě... Proběhne, neproběhne, hele, to si necháme na zítra, bude to stát za to.
2: Každý všední den od 6 do 10, pěkně na ostro, budíček na rádiu Čas Rock.
3: Master of Rock. Kultovní festival přiváží legendární Halloween slavící 40. výročí. Hvězdného Marilyna Mansona, slavné Arch Enemy, In Flames, Slaughter to Prevail, The Rasmus. Přijede Dirk Schneider z hity Accept nebo Bratři Kavalerovi. Master of Rock. Od 16. do 19. července u Jelínka ve Vizovicích.

nejtvrdší, nejrychlejší a nejlepší na metalové scéně. Metalmania každé úterý po 19. hodině na rádiu Čas Rock. Partnerem pořadu Metalmania je Metalshop.cz. Největší prodejce metalové módy u nás. Metalshop.cz.

0: Máme úterý 23.6.2026 a pro někoho z vás to bude možná den, na který bude vzpomínat v dobrém, protože díky nám získal peníze.
1: To je můj komentář. Jo,
0: a řekni, že kecám.
1: Nekecáš, no. Protože díky nám si můžete přijít na slušný peníz soutěži z křetu v poklad. Budeme opět otevírat boxíky, pěkně jeden po druhém, však to znáte. Pozor, tento týden hrajeme naposledy vlastně.
0: No jo,
1: myslím, jako, že tento týden v pátek končí tato soutěž, takže pokud jste si ještě nezahráli a nevyhráli, pomalinku se chýlí tato věc ke konci.
0: No ale do té doby mnoho z vás bude mít možnost si přivydělat takto víceméně za nic, skoro, jenom musíte mít štěstí a dobrý odhad. Co se týče toho štěstí, s tím souvisí i správné dovolání se k nám do studia na číslo 725331155. Asi zachováme tradici, takže třetí z vás jde do hry.
2: Nejdeška od doly, pane, čili jako potní.
3: Skřetův poklad na rádiu Čas Rock.

0: Tak my jsme říkali, že někdo z vás bude mít možnost si finančně přilepšit. Tím někým v tuto chvíli je Radim. Ahoj.
1: Čau.
2: Zdravíme tě, živě v éteru. Jak se máš takhle při úterku po ránu?
1: Zatím dobře. Jak vyleze to slunko ještě víc, tak to bude horší.
2: A jo, jo. A jsi v práci nebo jsi na cestě do práce?
1: Jsem na cestě, no.
2: OK. Tak jo, tak ať ti cesta dobře utíká, můžeme si přivydělat, nebo ty si můžeš přivydělat, ještě než do práce dorazíš. Pravidla pravděpodobně znáš.
1: Znám.
2: Tak jdeme otvírat. Tady je první box.
3: Otevírat box Rádia Čas Rock, který je plný peněz. 200.
2: Tak, to už jsme si zvykli. Na začátku na 2 kilečka.
0: Co s tím dál?
1: No pojedem dál ještě.
3: Otevírat box Rádia Čas Rock, který je plný peněz. 400.
2: Už se to pěkně vrství tady.
1: No, naše sed určitě zkusíme aspoň.
2: Naše sed,
0: vidíš, no.
2: Tak uvidíme, no.
3: Otevírat box Rádia Čas Rock, který je plný peněz. 500.
0: No.
2: Tak, oh. Není to 600, no, ale jako to 500.
0: Vysněná cifra tam ještě není teda.
1: Tak pojďme ještě.
2: OK.
3: Otevírat box Rádia Čas Rock, který je plný peněz. 700.
2: A tak to zpřes švih trošku.
0: Přes čáru. Stovku nám navalíš.
2: Stovku nám zpátky. A nebo chceš, že jdeš král?
1: No, nevím. Poraďte.
0: Já myslím, že nevím.
1: Ty víš co, já už jsem se jednou dovolal, tehdy jsem vyhrál 600, teďka je to ještě víc, so kill show, já si to nechám.
2: Necháš si 700. Dobře,
1: jo,
2: tak jo, bereme. A mimochodem udělal jsi dobře.
0: No, ano.
1: Pak?
0: Teď už to vím.
2: Teď už to víme. V dalším boxu už nebylo nic.
1: No, tak super.
2: My ti gratulujeme, 700 je tvých. Na co padnou, už tak jako zhruba víš?
1: Těžko říct, uvidíme.
2: Podpoříš pitný režim, jo, třeba?
1: No, to minimálně.
2: Dobře.
0: No, proti tomu se nedá nic namítat, no.
2: Radíme, my ti přejeme ještě krásnější den, než tuto chvíli máš. A můžeš někoho pozdravit, pokud chceš.
1: No, tak pozdravím. Pozdravím všechny, co v téhle soutěži třeba se dovolali a vyhráli.
0: Dobře. Tak jo, díky moc, ještě jednou gratulace a užívej úterý.
1: Super, díky taky.
2: Ahoj.
1: Čau.
4: Skřetův poklad na rádiu Čas Rock. Partnerem soutěže je Investona. Investuj z pohodlí domova. Investovat má smysl. www.investona.cz

hvězda na rádiu Čas Rock. Každý den rozdáváme lístky na ty největší akce. Tento týden hrajeme o lupeny na Amon Amart, Beats in Black, Vesuv Fest a kupu dalších. Od rána poslouchej, lov výherní větu a odpoledne volej. Řekni správně a bereš parádní výhry. Leď

0: Přesně 4 minutky před 7 dohrála na čas roku Kelly Clarkson, ale před námi je další hromada parádní muziky.
1: Vezmeme to tak nějak odevšať všude, něco zahraničního, něco českého, takže začneme třeba ve slunné Itálii, protože si dáme Lacuna Coil.
0: Vrátíme tady do naší domoviny a to společně s kapelou Reflections of Karma, čili dalším účastníkem letošní Holby Rock na grilu.
1: No a aby jsme ten svět trošičku proletěli, tak se přesuneme i do Kanady za kapelou Rush.
0: Nejprve jsou před námi ale čerstvé zprávy a dopravní servis s Honzou Gavelčíkem.
2: Telefon, výzva a box, který rozhodne.
3: Uvnitř máš šanci, ale nejistou. 3, 2, 1.
2: Bereš výhru, nebo jdeš dál a riskuješ všechno. Protože tady platí jedno pravidlo. Buď bereš, nebo nemáš nic. Skřetův poklad. Jedině na rádiu Čas Rock.
4: Partnerem soutěže je Investona. Investuj z pohodlí domova. Investovat má smysl. www.investona.cz
5: Čas Rock. Čas Rock.
6: A zásilka z Datártu dorazila do výdejního boxu. Tak si dám trochu beatboxu. Tisíce výdejních boxů. Bum, po celém Česku. Zboží si vyzvednu. Rychlostí blesku.
7: Zabeatboxujte si taky po cestě do boxu pro nové chytré hodinky Huawei Watch Fit 5. Datárt. Opravdový elektrospecialista.
8: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda. The power of dreams.
9: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
10: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
11: Ahoj! Eurojackpot se vyšplhal na téměř 2 miliardy. S tím už by se dalo něco podniknout. Vsadíte si a budete navěky za vodou. Losujeme právě dnes. Eurojackpot. Lístek ke svobodě.
12: Vážná nehoda se řeší u obce Myslejovice na Prostějovsku. Na výjezdu na Plumlov bourala 2 osobní auta. Nehoda je bohužel se zraněním. Záchranáři zasahují taky v Kunovicích na ulici Zahumení. Na křižovatce s ulicí Osvobození auto srazilo motorkáře. A nehoda se zraněním je bohužel taky ve Vyškově. Na ulici Sídliště Osvobození tady osobní auto srazilo cyklistu. Zdržíme se taky na Brněnsku v obci Cvrčovice. Na trase Pohořelice Dolní Kounice tady bourala 2 osobní auta.
13: Sponzorem dopravy je Kobi Elektro. Moderní elektroinstalace na klíč, datové sítě a zabezpečení. Více na kobielektro.cz.
5: Radio Čas Rock. Zprávy.
12: Dobré úterní ráno, rockeři, posloucháte Radio Čas Rock. Tady jsou další aktuální zprávy. Vítá vás u nich Honza Gavelčík. Evropu svírá letos už 2. vlna veder. Tentokrát ji způsobil horký vzduch, který proudí na sever ze Sahary. A pořadný hit nás čeká i o víkendu. Podle televize LTV Plus by mohla maxima na řadě míst v Česku překonat 35 stupňů ve stínu.
5: Morava aktuálně.
12: V Bohumíně se školní poplatky zvyšovat nebudou. Cílem radnice je finančně podpořit rodiny, aby neměly další výdaje. Od září se nebudou zdražovat ani školní obědy, jak oznámili ředitele škol, pod které centrální kuchyně spadají. Více nám řekla mluvčí města Jana Končítková.
14: Snažíme se držet výdaje rodin na vzdělávání a volnočasové aktivity dětí na rozumné úrovni. Přestože náklady na provoz našich škol a školek každoročně rostou, rozhodli jsme se poplatky v našich školách školských zařízeních ponechat od září ve stejné výši. Za vzdělávání v mateřské škole budou rodiny dál platit 500 korun měsíčně a za docházení do školní družiny 250 korun měsíčně.
12: Brněnský ústřední hřbitov prochází velkou proměnou. V těchto dnech finišuje první část rozsáhlé rekonstrukce, která zahrnovala výstavbu nového žulového dláždění a opravu budovy zázemí správy hřbitovů. Čeští hokejbalisté zvítězili na domácím mistrovství světa v Ostravě nad Švýcarskem 12-3. Po třech zápasech jsou 100% úspěšní a mají v čele základní skupiny A náskok 3 bodů před Kanadou a Slovenskem. Tolik aktuální zprávy na Radiu Čas Rok, naslyšenou opět za hodinu. Pokračuje úterní ráno s Ivošem Raškou a Tomášem Michalíkem.
3: Vstávat a cvičit. Ale proč? Protože je ráno.

0: Právě nám dohrává formace Arcade na rádiu Čas Rock 7 hodin 10 minut a pode mnou se tady nějak otvírá zem a cítím, že padáme do minulosti.
1: Ale. Tak jo, je tady rubrika Kalendárium, kterou začneme v roce 1975.

0: 20. června toho roku nezažilo zrovna nejlepší koncert své kariéry. Během svého turné, kde se Welcome to my Nightmare si vybral v kanadském Vancouveru opravdu velkou porci smůly, když zahučel dolů z pódia, přitom utrpěl těžký otřes mozku a jako bonus si zlomil ještě 6 žeber. Nicméně, záchranáři ho v zákulisí trošičku tak nějak poskládali dohromady, aby se mohl vrátit Ellis zpátky na pódium a koncert regulérně dospíval, byť trpěl velkými bolestmi. No a až pak ho dovezli do nemocnice.
1: Sam Ellis na tohle zranění a na ten incident vzpomínal celkem s humorem. Říkal, že když padal, tak jediné, co mělo v hlavě, bylo, aby si diváci mysleli, že je to součást show. A skutečně, ono ty diváci v první řadách si to mysleli, no.
0: To je celý on.
1: Poskočíme dál a poskočíme do roku 1995. Bubeník Ellen White si poprvé zahrál s Oasis.

0: Byl to vlastně velký zlomový moment pro celou kapelu a tehdy pro Alana Whitea to byl velký křest ohněm taky. Oasis se připojil teprve v dubnu, poté co poměrně dramaticky byl odejít původní bubeník Tori McCarroll, no ale hned v červnu se dostal na pódium na takovou věc jako je Glastonbury a zvládl to.
1: A ještě se v rychlosti můžeme podívat na hit parády a zavítáme do roku 1996. Znalý diskografie kapely Metallica už asi tuší. No a právě Metallica se tehdy v 96. dostala na vrchol amerického žebříčku a to se svým 6. studiovým albem Load. Tahle fošny se jenom ve Spojených státech prodalo přes 5 milionů kopií.
0: Slavná deska, slavný obal, takže co kdybychom zazpomínali a dali si nějaký song?
1: Tak jo, začali jsme sice otvírákem, Ain't My Bitch, ale posuneme se v playlistu kousek dále a dáme si Until It Sleeps.
0: Jsem celá pro, parádní záležitost.
1: Tak jo.

0: světa ve fotbale s rádiem Čas Rock.
1: Aktuální mistrovství světa ve fotbale musí fanoušky opravdu bavit, byť následující den v práci asi vypadá jak vykopané noční můry. Nicméně, prozatím je k vidění mnoho překvapivých výsledků a hlavně včera například padl velký fotbalový milník. Lionel Messi totiž zaznamenal 2 branky v utkání proti Rakousku a osamostatnil se na historické příčce nejlepších střelců mistrovství světa.
2: Jsi prostě nejlepší, ozdoba přístřeší.
1: Prostě fenomenální Messi. V prvním zápase 3 góly, včera 2 a mohl dát klidně taky 3, no. Aby se neřeklo.
3: Protože nedal pentli za stavu 0-0, já si myslím, že tam na něho trošku možná dolehl ta chvíle toho okamžiku, protože to koplo, jako na to, kdo to je, tak to koplo fakt mizerně, to bych možná, abych já kopl líp, hele, jo, já to řeknu, no. Hele, velká gratulace Messimu, svou skromností si to myslím určitě zaslouží, momentálně tedy je na 18 zásazích, ale musí se mít podle mě na pozoru, protože dvakrát skóroval také Kylian Mbappé a když vemu, že má 15 branek historicky a je mladší o nějakých 11 let a 6 měsíců, no tak je tam velká pravděpodobnost, že bude šlapat na paty. A navíc, podle mě i Argentina i Francie může dojít docela daleko v turnaji, takže to bude zajímavý soupeř.
1: Ano. Hele, když už zmiňuješ Francii, tak ta si poradila s Irákem, ale fanoušci se na zápasu zdrželi o něco déle, ne že by byli celou dobu tady na hřišti, jo? Nebo v hledišti. Zápas totiž přerušila bouřka a tak ten druhý poločas začal o více než 2 hodiny později. Tím se vlastně délka celého střetnutí dostala až ke 4 hodinám.
3: Mě zajímá jedna věc. No. V Americe chápu nařízení, když je bouřka, jde vidět blesk, tak půl hodiny se čeká a musíš ty diváky evakuovat. A tam bylo nějakých 70 tisíc lidí. Jako kam ti lidi šli? Jakože z těch tribun těch 70 tisíc lidí, jako běžte pryč?
1: Běžte na parkoviště?
3: Běžte na parkoviště, tam bude no, líp. Nebo já nevím. A pak se vraťte, jako jo. No, já nevím, tohle mě na to fascinuje, no.
1: Taky nevím, kam.
3: Jinak, ale včerejší výsledky asi teda tentokrát bez překvapení, si myslím.
1: Jo. Hele, v dobré formě se zatím prezentuje Norsko, které dokázalo porazit Senegal. A s Francií, o které už řeč byla, si to rozdal o prvenství ve své skupině. Takže nás čeká souboj 2 útočných hvězd, které se zhodně zatím trefily 4x, čili Erling Haaland a Kylian Mbappé.
3: To bude velký souboj.
1: To bude velký souboj, budeme to sledovat, teď už jdeme ale zpátky za muzikou.
0: Mistrovství světa ve fotbale s rádiem Čas Rock.
4: Pozor, velká slevová akce v Teddy.
5: Široká nabídka teď ve velké slevě. Například 30% na všechny plyšáky a mazlíčky, 30% na všechny svíčky a svícny a mnoho dalšího. Ale jen krátce, navštivte Teddy a do 5. července ušetříte. Teddy Jiří nápady.
6: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová plec v ceně 59,90 za 1 kg. Květák 1 kus za 34,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 29,90. A Radegast 12 ryze hořká v multipeku 8x 0,5 litru za 174,90. Lidl, to se vyplatí.
7: Ušetříte, když u Hrušky nakoupíte.
8: V potravinovém řetězci maloobchodní síti Hruška už od této středy zakoupíte za super ceny. Úžasné sametové jogurty Kunín s příchutí ovoce, čokolády či vanilky 150 gramů jen za 7,90. Jemný kečup od Hamé, sladký či ostrý 900 gramů za skvělých 59,90. Výtečnou šunku nejvyšší jakosti Bečva Váhala 92% masa 100 gramů už za 21,90. Nebo osvěžující ochucené nealko pivo Staropramen Cool Lemon, Grep či malina s borůvkou 1,5 litru PET již za 38,90. Více na moje hruska.cz.

Ahoj rockeři a rockerky, tak jako každý týden i tenhle je pro vás připravena Metalmania. Dneska na rádiu Čas Rock a na televizi Rebel si dáme Dead Angel.

0: Čas rok.
1: Poté, co dohrál úkaz poslední doby české scény Reflections of Karma, nám tady startuje naše pomyslná mašina, a to za jasným účelem. Je tady další zastávka letní rokové jízdy. Aneb, pojďme se podívat taky, o co tento týden hrajeme.
2: Ale můžeme, protože včera to byly Lupeny pro celou vaši bandu na Vesuv Fest, ale tahle jízda s rádiem Čas rok pokračuje dále směrem na Magma Fest nebo koncert Behemoth či Beast in Black, a dneska pro vás, vážení, máme taky něco speciálního.
1: Dnešní výhra budou dvě vstupenky na Amon Amarth, švédské vikingy, kteří rozparádí a zahřejou chladnou Prahu 6. listopadu v O2 Univerzum. Abyste se na tento koncert dostali zadarmo, tak k tomu ovšem musíte znát správné znění věty.
2: Ano, tohleto heslo se skládá ze 4 slov, které dohromady tvoří větu jednoduchou, no a my vám ji samozřejmě prozradíme. Ale jako vždy postupně, slovíčko po slovíčku, ať to máte pěkně zajímavé. No a to první vám řekneme už za okamžik, přesně řečeno za 3 minuty a 5 vteřin, jen co dospívá Doropeš.

0: Rock.
1: Amon Amarth vystoupí 6. listopadu v pražském O2 Univerzum. Bude to velký ohnivý večírek a vy se na něj můžete díky nám dostat úplně zadarmo.
2: Mm. Ústředním asi takovým motivem jejich muziky jsou kytary, které hrajou opravdu vždycky na hlas a ostře. Mm-hmm. Ostatně kytary zní také asi ve všech písničkách tady u nás na rádiu Čas Rock.
1: Většinou
2: kytary visí také tady u nás ve studiu. A já věřím, že kytaru má i řada vás, posluchačů rádia Čas Rocku.
1: A nebo kytary.
2: Nebo kytary.
1: A nebo kytary.
2: Ano.
1: A právě kytary je první slovíčko dnešní tajemné věty, která už je tajemná o něco méně, protože první čtvrtinu díky nám teď znáte.
2: Tak si to někam zapastelkujte nebo zapamatujte. No a my pouštíme další kytary. Tady jsou Three Days Grace.
0: Letní rocková jízda. Jedeme v tom s

0: Barok na grilu 2026. 24. a 25. července u Stříbrného jezera v Opavě. Vstupenky na www.časrock.cz. Nejsme jen rádio, jsme Čas Rock.
1: Titulárním partnerem festivalu je Holba. Rizí pivo z hor.
2: Hlavním partnerem je společnost Ryčny. Kovošrot a sběrné suroviny. Dejte šrotu druhou šanci.
3: Vaše sběrna CZ.
2: Vaše sběrna CZ.
4: Festival se koná za podpory Moravskoslezského kraje a za podpory statutárního města Opava.
5: Čas Rock.
6: Čas Rock.
7: Ahoj, tady Cenfluencer. Teď nemůžu mluvit, protože procházím tisíce produktů za ty nejnižší ceny na Allegro. Podrobnosti najdeš na allegro.cz v sekci Záruka nejnižší ceny. Užívej si víc za méně. Allegro.
8: Ačka jsou i v létě plná výhod a benefitů. Vyberte si z 19 000 vozů s garantovanou letní slevou až 100 000 korun a s možností výměny až do 60 dnů. Nyní ještě dostupněji díky výhodnému financování na míru. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
9: Jaký si to uděláš, takový to máš.
10: Nemusíš být černíku, ale můžeš. Ten Mustanga 26. června, Pivovar Ostrava. A by the way, budu tam taky, Marko.
11: Mezinárodní společnost Schaeffler hledá operátory a techniky do výroby a také údržbáře s elektrotechnickým vzděláním pro výrobní závod v Ostravě. Nabízíme nadstandardně placenou práci v čistém pracovním prostředí, stravenky ve výši 150 korun na den, placené přesčasy, 5 týdnů dovolené a řadu dalších zaměstnaneckých výhod. Vaše nová práce v Ostravě čeká na schaeffler.jobs.cz. Schaeffler hledá právě tebe.
12: Proti slunci to je ono. Spolehni se na Impono. Žaluzie, rolety, markízy i pergoly značky Climax. www.impono.cz.
13: Ostrý budíček.

0: 11 minut před 8 hodinou ranní doznívá na frekvencích Rádia Čas roku Lenny Kravitz.
1: No a my bychom si taky mohli dát jednu věc třeba od vás, protože nám tady přistála jedna taková velice zajímavá zpráva, která nevím, jaký bude mít teda důsledek, jo?
0: My jsme se před chvíličkou bavili o fotbale a na to zareagoval Tonda. Nazdar kamarádi, mohli byste mi prosím zahrát písničku od Jirky Schellingera, jsem prý blázen jen. Jsem totiž vsadil peníze, co jsem měl na pivo, a na vítězství reprezentace proti Mexiku. Díky za kondolenci.
1: No, hele, Toníku, až budeš sedět na suchu v hospodě a koukat se na ostatní, jak si prolívají hrdlem jedno za druhým
0: mexickou tekilou,
1: tak ti dojde, jaká to byla blbost.
0: A třeba to vyjde.
2: Stojím v dešti, v očích pláč,

0: Blíží se 8. hodina, to znamená, že jsme v polovině ostrého budíčku a na tu polovinu se dá vždy dívat dvěma způsoby. Buď už mluví 2 hodiny ti dva, anebo ještě budou mluvit 2 hodiny ti dva.
1: Záleží, zda je člověk pesimista nebo optimista, tak s tou poloprázdnou nebo poloplnou sklenicí. Nás hlavně čekají 2 hodiny nabité muzikou a jako důkaz předkládáme ochutnávku skladby od Fountains of Wayne.
0: Dáme si taky plexi za jedno jejich moudro, svět jsou jenom báry.
1: A nebude chybět ani klasika z dílny Motorhead.
0: Nám tady visí...
1: Jasné, ne, dobré.
0: Nám tady visí basa, jo, od Lebyho ve studiu.
1: Ano.
0: A teď jsem si vzpomněl, že Honza Gavlčík nám tu a tam tady přinese nějaké děti do studia, jako na exkurzi. No. Pořád se učí, či jsou ty kytary, jako možná se naučí, že ta jedna je teda Lemiho.
1: Neustále si to pletá.
0: Ale než se to naučí, tak nám určitě v tuto chvíli řekne nějaké zprávy to a taky koukneme na dopravu.
1: To on zase umí, to jo.
2: Notino Black Friday pokračuje. Nyní se slevou 20% při nákupu nad 500 korun. Dopřejte si parfémy a kosmetiku za skvělé ceny. Více na notino.cz.
3: Notino, today is yours. Feel good.
4: Malinovka bez výčitek? Tohle léto jedině s limitovanou edicí výrobníků SodaStream. Nová příchuť malina bez cukru je teď navíc přímo v balení. A domácí perlivé nápoje si tak připravíš přesně podle své chuti. SodaStream. Perlivé osvěžení, které si namícháš po svém. Kup na sodastream.cz.
5: Nehoda se řeší na Frýdecko-Místecku na trase Fričovice-Brušperk, bourala tady 2 osobní auta. Vážná nehoda se stala ve Vyškově na ulici Sídliště Osvobození. Osobní auto tu srazilo cyklistu, záchranáři zasahují taky v Kunovicích na křižovatce ulice Zahumení a Osvobození. Tady osobní auto srazilo motorkáře a hasiči zasahují u nehody na Brněnsku v obci Cvrčovice na trase Pohořelice-Dolní Kounice, tady bourala 2 osobní auta.
6: Sponzorem dopravy je Kobi Elektro. Moderní elektroinstalace na klíč, datové sítě a zabezpečení. Více na kobielektro.cz.
7: Radio Čas Rock. Zprávy.
5: Dobré úterní ráno, rockeři. Posloucháte Radio Čas Rock. Tady jsou další aktuální zprávy. Vítá vás u nich Honza Gavelčík. V gastronomii přibývá věrnostních programů, využívá je už skoro každý druhý stravovací podnik. Jejich počet navíc rychle roste i díky rozvoji umělé inteligence. Nejčastěji se využívají papírové kartičky, digitální řešení je ale rychle dohánějí.
8: Morava aktuál.
5: V Karviné starém městě vzniká nová lávka přes řeku Olši. Ta propojí ulice U řeky a Suvinecká a má zajistit bezpečnější spojení pro pěší i cyklisty. Jak nám ale řekla mluvčí radnice Monika Danková, není to zdaleka všechno.
9: Součástí projektu je také vybudování navazující cyklostezky o délce přibližně 112 metrů, úprava stávající cyklostezky a protipovodňové hráze na pravém břehu Olše.
5: Hotovo by mělo být příští rok na jaře. Centrum Olomouce ovládl stavební ruch. U budovy magistrátu v roce na včerejšek prasklo vodovodní potrubí. Možnou příčinou jsou vysoké teploty. Následovaly další 2 havárie vodovodu v okolí. Oprava by tu měla skončit dneska. Ligová fotbalová asociace potvrdila navýšení příjmů profesionálních soutěží. Díky příznivým hospodářským výsledkům jde o nárůst v řádu nižších 10 milionů. Peníze rozdělí mezi kluby. Karviné byla výplata pozastavena. Tolik aktuální zprávy na Rádiu Čas Rok, naslyšenou opět za hodinu. Pokračuje úterní ráno s Tomášem Michalíkem a Ivošem Raškou.

0: Rádio Čas Rock slaví narozeniny.
1: 15 let Rádio Čas Rock. Pato, přejeme vám krásné pubertální narozeniny, hodně roku, hodně posluchačů a minimálně dalších 15. Všechno nejlepší přeje Kapriola!
0: Díky za přání a volume doprava. Rádio Čas Rock. Nejsme jen rádio. Jsme Čas Rock.

0: 8 hodin 10 minut a v Ostrém budíčku se nyní přesuneme na Velké plátna, nebo respektive budeme vzpomínat na premiéry na Velkém plátně. Máme tady rovnou dvě spojené s datem 23.6.
1: No a my jsme nevěděli, kterou dát.
0: Tak dáváme obě, protože oba dva to jsou skvělé snímky. I když vlastně s tím prvním filmem i trošičku nakousneme muziku, protože tady zazní Danny Elfman a jeho krásná melodie z filmu Batman, který si odmil premiéru v roce 1989.
1: A ten snímek byl tehdy možná pro někoho až nečekaný hit. Přece jenom komiksovky na tom nebyly tak dobře, jako jsou třeba v dnešních dnech. Navíc málo kdo věřil herci Michaelu Keatonovi, že dokáže stvárnit temného rytíře, protože do té doby byl brán spíše jakožto komediální herec.
0: Ano, tenkrát zaznívali hlasy, co tam chce dělat ten komediant. Ale povedlo se, a to dokonce tak moc, že dvojka byla pro některé až moc temná a muselo se od toho bohužel teda tenkrát ustoupit. Ale pojďme se přesunout ještě o 5 let dopředu, do roku 1994.
1: Ano, protože 23. června léta páně 1994 proběhla premiéra kultovního snímku Forrest Gump.
2: Moje máma vždycky říkala, život je jako bomboniéra. Nikdy nevíš, co ochutnáš.
1: Mimochodem, tahleta Forrestova oblíbená věta se stala po zvolení amerického filmového institutu 40. nejúspěšnější filmovou hláškou.
0: Zajímavosti a kuriozit o tomhle filmu, tak to bychom našli celou řadu a mohli bychom hovořit dlouze. Já vás třeba trošičku odkážu na jeden starší díl Movie Songu, kde jsme se o tomhle filmu bavili, ale můžu zmínit jednu hudební záležitost. A to, že v průběhu celého filmu zazní celkem 6 písní od kapely The Doors, což je unikátní. V žádném jiném snímku nezaznělo od jednoho interpreta tolik skladeb.
1: To je pravda. My si ale v tuto chvíli na čas roku pustíme jednu, která ve Forrestovi Gumpovi zazněla a která patří do portfolia skupiny Creedence Clearwater Revival. Tady jsou s parádní peckou Fortunate Son.

0: Máme úterý 23. června 2026, no a to třeba znamená, že do konce roku zbývá 191 dní,
1: kdyby to někoho zajímalo. Ty jsi to počítal?
0: Ty vole, vím, ne. Všechno v hlavě, to je jedna velká kalkulačka. A taky náhodou vím, že svátek mají Zdeničky.
2: Nazdar, Zdeni, co tady děláš, prcínko moje baculatá?
3: Prosím.
2: To je Zdenička, ta dělala u nás v podniku Jeřábnici.
4: To je omyl, pane Horáčku, to je moje paní.
1: Podle jedné z teorií jméno znalců má tohle jméno slovanský původ a znamená vytvářející slávu anebo také oslavující své dílo. No a podle jiné teorie by se dalo překládat jako ta, která pochází ze Sidonie.
0: Takže my vám, milé dámy, přejeme za celou naši bandu všechno nejlepší, užijte si to. A jestli byste chtěli Zdeničkám třeba napsat básničku, tak k tomu můžete použít psací stroj. Mm-hmm.
1: Protože dneska slavíme právě Den psacích strojů. Ale nevím, jestli někdo z vás si ještě vzpomene právě na svět, který existoval před všemi těmi notebooky, počítači, chytrými telefony, kde se myšlenky psaly pěkně písmenko po písmenku a kdy se nedalo jen tak něco lehce smazat nebo kopírovat.
0: To nebyla automatická oprava jako dneska, ne. To musel automaticky přepsat.
1: Jasně, nebo znova. Vytrhnout ten list, krčit, zmuchlat, zanadávat si a začít znova, že?
0: No a jestli máte ve svém okolí třeba nějakou ženu, která poradí opravit psací stroj, tak taky poblahopřejte, protože máme Mezinárodní den žen ve strojírenství.
5: To není Jeřábnice, ale Akademik,
1: přesně tak. No a jako poslední tady máme ještě Mezinárodní olympijský den.
0: No vidíš.
1: To vidím, no. Jedná se jak o letní, tak také o zimní olympiády. Fakt.
0: Jo.
6: Ona je i zimní olympiáda?
1: Je.
0: Od kdy?
1: Od zimy. Ale to nevím zrovna, jo? Přesně kdy. Jo, jako...
0: 1900 něco.
1: Něco. Každopádně, máme před sebou ještě jednu velmi zajímavou událost a ta proběhne v noci, protože je svatojánská noc.
0: Ale o tom si povíme něco. Později?
1: Jo.
0: Nepovíme?
1: Jo, slibíte čas, proč ne? Jasně. Když nevíde, nevíde.
0: Tak ho nebudeme zdržovat, ne?
1: Tak jo, tak dáme plek.

0: Když potřebujete dosáhnout výš, potřebujete techniku, na kterou je spoleh. S vysokozdvižnou plošinou s unikátním výškovým dosahem až 24 metrů od služby Havlický Opava zvládnete práci pohodlně, rychle a bezpečně. Navíc se skvělou stabilitou a manévrovatelností a bočním dosahem 12 metrů. Služby Havlický. Skvělý partner pro vaše výškové práce. Více na službyhavlický.cz.
1: Něco vám řeknu. Maminka mě přihlásila do skvělých jeslí pro děti od jednoho roku.
0: Jsou skvělé. Dětské skupiny Kristýnka v Chotěbuzi. A kluk je tam šťastný jako v opice.
1: A maminka se mnou.
0: Ano, děti jsou v přírodě a strava i školné jsou úplně zdarma a budou otvírat nové pobočky. Více na centrumkristinka.cz.
2: Nová tvář televize Relax. Krimi, které vás vtáhne. Inspektor Rybas. Drsný detektivní seriál plný zvratů. A emoce, které zůstanou. 800 slov. Příběh o životě, vztazích a hledání rovnováhy. TV Relax. Příběhy, které stojí za to.

0: týdne.
1: O další novinku týdne se tentokrát postarají Europe, kteří se 28. září vytáhnou novým albem. Z něho mají venku další kousek, který doplnili i zajímavým videoklipem. V něm si zahrála celá řada slavných jmén a my se můžeme těšit, že si je naživo užijeme na mega koncertu našeho bráchy Rádia Čas, který se bude 21. listopadu konat v Ostravar Aréně. Tak dejte vědět, jak se vám líbí.
0: Rádio Čas Rock. Toto je novinka týdne.

0: Taky po půl deváté dozrál čas na to, abychom si opět zasoutěžili s naším záludným skřetem, který má někdy dobrou náladičku, rozdává peněz, jako by se nechumelilo, naopak někdy zaklapne svou krabičku velmi záhy. Jak to bude teď?
1: Jak to bude teď? Bude teď, uvidíme. Co se týče prvního dnešního případu, tak tam to klaplo.
0: 700.
1: Tam se rozdávalo 700 korun. Co se bude rozdávat? Kolik se bude rozdávat? A jestli se vůbec bude rozdávat, nebo zaklapne skřet box? Na to se těšíme a uvidíme, na koho z vás to padne.
0: Jako obvykle bereme třetího v pořadí, který se dovolá v tuto chvíli na telefonní číslo 725-331-155. Mezitím muzika.
1: Jo. No, v podání?
0: V podání Andreas Johansson.
1: No dobře, tak pojď.
2: Skřetův poklad na rádiu Čas Rock.

0: 8 hodin 36 minut, čas, kdy pro Kubu může být všechno směřováno k lepšímu, protože je na drátě. Čau.
1: Čau.
2: K lepším zítřkům, nebo k lepším včerejškům. Kubo, my tě vítáme ve vysílání, budeme soutěžit ve hře Skřetův poklad. Jaký poklad? Ale je to Skřetův poklad, ano.
0: Ano.
2: Jsi připraven?
1: Jasné.
2: Vždy připraven.
0: Jasné, tak pojďme na to, otvírej.
2: Otvírám.
3: Otevírám Box Rádia Čas Rock, který je plný peněz. 200.
2: Tak, obligátní 2 kila na začátek. Stačí to?
1: To je málo.
2: Tak
1: to
2: otevíráme málo, další, co? Dobře.
3: Otevírám Box Rádia Čas Rock, který je plný peněz. 500.
2: No to jsme poskočili pěkně na 5 kvalt.
1: O, to už zní pěkně, ale zkusíme ještě dál.
2: Zkusíme dál. Dobře.
3: Otevírám Box Rádia Čas Rock, který je plný peněz. 1000.
2: Ale.
0: Byl větší skok.
2: Tady se nám to pěkně kumuluje.
1: O.
2: Tak.
0: Pořád málo.
1: Předpoklad byl 800, jo, aspoň, tak. Nevím.
2: No velmi rychle jsme se dostali na 1000. 800 jsme úplně přehlídli.
0: Tak co?
1: To je fakt. No, to už je riskantní,
2: no. Jo, máš pravdu.
1: Tak vezmu litra.
2: Jo?
0: Jo?
2: Dobře, 1000 je tvoje.
0: Gratulujeme.
2: Už si tady výhra 1000.
0: Chceš vědět vlastně, co si mohl ještě otevřít?
1: No.
2: Zajímá tě, jak vysoko jsme mohli se vyšplhat? Tak poslouchej.
1: Zajímá, že jo? Koho by to nezajímalo, ne?
0: No, tak dobře.
3: 3000.
1: Vole.
2: 3000 se skrývaly v tom posledním boxu. Pokud by si pokračoval dál, tak až takhle vysokou částku si mohl dneska vysoutěžit. Nicméně 1000 je taky krásná částka.
1: To je fakt.
0: Ale 3 je lepší.
1: Ne,
0: ne, hele, samozřejmě, opravdu. Gratulace, užij si tu 1000, vynalož, jak nejlépe budeš je chtít a umět. A můžeš někoho ještě pozdravit navíc.
1: O, tak pozdravím všechny. Brachu, který se teď dovolal a vyhrál. Domů, k pivu. Záleží, jak to každý má, že jo?
0: Kolik vyhrál brácha?
1: 5 kilčo.
0: No, jak můžeš machrovat.
2: Přesně. Kubo, krásný den přejeme a zase někdy třeba naslyšenou.
0: Čau.
1: Čau.
4: Skřetův poklad na rádiu Čas Rock. Partnerem soutěže je Investona. Investuj z pohodlí domova. Investovat má smysl. www.investona.cz

0: Stříbrné jezero v Opavě bude znít rokem. Holba rok na grilu 2026. 24. a 25. července 2026. Lístky na www.časrok.cz. Nejsme jen rádio, jsme Čas Rok. Partnerem je Hackr. Střešní boxy a autodoplňky. Dejte svým výletům nový rozhled. Váš spolehlivý parťák na cestách. Hackr. Partnerem je Nevajgluj. Podporujeme úklid v obcích a připomínáme. Nedopálky patří do koše. Nevajgluj.
1: Partnerem akce jsou služby Havlický. Váš partner pro vaši střechu. Již 30 let. www.službyhavlický.cz.
0: Festival se koná za podpory Moravskoslezského kraje a za podpory statutárního města Opava.
2: Čas rok.
3: A zásilka z Datártu dorazila do výdejního boxu. Tak.
4: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CRV až 140 tisíc korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda. The power of dreams.
5: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
6: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
7: Ahoj! Eurojackpot se vyšplhal na téměř 2 miliardy. S tím už by se dalo něco podniknout. Vsadíte si a budete navěky za vodou. Losujeme právě dnes. Eurojackpot. Lístek ke svobodě.
8: Hledáte jistou práci?
9: Pojďte do Tatra Trucks v Kopřivnici a pracujte na našich ikonických vozech. Přijímáme nové kolegyně a kolegy do výroby i podpůrných týmů.
8: Nabízíme příspěvek na dopravu, dotované stravování, roční odměny až do výše 13. platu, různorodou práci a především zázemí silného a stabilního zaměstnavatele. Přidejte se k legendě jménem Tatra. Chci do Tatry.cz.
9: Víte, že pneumatiky nepatří do běžného odpadu? Odevzdat je můžete zdarma ve sběrných dvorech nebo servisech. Seznam najdete na Tatra.cz.
10: 4. a 5. září se Ostravský hrad promění v metalovou pevnost. Festival Metal přiveze Decapitated, Suicidal Angels, Vomitory, Darkness, Take a další. 30 kapel, 2 dny, 1 metalová smršť. Nenechte si ujít pořádnou dávku extrémního metalu. Více informací na www.metalhrad.cz.
11: Některé věci nestárnou, ty prostě zrají. Já jsem Vrána Roková a každou středu pro vás na rádiu Čas Rok otevírám hudební archiv, který nikoho nenechá v klidu. Oslavíme narozeniny rokových pecek, co hýbali světem. Každý měsíc jedna dekáda. Od neonových osmdesátek přes syrové devadesátky až po ty nejčerstvější riffy dneška. Tak nezapomeňte, středa slavit je třeba.

0: A je to dalších 60 minut ostrého budíčku je úspěšně za námi a já věřím tomu, že úspěšně před námi je ještě jedna společná hodinka. V ní se mimochodem podíváme na to, co nás čeká v noci, kromě toho, že bude tma.
1: No, dobře.
0: Možná, že naopak někde budou hořet ohně, protože to se taky děje právě
1: ano,
0: na celého třetího. Také
1: vám,
0: proč.
1: Ano, a také vám prozradíme druhé slovo letní rokové jízdy, to se vám bude určitě hodit.
0: No a tomu nám bude hrát.
1: Budeme něco pohrát?
0: Já myslím, že bychom mohli.
1: Třeba
0: hele, tak pojď se s tomu, budeme 60 minut mluvit.
1: Tak jo, tak jdeme na to. Ale ne.
0: Ne, dobře.
1: To by tak tě nebavilo.
0: Mě jo. Ale dobře, tak chápeme, necháme za sebe raději promluvit někoho lepšího, kdo to umí podpořit zpěvem. Takže třeba Five Finger Death Punch.
1: Přihodíme Deep Purple.

0: nás čeká další pekelná hodinka v rámci Ostrého budíčku. Tu ovšem odstartuje Honza Gavelčík, který pro vás připravil jak dopravní servis, tak také čerstvé zprávy.
1: Tohle není hra pro slabé.
2: Otevírám. Koukej dobře. 3, 2, 1.
1: Vezmeš, co je uvnitř, nebo riskneš další kolo? Jedna chyba a končíš s prázdnou.
2: Tak co, hrdino?
1: Skřetův poklad. Jedině na rádiu Čas Rock.
3: Partnerem soutěže je Investona. Investuj z pohodlí domova. Investovat má smysl. www.investona.cz
4: Čas Rock. Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová plec v ceně 59,90 za 1 kg. Květák jeden kus za 34,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 29,90. A Radegast 12 karize hořká v multipeku 8x 0,5 litru za 174,90. Lidl, to se vyplatí.
5: Luxus, prostor, Mazda. Styl, dynamika, Mazda. Bonus, Mazda. Bonus až 200 000 korun a výhodné financování na Mazdu CX-60 a CX-80 s úrokem 2,99%. Využijte ho. Mazda.
6: Mezinárodní společnost Schaeffler hledá operátory a techniky do výroby a také údržbáře s elektrotechnickým vzděláním pro výrobní závod v Ostravě. Nabízíme nadstandardně placenou práci v čistém pracovním prostředí, stravenky ve výši 150 korun na den, placené přesčasy, 5 týdnů dovolené a řadu dalších zaměstnaneckých výhod. Vaše nová práce v Ostravě čeká na schaeffler.jobs.cz. Schaeffler hledá právě tebe.
7: Jaký si to uděláš, takový to máš.
8: Nemusíš zažít všechno, ale můžeš. Ten Mustanga 26. června, pivovar Ostrava. A by the way, budu tam taky, Marko.
9: Se zdržením teď musíme počítat na hlavním tahu z Opavy do Krnova. U obce Holasovice bourala 2 osobní auta. Zdržíme se taky v Třinci ve stoupání v Neborech, tady bourala 3 osobní auta. 2 auta se srazila na Frýdecko-Místecku na trase Fričovice-Brušperk a vážná nehoda se stále řeší v Mohelnici v ulici Družstevní. Osobní auto tu srazilo cyklistu.
10: Sponzorem dopravy je Kobi Elektro. Moderní elektroinstalace na klíč, datové sítě a zabezpečení. Více na kobielektro.cz.
1: Rádio Čas Rock. Zprávy.
9: Dobré úterní dopoledne, rockeři. Posloucháte Rádio Čas Rock. Tady jsou další aktuální zprávy. Vítá vás u nich Honza Gavelčík. Tropické teploty posledních dnů ohrožují i hospodářská zvířata a ryby. Zemědělci se je snaží ochlazovat pomocí vody a ventilátorů. Vlivem horka ale očekávají finanční ztráty. Chovatelé skotu hlásí až o čtvrtinu nižší produkci mléka.
1: Morava aktuálně.
9: Na severní Moravě přibývá zdravotních komplikací kvůli vedru. Záchranáři jenom o uplynulém tropickém víkendu ošetřili více než 100 lidí, kteří skolabovali. Nejvíce zásahů měli v sobotu, kdy teploty ve stínu dosahovaly až 34 stupňů. Olomoucký kraj vyhlásil další ročník soutěže Cena hejtmana Olomouckého kraje za společenskou odpovědnost. Více podrobností dodává mluvčí kraje Eva Knajblová.
11: Ceny za společenskou odpovědnost jsou rozdělené do několika kategorií. Například firmy se člení podle velikosti, další jsou určené pro města a vesnice, organizace veřejného sektoru, ale také pro mikropodniky nebo živnostníky. Hodnotí se celková kultura firmy, péče o zaměstnance, ochrana životního prostředí, etické podnikání či podpora.
9: Přihlášky můžou zájemci podávat do konce července na stránkách www.cenykraje.cz. Čeští fotbalisté si na mistrovství světa naposledy před přesunem k závěrečnému třetímu utkání skupiny zatrénovali u Dallasu, kde mají během šampionátu základnu. Dnes už odcestují do dějiště zápasu s Mexikem do tamní metropole. Tolik aktuální zprávy na Rádiu Čas Rock, naslyšenou opět za hodinu. Pokračuje úterní teď už dopoledne s Ivošem Raškou a Tomášem Michalíkem.
12: Vstávat a cvičit. Ale proč? Protože je ráno.

0: Parádní nápadek v podání Five Finger Death Punch dozněl 11 minut po 9. Pro toho, kdo se v tom ještě dneska tak nějak neorientuje, tak připomínáme, že na programu dne je červnové úterý s pořadovým číslem 23, což je mimo jiné také datum, kdy se po setmění v lesích a na lukách pohybují babky kořenářky, aby třeba nazbírali plnou nůši bylin. A zpívají si u toho a popíjejí u toho nějaké lektvary. A Tomáš vám řekne proč.
1: Když dobře popíjíš lektvar, tak se dobře zpívá potom.
0: A nemusíš, být ani babka kořenářka.
1: Ne, nemusíš, můžeš si to pak myslet. Dnes nás totiž čeká svatojánská noc a to mají údajně, údajně čarovné a léčivé byliny největší moc mají. Ostatně za pomocí bylinek se dříve také věštilo svatby, chtivým dívkám, co je čeká, co je nemine. Někteří se v noci honí za nalezením kouzelného zlatého kapradí nového květu a pověry také tvrdí, že se otevírá brána mezi světy a ožívají nadpřirozené síly.
0: To se mi líbí. Tak v hororu, že? Vyrazím někde do lesa asi v noci. Taktéž se objevují poklady a lidé během této noci mohou mluvit s duchy zemřelých. No a k tomu se v lesích a na loukách prohánějí bludičky a lesní pany nebo lesní víly. Tak zní tedy alespoň tradice, pověry.
1: Ale jsou to sice jenom báchorky, ale znáte to. Jako na každém šprochu, pravdy trochu. No. Dalším typickým jevem o této noci bývá zapalování svatojánských ohňů na kopcích, které mají symbolizovat slunce. To je totiž v době letního slunovratu na vrcholu svých sil.
0: Ano, stejně tak jako náš vstup. Tolik tedy k tématu svatojánské noci. Letos nám to vyšlo pěkně na úterý, tak to s těmi bylinkami raději moc nepřeháníte, ani s těmi ohýnky, ať něco nesplane. A my vám k tomu pustíme muziku. OK?
1: A vy sbírejte.

nejhorší a nejlepší na metalové scéně. Metalmania každé úterý po 19. hodině na rádiu Čas Rock. Partnerem pořadu Metalmania je Metalshop.cz. Největší prodejce metalové módy u nás. Metalshop.cz.

0: Rock. Letní roková jízda na čas roku vám i dneska nabízí možnost ukořistit 2 lupeny na vybraný koncert, a to pochopitelně úplně zadarmo. Stačí dávat pozor a pokud všechno klapne, tak na 6. listopad si naplánujte volno a možná i na 7.
1: Právě tento den bude v pražském O2 Univerzu pořádně teplo a bude to velká metalová jízda. V rámci evropské tour tam totiž zavítají Amon Amarth, jenže na to nebudou sami. Doprovodí je také vyhlasní Soilwork a Orbit Culture, takže tohle bude skvělý trojlístek. A já myslím, že švédský metal se představí v plné síle.
0: Určitě ano. Připomínáme, že k tomu, abyste uspěli, je třeba znát správné znění výherní věty. Za malou chviličku se dozvíte druhé slovíčko, takže si nachystejte mezi tím propisky, tušky, pastelky, no a nějaký cár papíru.
1: No, klidně si k tomu můžete nakreslit i nějaký doprovodný obrázek. Do té doby a jim můžete poslouchat muziku v podání Quarter Apes.

0: Čas rok.
1: Tak snad máte nachystány psací potřeby, nebo alespoň kousek ubrousku, nebo pivní podtácek a tušku, protože nastává chvíle, kdy vám s Tomášem prozradíme druhé slovíčko z dnešní výherní věty.
2: Ještě jednou připomínám, že ve hře jsou dva lístky na koncert kapely Amon Amarth, která v listopadu zavítá do Prahy. A já si myslím, že tahle kapela tam prostě bude vládnout.
1: To ano,
2: je tam velkým kladivem, ano, jak vždycky mají.
1: Švédové to tam ovládnou.
2: Ano.
1: To je jedna báseň. I se svými kytarami.
2: Ano, tak jsme si zase tady dovolili takhle pod Prahově se dostat k tomu slovíčku. Jestli nevíte a nechápete nám, nerozumíte nám, tak vám to nemáme za zle vůbec, ale my vám správně řekneme, že druhé slovíčko je vládnou.
1: Přesně tak, vládnou, tak už se vám to pomalinku skládá, polovinu textu máte úspěšně za sebou. Před námi je další muzika, o kterou se v tuto chvíli postará Judas Priest.
2: Tak si hezky naposlouchejte.
0: Letní roková jízda. Jedeme v tom s tebou.

Rockrát s pořádným rockovým nádechem. Film Time na rádiu Čas Rock. Filmové pecky, seriálové bomby a zákulisí, které vás posadí na zadek. Film Time. Filmy, jak je ještě neznáte. Každý čtvrtek od 20 hodin v premiéře a v neděli od 18 hodin v repríze. Jedině na rádiu Čas Rock.

0: Heart of Gold, jeden kousek, který jsme, no, slyšeli, ještě stále slyšíme a dohrává v podání věhlasného Uda.
1: Jo, přesně tak. Mezi tím ale naše dnešní roková sence doběhla do cíle. Za pár minut si vás do parády vezme už Hans Prokeš, který vám přihodí další indici v rámci letní rokové jízdy. Poslední věc, kterou způsobíme, tak to bude to, že hodíme do stroje písničku podle někoho z vás.
0: Napsali nám třeba pánové z autodílny v Karviné, kteří píšou: zdravíme, Ostrý Budíček, zahrajte nám prosím něco do pracovního procesu od kapely Krematory. Bude to pro našeho kolegu Milana, který má dneska narozeniny. Přejeme vše nej a počítáme s tím, že nás za tohle přání v rádiu pozve po šichti na pár orosených. Díky moc, Kamil, Luboš, Bob. No, no, tak to se rozumí přece.
1: Tak se to dělá přece, že jo. My vás všechny zdravíme, Milanovi přejeme všechno nejlepší k narozkám a pomalinku šlapeme na zmizík. Ale zítra jsme zpátky a budeme se věnovat Honzíkům, nejen tady pro Kešům, ale všem, protože zítra mají svátek.
0: Takže to bude velký.
2: To je vše, přátelé. To je, to mám přece říct já. Tak to řekni. Tady dá.

0: Stříbrné jezero v Opavě bude znít rokem. Holba rok na grilu 2026. 24. a 25. července 2026. Lístky na www.časrok.cz. Nejsme jen rádio, jsme Čas Rok.
1: Titulárním partnerem festivalu je Holba. Rizí pivo z hor.
2: Hlavním partnerem festivalu je hypermarket Globus. Globus, tady se svět točí kolem vás.
3: Festival se koná za podpory Moravskoslezského kraje a za podpory statutárního města Opava.
4: Čas rok. A zásilka z Datártu dorazila do výdejního boxu. Tak si dám trochu beatboxu. Tisíce výdejních boxů. Bum, po celém Česku. Zboží si vyzvednu. Rychlostí blesku.
5: Zabeatboxujte si taky po cestě do boxu pro nové chytré hodinky Huawei Watch Fit 5. Datart. Opravdový elektrospecialista.
6: Využijte právě teď letní výprodej v Pepco. Tisíce produktů se slevou až 50%. Pořiďte oblečení pro celou rodinu, bytové doplňky a ještě mnohem více. Pepco. Zamilujte si nízké ceny.
7: Řekneme to rádi.

0: Moravskoslezský kraj. Pavla Strast Chlebovice, Frýdek Místek.
1: Dívej na ty omítky. Jsem ti říkala, že ti Poláci to fakt umí.
2: Jsi piš, a to Karel říkal, že mu zateplili i fasádu.
1: No tak hurá do toho. Omítky strojem CZ. A dívej, umí i zámkovku kolem domu. Paráda.
2: Kvalitní, čistá a spolehlivá práce. To jsou omítky strojem CZ.
3: Světová rocková ikona Europe vyráží na evropské turné k 40 letům Final Countdown. A jediná zastávka v Česku? Podrž se! Mega koncert Rádia Čas. 21. listopadu Ostravar Arena. A s nimi Olympik, David Koller, Lenny a Marpo. Toto Ostrava ještě nezažila. A ty můžeš být u toho. Vstupenky už teď na časradio.cz.

0: Desátá hodina se přiblížila a to znamená, že vládu nad studiem Rádia Čas Rok už přebírá nejtěžší váhová kategorie naší party Honza Prokeše, který má pro vás nachystanou hromadu skvělé muziky, jako třeba Erbohou. Evanescence. Domácí hudební scénu obohatí Civilní obrana. Tak si na rádiu Čas Rok budeme hrát. Od Milana se dozvíme, cože nás čeká a co se pro změnu stalo, tak to ví zase Honza Gavelčík, který nám to ve zprávách určitě velice rád prozradí. No a já vám přeju pěkné úterní dopoledne.
1: Každý den

0: Vydejte se za památkami do Salzburska. Navštivte pevnost Hohensalzburg s úžasným pohledem na město a hory. Hrad Mauterndorf s rytířským hřištěm nebo tajemný Hohenwerfen s ukázkami letu dravců. A největší jízda? Ta čeká na pevnosti Knýpas s nejdelší tunelovou skluzavkou v Alpách. Léto v Salzburgu. Proto žijeme.
1: Problémy jsou stále na hlavním tahu z Opavy do Krnova. U obce Holasovice bourala dvě osobní auta. Vážná nehoda se řeší na Bruntálsku u obce Heřmanovice. Na trase Holčovice Zlaté hory. Nákladní auto se tady srazilo s traktorem a s komplikacemi musíme počítat taky v Brně. Na křižovatce ulice Dukelská třída a Provazníkova nefungují semafory.
2: Sponzorem dopravy je Kobi Elektro. Moderní elektroinstalace na klíč, datové sítě a zabezpečení. Více na kobyelektro.cz.
3: Rádio Čas Rock. Zprávy.
1: Dobré úterní dopoledne, rockeři. Posloucháte Rádio Čas Rock. Tady jsou další aktuální zprávy. Vítá vás u nich Honza Gavelčík. Evropu svírá letos už druhá vlna veder. Tentokrát ji způsobil horký vzduch, který proudí na sever ze Sahary. A pořadný hit nás čeká i o víkendu. Podle televize OTV Plus by mohla maxima na řadě míst v Česku překonat až 35 stupňů ve stínu.
0: Morava aktuálně.
1: V Bohumíně se školní poplatky zvyšovat nebudou. Cílem radnice je finančně podpořit rodiny, aby neměly další výdaje. Od září se nebudou zdražovat ani školní obědy, jako známili ředitelé škol, pod které centrální kuchyně spadají. Více nám řekla mluvčí města Jana Končítková.
4: Snažíme se držet výdaje rodin na vzdělávání a volnočasové aktivity dětí na rozumné úrovni. Přestože náklady na provoz našich škol a školek každoročně rostou, rozhodli jsme se poplatky v našich školských zařízeních ponechat od září ve stejné výši. Za vzdělávání v mateřské škole budou rodiny dál platit 500 korun měsíčně a za docházení do školní družiny 250 korun měsíčně.
1: Vzniká nová porovnávací mapa Zlína a Otrokovic. Ukázat má proměnu obou měst díky obuvnickému impériu Baťa. Vyjde u příležitosti letošního 150. výročí narození Tomáše Bati. Na trhu by měla být v polovině prosince. Čeští hokejbalisté zvítězili na domácím mistrovství světa v Ostravě nad Švýcarskem 12-3. Po třech zápasech jsou 100% úspěšní a mají v čele základní skupiny A náskok 3 bodů před Kanadou a Slovenskem. Tolik aktuální zprávy na Rádiu Čas Rock, naslyšenou opět za hodinu. Pokračuje úterní dopoledne, teď už s Hanzem Prokešem.

Ladíte Rádio Čas Rock, které dneska opět může někoho z vás udělat bohatším o nějaký ten peníz. O ty se hraje ve hře, která má název Skřetův poklad, ve které se v tom našem včerejším společném driveu docela slušně zadařilo jak Lumírovi, tak Liborovi, kteří si na své účty připsali nemalé hrachy. No a kdo bude tím dalším šťastlivcem dneska, tak to záleží jenom na vás. Stačí pozorně poslouchat naše vysílání a v ten pravý okamžik se dovolá do studia na známé číslo 725331155. Já vám držím palce, no a nabízím třeba Merlion, kteří se nám už pomalu, ale jistě rozjíždějí. Tak fajn poslech.

0: slušný nářez. Airborne na rádiu Čas Rock. No a ještě předtím, než se pustíme do další muziky, je tady kdo jiný než Trejda z dědiny.
1: Úterý přinese vyrovnaný poměr souladných a konfliktních událostí. Charakteristická pro ten den bude přehnaná citlivost a orientace na domov a rodinu, ale dařit se bude zamilovanosti a prožívané sexualitě. Pozor si však bude třeba dávat na náhle destrukční události karmického charakteru. Co se týká jednotlivých znamení, tak berany zaplaví vlna inspirací a vášní. Blíženci půjdou svému milostnému štěstí naproti, ale vy se mohou těšit na erotické napětí a šťastné náhody. Raci budou čelit těžkostem práci, které je však v konečném důsledku posílí. Bodnáři budou přesně vědět, z čeho pramení jejich konflikty a pany mohou být poněkud podrážděné. Býci by měli brát své partnerské zádrhely jako skvělé zrcadlo. Štíři by se měli nejdříve nadechnout, než v emocích zareagují a ryby mohou být poněkud zmatené. Váhy potěší milostné jiskření. Střelci uplatní svůj nekompromisní tah na branku a kozorozy budou pomalu, ale jistě směřovat ke svému cíli. Hvězdné úterý, rozzářenou auru a hvězdnou cestu životem vám přeje dvorní astrolog Rádia Čas, Milan Gellner.
2: Rádio Čas Rock. Rádio Čas Rock.
3: Když potřebujete dosáhnout výš, potřebujete techniku, na kterou je spoleh. S vysokozdvižnou plošinou s unikátním výškovým dosahem až 24 metrů od služby Havlický Opava zvládnete práci pohodlně, rychle a bezpečně. Navíc se skvělou stabilitou a manévrovatelností a bočním dosahem 12 metrů. Služby Havlický. Skvělý partner pro vaše výškové práce. Více na službyhavlický.cz.
4: Už dál nemusíš hledat. Tady jsteš správně. Čas Rock natvrdo. Pro všechny, kterým v žilách koluje metalová krev. Žádné kompromisy, žádné hranice. Rádio Čas Rock natvrdo. Metal, jak ho máš rád. Poslouchej nás i na play.cz.
5: Poslech může způsobit nekontrolovatelné mlácení hlavou.

0: otevírat Box Rádia Čas Rock, který je plný peněz.
1: Tak ten otevřeme za malou chvíli, protože jak slyšíme, je tady Skřetův poklad Rádia Čas Rock. No a já už vítám a mám na drátě koho jiného, než tam je Ondra, je to tak? Zdravím tě, čau.
2: Ahoj, ahoj.
1: Čau, čau. Tak, jak se máme?
2: Výborně, skvěle, dovolal jsem se, je to super.
1: Je to super, tak to máme radost. Jak se máš, to děláš?
2: Hele, na cestách, přijel jsem právě do Krnova, pohoda.
1: Co v Krnově?
2: Pracovně, nabízet, jo? Prodávat.
1: Nabízet, prodávat, co? Tak to si možná povíme potom. A já ti taky něco nabízím. Asi víš co, znáš pravidla naší soutěže?
2: Znám, ano.
1: Dobře, tak to nebudeme zdržovat a pustíme se do toho. Co říkáš?
2: Určitě.
1: Tak jdem.
0: Otevírat Box Rádia Čas Rock, který je plný peněz. 100.
1: Takže ten základ, ten je vždycky jasný, že jo?
2: Ano.
1: Co dál?
2: Tak jdeme dál.
0: Otevírat Box Rádia Čas Rock, který je plný peněz. 200.
1: Tak se pomaličku dostáváme nahoru.
2: Tak zkusíme jít ještě víc.
0: Otevírat Box Rádia Čas Rock, který je plný peněz. 300
1: korun českých.
2: Tak ještě kousek.
1: Dobře.
0: Otevírat Box Rádia Čas Rock, který je plný peněz. 400
1: korun. Tak, my jsme se bavili, když jsme šli do vstupu, o tom, že jaké je tvé pracovní nasazení, ty nabízíš zdravou výživu. Co to je?
2: A různé kaše, semínka a takové věci, jo.
1: Jo, kolik stojí takové kilo kaše nebo kilo semínek?
2: Ale něco kolem 100-150 korun.
1: Jo, takže 4 kila by to bylo, jak dlouho to mají ti lidi, jak to sypou, nebo jak to vidí po kyblech, to do sebe valí, nebo oni to mají, nevíš?
2: No, to je otázka, no, já si myslím, že to můžou mít tak na týden, díl, ne?
1: Jo, na týden, že by to bylo. Ty jsi ten, který taky se tak hláduje, tady tím zdravím?
2: Občas, ale spíš klasické, jsem asi žravec.
1: Ano, buče a tak dále, dobře, takže teď máme 4 kila semínek, co dál, budeme mít 5?
2: Zkusíme 5.
0: Otevírat Box Rádia Čas Rock, který je plný peněz. 500.
1: No, vydá, půl litru je tady. Tak, a co dál, kamaráde?
2: Dál je to zlom. Chtěl jsem 500, mám 500, ale...
1: Ale, může být víc.
2: Zkusíme víc, když už jsem se dovolal.
1: No, vidíš to.
0: Otevírat Box Rádia Čas Rock, který je plný peněz. 600.
1: Je to tak jednoduché, jen se toho nebát. Po jaké době ses dovolal k nám do studia Rádia Čas Rock?
2: Jo, já jsem zkoušel tu první vlnu, asi já nevím, před měsícem, tak nějak.
1: Uh-huh. A nic.
2: Takže po měsíci. Jo, hele, něco kaplo, to zase ne, to něco přišlo, takže...
1: Jasná zpráva, hele. Takže co, takže jdeme dál?
2: Jo, zkusíme naposledy.
0: Otevírat Box Rádia Čas Rock, který je plný peněz. 700.
1: No, podívejme se, jak se mu daří.
2: A tohle stačí.
1: Jsi si jistý?
2: Jo, nebudem to pokoušet.
1: Dobře, píšu si 700 korun českých pro Ondru. Můžu zkusit mimo hru?

0: jít musíš, jo. Tak, tobě přejeme šťastný dojezd do Krnova, ať prodáš co nejvíce zdravé výživy, měj se krásně a zase někdy, ahoj.
1: Díky moc.
0: Čau, nazdar. Tak, jdeme na to.
2: Partnerem soutěže je Investona. Investuj z pohodlí domova. Investovat má smysl. www.investona.cz

0: telefon, výzva a box, který rozhodne.
1: Uvnitř máš šanci, ale nejistou. 3, 2, 1.
0: Bereš výhru, nebo jdeš dál a riskuješ všechno? Protože tady platí jedno pravidlo. Buď bereš, nebo nemáš nic. Skřetův poklad. Jedině na rádiu Čas Rock.
2: Partnerem soutěže je Investona. Investuj z pohodlí domova. Investovat má smysl. www.investona.cz.
3: Čas Rock.
4: Čas Rock.
5: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
6: Pozor, velká slevová akce vtedy.
7: Široká nabídka teď ve velké slevě. Například 30% na všechny stolní lampy, 50% na všechny korálky pro kreativní tvorbu a mnoho dalšího. Ale jen krátce, navštivte tedy a do 5. července ušetříte.

0: Nájemníte, tedy Jiří Nápady.
1: Získejte svůj vysněný dům. Kvalitně, rychle a s kompletní realizací. Stavba na klíč.pl. Postavte svůj vysněný dům s polskou firmou. Vaši stavbu zrealizujeme na klíč. Kompletní služby od základu až po finální odevzdání stavby, a to s jedním zhotovitelem. Stavba na klíč.pl.
2: Řekneme to rádi a nahlas. Nejlepší auta má Pavlas.
3: Fiat Grande Panda s benzínovým

0: Pavla Strast Chlebovice, Frýdek Místek.
1: Proti slunci to je ono. Spolehni se na Impono. Žaluzie, rolety, markízy i pergoly značky Klimax. www.impono.cz.
2: Letní roková jízda na rádiu Just Rock. Každý den rozdáváme lístky na ty největší akce. Tento týden hrajeme Olupeny na Amon Amart, Beats in Black, Vesuv Fest a kupu dalších. Od rána poslouchej, lov výherní větu a odpoledne volej. Řekni správně a bereš parádní výhry.

0: Svátek Honzíci a my jim v Ostrém budíčku budeme samozřejmě přát všechno nejlepší.
1: Ale nejenom, že jim budeme přát, my si Honzíky budeme i hrát, protože na hudebním poli jich najdeme dostatek na české scéně i té zahraniční, takže tohle zítra bude v Ostrém budíčku.
0: A pokud nějakého Honzíka znáte, tak mu také napište a my mu popřejeme skrze frekvence Rádia Čas roku.
1: Tak zítra v 6.
2: Ostrý budíček.

0: jsme se dopracovali až k závěru hodiny, no a budeme na rádiu Čas Rock pokračovat. A to z Ballet for my Valentine. Robem Zombie a taky Thunder Mother přijdou na řadu. Na rádiu Čas Rock budeme určitě hrát, naše letní roková jízda rádia Čas Rock taky pokračuje směle dál, takže ty možnosti vyhrávat je u nás opravdu každý den mnoho a mnoho. Tak vám přeju hodně štěstí ve hře a pěkné dopoledne.
1: Maximální úspora v Tetě, sleva 40% na celou značku Gillette, náhradní hlavice, strojky, pěny pro muže i ženy, nebo objevte zubní pastu Lakalut Active za skvělých 59,90. Více na tetadrogerie.cz.
2: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například Coca-Cola Normal nebo Coca-Cola Zero 1,75 litru za novou běžnou cenu 34,90. Nebo máslo 250 gramů za novou běžnou cenu 29,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
3: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
4: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
5: Ahoj! Eurojackpot se vyšplhal na téměř 2 miliardy. S tím už by se dalo něco podniknout. Vsadíte si a budete navěky za vodou. Losujeme právě dnes. Eurojackpot. Lístek ke svobodě.
6: Mezinárodní společnost Schaeffler hledá operátory a techniky do výroby a také údržbáře s elektrotechnickým vzděláním pro výrobní závod v Ostravě. Nabízíme nadstandardně placenou práci v čistém pracovním prostředí, stravenky ve výši 150 korun na den, placené přesčasy, 5 týdnů dovolené a řadu dalších zaměstnaneckých výhod. Vaše nová práce v Ostravě čeká na schaeffler.jobs.cz. Schaeffler hledá právě tebe. Jaký si to uděláš,
7: takový to máš. Nemusíš být černíku, ale můžeš. Ten Mustanga 26. června, Pivovar Ostrava. A by the way, budu tam taky, Marko.
8: Řidiči, aktuálně pozor v Opavě na Vančurově ulici. Havarovala tady 2 osobní auta a nehoda nákladňáku a osobního vozidla komplikuje provoz na dálnici D1 na trase Ostrava-Olomouc na úrovni Bravantic. My vám přejeme šťastnou cestu.
9: Sponzorem dopravy je Kobi Elektro. Moderní elektroinstalace na klíč, datové sítě a zabezpečení. Více na kobielektro.cz.
10: Rádio Čas Rock. Zprávy.
11: Dobré úterní dopoledne, rockeři. Posloucháte Rádio Čas Rock. Tady jsou další aktuální zprávy. Vítá vás u nich Honza Gavelčík. Přípravu auta před cestou do zahraničí podceňuje každý druhý z nás. Skoro polovina Čechů si před odjezdem neskontroluje technický stav vozidla, olej, pneumatiky ani světla. Více než třetina si pak neprověří povinnou výbavu pro cílovou zemi.
12: Morava aktuálně.
11: V Karviné starém městě vzniká nová lávka přes řeku Olši. Ta propojí ulice U řeky a Sovinecká a má zajistit bezpečnější spojení pro pěší i cyklisty. Jak nám ale řekla mluvčí radnice Monika Danková, není to zdaleka všechno.
13: Součástí projektu je také vybudování navazující cyklostezky o délce přibližně 112 metrů, úprava stávající cyklostezky a protipovodňové hráze na pravém břehu Olše.
11: Hotovo by mělo být příští rok na jaře. Centrum Olomouce ovládl stavební ruch. U budovy magistrátu v noci na včerejšek prasklo vodovodní potrubí. Možnou příčinou jsou vysoké teploty. Následovaly další 2 havárie vodovodu v okolí. Oprava by tu měla skončit dneska. Ligová fotbalová asociace potvrdila navýšení příjmů profesionálních soutěží. Díky příznivým hospodářským výsledkům jde o nárůst v řádu nižších desítek milionů. Peníze rozdělí mezi kluby. Karviné bude výplata pozastavena. Tolik aktuální zprávy na rádiu Čas Rock. Pokračuje úterní dopoledne s Hanzem Prokešem.

0: slaví narozeniny.
1: Ahoj, tady Petr z kapely Škvor. Chtěl bych popřát rádiu Čas Rock k jeho 15. narozkám všechno nejlepší a spoustu skvělých posluchačů.
0: Díky za přání a volume doprava. Rádio Čas Rock. Nejsme jen rádio. Jsme Čas Rock.

června a to měl v roce 1994 premiéru film Forrest Gump s Tomem Hanksem hlavní roli. Tento kousek se dočkal velkého úspěchu a vydělal celosvětově přes 667 milionů dolarů. Byl nominován na 13 Oscarů, z nichž získal 6 cen, včetně ceny za nejlepší film, nejlepší režisérský počin a taky herecký výkon. No a my se vás ptáme, jaký filmový biják je pro vás ten nejlepší? Můžete to posílat na WhatsApp Rádia Čas Rock s číslem 725-33-1155. No a já vám k tomu nabídnu taky jednu, kterou zná z filmového plátna celý svět. A neříkejte, že ne.

0: mistrovství světa ve fotbale s rádiem Čas Rock.
1: Tak a program dnešního dne probíhajícího fotbalového šampionátu je takový. Od 19 hodin si to mezi sebou rozdá Portugalsko s Uzbekistánem a od 22. hodiny vběhnou na trávník Anglie a Ghana. Náš nároďák se pečlivě připravuje na čtvrteční mač s Mexikem, ve kterém půjde opravdu o všechno. Náš favorizovaný protivník hraje na domácí půdě, tak bude jasné, že nebude si chtít udělat ostudu. My budeme držet palce a doufat, že se stane zázrak a my se posuneme dál. No a my budeme na rádiu Čas Rock taky pokračovat. A to z Green Day anebo Status Quo, kteří se rozjedou za malou chvíli. Tak se dobře bavte.
0: Mistrovství světa ve fotbale s rádiem Čas Rock. Rádio Čas Rock. Pravé rockové rádio.
2: Něco vám řeknu. Maminka mě přihlásila do skvělých jeslí pro děti od jednoho roku.
3: Jsou skvělé. Dětské skupiny Kristýnka v Choděbuzi. A kluk je tam šťastný jako v opice.
2: A maminka se mnou.
3: Ano, děti jsou v přírodě a strava i školné jsou úplně zdarma. A budou otvírat nové pobočky. Více na centrum Kristýnka.cz.

Ahoj rockeři a rockerky, tak jako každý týden i tenhle je pro vás připravena Metalmania. Dneska na rádiu Čas Rock a na televizi Rebel si dáme Dead Angel.

Přesně o půl dvanácté nám na rádiu Čas Rok dozněli Green Day, před námi Rod Zombie a taky vy 725 33 1155. Rádio Čas Rok. I v létě.

0: Zombie, no a na rádiu Čas Rok, teď je Dušan, zdravím tě.
1: Já zdravím ze sídla Temnoty, takže dneska bych chtěl zahrát Citron, legend České republiky. Rok, samozřejmě pro tebe, celé úžasné rádio Čas Rok, rokové rodině, té naší šlechtě, všem posluchačům, s těm stálým hlavně a věrným. No a hlavně až do dřívo pitný režim, protože jiná možnost není a tak to má být, tak je to správně.
0: Přesně, ano, musíme to doplňovat, protože sluníčko svítí, teplota stoupá.
1: Tak. Jasně, a ještě taky pro všichni řemeslníky, co musí tady v těch horkách dělat na střeši, ať to jsou topenáři, a nebo pokrývači teda, zubníci, opravdači, elektrikáři, prostě pro všechny řemesla.
0: Určitě, určitě, máš pravdu. Fakt, muzika je nachystaná, měj se hezky, díky.
1: Díky moc, Honzo, měj se, čau.

0: rok. Holba rok na grilu 2026.
1: 24. a 25. července u Stříbrného jezera v Opavě.
0: Vstupenky na www.časrok.cz.
1: Nejsme jen rádio, jsme Čas Rok.
2: Titulárním partnerem festivalu je Holba. Rizí pivo z hor.
3: Hlavním partnerem je společnost Ryčny. Kovošrot a sběrné suroviny. Dejte šrotu druhou šanci.
0: Vaše sběrna.cz.
3: Vaše sběrna.cz.
4: Festival se koná za podpory Moravskoslezského kraje a za podpory statutárního města Opava.
0: Čas rok.
5: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová plec v ceně 59,90 za 1 kg. Květák jeden kus za 34,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 29,90. A Radegast 12 ryze hořká v multipeku 8x0,5 litru za 174,90. Lidl, to se vyplatí.
6: Malinovka bez výčitek? Tohle léto jedině s limitovanou edicí výrobníků SodaStream. Nová příchuť malina bez cukru je teď navíc přímo v balení. A domácí perlivé nápoje si tak připravíš přesně podle své chuti. SodaStream. Perlivé osvěžení, které si namícháš po svém. Kup na sodastream.cz.
7: Jste automechanik, autoelektrikář nebo CNC obráběč a hledáte jistou práci? Pojďte do Tatra Trucks v Kopřivnici a pracujte na vozech, které zná celý svět. U nás najdou různorodou práci jak zkušení borci, tak nováčci. K tomu navíc příspěvek na dopravu, dotované stravování, roční odměny až do výše 13. platu a především zázemí stabilního zaměstnavatele. Přidejte se k legendě jménem Tatra. Chci do Tatry.cz.
8: 4. a 5. září se Ostravský hrad promění v metalovou pevnost. Festival Metal přiveze Decapitated, Suicidal Angels, Vomitory, Darkness, Take a další. 30 kapel, 2 dny, 1 metalová smršť. Nenechte si ujít pořádnou dávku extrémního metalu. Více informací na www.metalhrad.cz.
9: Některé věci nestárnou, ty prostě zrají. Já jsem Vrána Roková a každou středu pro vás na rádiu Čas Rok otevírám hudební archiv, který nikoho nenechá v klidu. Oslavíme narozeniny rokových pecek, co hýbali světem. Každý měsíc jedna dekáda. Od neonových osmdesátek přes syrové devadesátky až po ty nejčerstvější riffy dneška. Tak nezapomeňte, středa slavit je třeba.

Radio. Rebelské léto je opět tady. Sleduj televizi Rebel, protože jedině my tě dostaneme na ty nejlepší rockové festiáky a koncerty. Pretty Maids na Holbě Rock na grilu, Iron Maiden, Marilyn Manson, Masters of Rock, Tři sestry, legendární Europe na megakoncertu Rádia Čas. Připrav si mobil a čekej. Jakmile se na obrazovce objeví soutěžní QR kód, naskenuj ho a výhra může být právě tvoje. Více informací na www.tvrebel.cz.

0: divy. Imodium se svým spiritem teď tady u nás na rádiu Čas Rock bude 12 hodin. Jestli máte před sebou oběd, nechte si chutnat. A od nás k němu Nightwish, taky Halloween. A další hvězda světového formátu. Slušná sestavička, co říkáte? Si na rádiu Čas Rock budeme hrát, k tomu nějaká ta pozvánečka, bude toho mnohem a mnohem víc. Tak dobré odpoledne.
1: Náš výkup je teď totální hardcore. V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová plec v ceně 59,90 za 1 kg. Květák jeden kus za 34,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 29,90. A Radegast 12 kary ze hořká v multipeku 8x půl litru za 174,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Řidiči, aktuálně pozor, v Ostravě Svinově na Rudné havarovala tady tři osobní auta, na místě zasahují

0: který dokáže svou oběť aktivně pronásledovat. Odborníci ho sice zatím hlásí jen vzácně, ale po každé procházce důrazně doporučují okamžitou prohlídku celého těla.
1: Morava aktuálně.
0: V Ostravě Hrabůvce začíná výstavba nového domova pro seniory. Moderní budova, kterou na Provaznické ulici postaví soukromý investor, bude mít 200 lůžek. Radnice tak reaguje na stárnutí obyvatel a nedostatek míst v pobytových zařízeních. Více nám řekla mluvčí Ilona Honusová.
2: Nově navržená stavba je zasazená na rovinatý pozemek do stávající zástavby, kterou tvoří převážně bytové domy. Součástí areálu bude také zahrada s odpočinkovým zónami určená klientům i jejich návštěvám. Připravujeme také nový areál sociálních služeb v Hrabůvce na ulici Majora Nováka.
0: U Ničově začala rekonstrukce autobusového nádraží za 25 milionů korun. Cestující proto musí dočasně využívat náhradní stanoviště v ulici Jiřího z Poděbrad. Nový terminál nabídne zastřešená nástupiště, moderní informační tabule a novou vytápěnou čekárnu. Celý opravený areál bude bezbariérový, chráněný kamerovým systémem. A v Praze se dnes večer rozhodne o novém králi českého hokeje. V prestižní anketě Zlatá hokejka bojuje o vítězství 10 finalistů, mezi kterými je 9 hráčů z NHL a také hvězda extraligových Pardubic Roman Červenka. Hlavním favoritem je 8-násobný vítěz David Pastrňák z Bostonu. Tolik další zprávy, naslyšenou opět za hodinu.

0: Pro nás pro všechny je ta nejlepší zpráva, že čas rok konečně může, takže se těšíme na další společné setkání. Mějte se, kamarádi, čus.
1: Díky za přání a volume doprava. Rádio Čas Rok. Nejsme jen rádio. Jsme Čas Rok. Go.

to byl Michael Schenker a když jsme u těch slavných jmén, tak si představte, že v roce 1975 měl smůlu Alice Cooper. Během jeho turné v kanadském Vancouveru totiž spadl z pódia a zlomil si tehdy rovných 6 žeber. Bob Dylan získal v roce 2004 čestný doktorát na nejstarší univerzitě ve Skotsku a k tomu dnešnímu dnu datu se váže taky svatojánská noc, ke které neodmyslitelně patří především oheň, voda, nahota a zeleň. Taky je Mezinárodní olympijský den a svátek. Svátek mají Zdeňky. Tak holky, já vám za celé rádio Čas rok přeju všechno nejlepší a posílám Wasp. Tak si ten dnešní den, jak se patří, užijte.

0: Ladíte rádio Čas Rock, na kterém si za chvíli dáme mimo jiné jednu z kapel, která dostane prostor na letošní Holubě. Ta u Opavského Stříbrného jezera vypukne za měsíc a pár hodin. Během dvou dnů se na pódiu vystřídají takoví borci jako Pretty Maids, Tři sestry, Ivan Mládek, Aleš Brichta, Citron a další. Jestli ještě nemáte, přátelé, vstupenku, tak ji jednoduše pořídíte na našem webu, kde máte výběr hned ze třech variant v různých cenových relacích. K tomu najdete na úplně stejném místě podrobné informace o této velkolepé narozeninové akci, takže jestli vás cokoliv zajímá, máte to tam pěkně černé na bílém. Už se na vás těšíme.
1: Kultovní festival přiváží legendární Halloween slavící 40. výročí. Hvězdného Marilyna Mansona, slavné Arch Enemy, In Flames, Slaughter to Prevail, The Rasmus. Přijede Dirk Schneider z hity Accept nebo Bratři Kavalerovi. Masters of Rock. Od 16. do 19. července u Jelínka ve Vizovicích.
2: Letní rocková jízda na rádiu Just Rock. Každý den rozdáváme lístky na ty největší akce. Tento týden hrajeme Olupeny na Amon Amart, Beats in Black, Vesuv Fest a kupu dalších. Od rána poslouchej, lov výherní větu a odpoledne volej. Řekni správně a bereš parádní výhry. Letní rocková jízda. Jedině na rádiu Čas Rock.

0: No jak je vidět, zázraky se opravdu dějí, protože ještě včera odpoledne bylo zcela jasné, že nadcházející festival Rock pod Kameňom, na kterém se Halloween taky měli ukázat, se letos konat nebude. No ale je všechno úplně jinak. Opravdu v plánovaném termínu od 25. do 27. června, to znamená od čtvrtka do soboty této, se to opravdu uskuteční. No a kromě Halloweenu tam přijedou do souzatím potvrzení taky Europe Winter Temptation. A kdo bude dál, tak to se zatím neví, protože tím, že se to odpískalo, teď se to zase přidalo zpátky, tak se to bude muset řešit v nějakém, dalo by se říct, nouzovém režimu a záleží, koho všechno tam pořadatelé dostanou. Tak, to je opravdu skvělá zpráva, no a jestli máte vy něco na srdci, tak se stačí taky ozvat 725 331 155, písnička na přání.
1: Radio.

0: To byl Sammy Hagar. No a další muziku, tak to už bude vybírat Román. Čau, chlape.
1: Čau, čau.
0: Tak, máme půl jedné pryč, po obědě už?
1: Jasné, po obědě.
0: Co bylo dobrého?
1: Špenát, čočkovka, segerín.
0: Samé dobroty.
1: Samé dobroty.
0: Fajn, tak. My si dáme tak teďkom Sex Pistols, komu to půjde?
1: Půjde to do Stavebnín, do Šenova.
0: No.
1: Za chvíli jsme tam, řediteli, tak chystej kafe. Bude to i Mirkovi do MX Graphics, taky poslouchá toto skvělé radio. A do radia všem posluchačům. A všem Václavovi z Vešenova, no všetkým lidem.
0: Ok, tak, muzika je nachystaná, mějte se krásně, zdravíme, čau. A díky.
2: Radio Čas Rock. Pravé rockové rádio.

0: Rock. Pravé rockové rádio. Stříbrné jezero v Opavě bude znít rokem. Holba Rock na grilu 2026. 24. a 25. července 2026. Lístky na www.časrock.cz. Nejsme jen rádio, jsme Čas Rock. Partnerem je Hacker. Střešní boxy a autodoplňky. Dejte svým výletům nový rozhled. Váš spolehlivý parťák na cestách. Hacker. Partnerem je Nevajgluj. Podporujeme úklid v obcích a připomínáme. Nedopálky patří do koše. Nevajgluj. Partnerem akce jsou služby Havlický. Váš partner pro vaši střechu. Již 30 let. www.službyhavlický.cz. Festival se koná za podpory Moravskoslezského kraje a za podpory statutárního města Opava. Čas Rock. Čas
1: Rock. Maximální úspora v Tetě. Sleva 40% na celou značku Gillette. Náhradní hlavice, strojky, pěny pro muže i ženy. Nebo objevte zubní pastu Lakalut Aktiv za skvělých 59,90. Více na tetadrogerie.cz.
2: Ahoj, tady Cenfluencer.

0: kraj. Pavlastrast Chlebovice, Frýdek Místek.
1: Dívej na ty omítky. Jsem ti říkala, že ti Poláci to fakt umí.
2: Jsi piš, a to Karel říkal, že mu zateplili i fasádu.
1: No tak hurá do toho. Omítky strojem CZ. A dívej, umí i zámkovku kolem domu. Paráda.
2: Kvalitní, čistá a spolehlivá práce. To jsou omítky strojem CZ.
3: Proti slunci to je ono. Spolehni se na Impono. Žaluzie, rolety, markízy i pergoly značky Climax. www.impono.cz.

0: věci. A my jim v Ostrém budíčku budeme samozřejmě přát všechno nejlepší.
1: Ale nejenom, že jim budeme přát, my si Honzíky budeme i hrát, protože na hudebním poli jich najdeme dostatek na české scéně i té zahraniční, takže tohle zítra bude v Ostrém budíčku.
0: A pokud nějakého Honzíka znáte, tak mu také napište a my mu popřejeme skrze frekvence Rádia Čas roku.
1: Tak zítra v 6.
2: Ostrý budíček.

0: No tak nějak si na tom hráli, čas rok budeme určitě hrát. Tak se dobře bavte a pěkné odpoledne.
1: Tohle není hra pro slabé.
2: Otevírám. Koukej dobře. 3, 2, 1.
1: Vezmeš, co je uvnitř, nebo riskneš další kolo? Jedna chyba a končíš s prázdnou.
2: Tak co, hrdino?
1: Skřetův poklad. Jedině na rádiu Čas Rock. Partnerem soutěže je Investona. Investuj z pohodlí domova. Investovat má smysl. www.investona.cz
3: Čas Rock. Čas Rock.
4: A zásilka z Datártu dorazila do výdejního boxu. Tak.
5: Využijte právě teď letní výprodej v Pepco. Tisíce produktů se slevou až 50%. Pořiďte oblečení pro celou rodinu, bytové doplňky a ještě mnohem více. Pepco. Zamilujte si nízké ceny.
6: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
7: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
8: Ahoj! Eurojackpot se vyšplhal na téměř 2 miliardy. S tím už by se dalo něco podniknout. Vsadíte si a budete navěky za vodou. Losujeme právě dnes. Eurojackpot. Lístek ke svobodě.
9: Řidiči, aktuálně si dávejte pozor v Ostravě Vítkovicích na Lidické ulici poblíž benzinky MOL. Stala se tady dopravní nehoda dvou osobních aut a dodávky. Na místě zasahují všechny složky integrovaného záchranného systému. A opatrnost se určitě vyplatí i na jižní Moravě na dálnici D1 na úrovni Rohlenky, kde se srazila dvě osobní auta. My vám přejeme šťastnou cestu.
10: Sponzorem dopravy je Kobi Elektro. Moderní elektroinstalace na klíč, datové sítě a zabezpečení. Více na kobielektro.cz.
1: Rádio Čas Rock. Zprávy.
9: Pohodové odpoledne, rockeři, připraveny jsou další aktuální zprávy. Vítá vás u nich Marcela Fabiánová. Česko zvažuje zákaz prodeje energetických nápojů dětem do 16 let. Podle lékařů a učitelů dětem škodí a ničí jim spánek i srdce. Jedna plechovka totiž obsahuje tolik kofeinu jako dva šálky silné kávy. Výzkumy také ukazují, že energodrinky pije každý týden asi 70 tisíc školáků. Pro přísnější pravidla jsou také samotní rodiče a školy.
1: Morava aktuálně.
9: Doprava ve Zlíně a jeho okolí projde v nejbližších letech zásadní proměnou. Správa železnic chystá modernizaci trati z Otrokovice do Zlína. Klíčovou součástí bude také výstavba takzvané prštenské příčky. Více nám řekl mluvčí města Tomáš Melzer.
11: Cílem je vytvořit nový dopravní koridor, který odvede tranzitní dopravu z přetíženého centra města směrem na jižní svahy. Nová silnice na pravém břehu Dřevnice nahradí stávající komunikaci ve špatném technickém stavu.
9: Celý projekt by měl být dokončen na konci roku 2030. Opavané mají o budoucnosti města jasno. Přejí si vybudovat psí park a sportovně relaxační zónu ve Vlaštovičkách. Rozhodli o tom hlasováním v letošním ročníku rozpočtu Nápady pro Opavu. Město na to dá 500 000 korun. A na pražském tenisovém turnaji Live Sport Prague Open se představí i hvězdná Barbora Krejčíková. Dvojnásobná grandslamová šampionka a vítězka z roku 2021 se na domácí kurty vrací po dvouleté pauze. Celá akce vypukne 20. července na pražské Štvanici, kde se bude hrát poprvé na tvrdém povrchu. Tolik další zprávy na

0: Rádio Čas Rock slaví narozeniny.
1: Pán Bůček s vámi, holoto. Tady Horst z Kumpačky Trautenberg. Vele uctivě vinčujeme Rádiu Čas Rock k 15. narozeninám světlé zítřky, umaštěné tváře a uspokojené zvukovody svých posluchačů. Buďte sytí!
0: Díky za přání a volume doprava. Rádio Čas Rock. Nejsme jen rádio. Jsme Čas Rock.

0: Váleční skvělá muzika s ní Masterplan. No a před námi novinka týdne Rádia Čas Rock.
1: Rádio Čas Rock. Novinka týdne.
2: O další novinku týdne se tentokrát postarají Europe, kteří se 28. září vytáhnou novým albem. Z něho mají venku další kousek, který doplnili i zajímavým videoklipem. V něm si zahrála celá řada slavných jmen a my se můžeme těšit, že si je naživo užijeme na megakoncertu našeho bráchy Rádia Čas, který se bude 21. listopadu konat v Ostravar aréně. Tak dejte vědět, jak se vám líbí.
1: Rádio Čas Rock. Toto je novinka týdne.

0: No už za pár dnů, konkrétně 3. července, se od Purplu dočkáme z Brusu nové desky. Ta bude k mání hned v několika variantách, od klasického cedla přes vinily až po exkluzivní box, který nabídne celkem 25 skladeb, včetně těch 13, které ponese ten jejich další studiový zářez. No a kdo ví, možná, že nového alba se dočkáme i od formace Gutsmack, když jim tedy přibyla posila jménem Marek Mangini. Ten naskočil na právě probíhající turné, tak uvidíme, jestli se stane součástí této party nebo ne. A proč o tom mluvím? Protože si ty Gutsmack za chvíli dáme.
1: Radio Čas Rock.
2: Ušetříte, když u Hrušky nakoupíte.
3: V potravinovém řetězci maloobchodní síti Hruška už od této středy zakoupíte za super ceny. Úžasné sametové jogurty Kunín s příchutí ovoce, čokolády či vanilky 150 gramů jen za 7,90. Jemný kečup od Hamé, sladký či ostrý 900 gramů za skvělých 59,90. Výtečnou šunku nejvyšší jakosti Bečva Váhala 92% masa 100 gramů už za 21,90. Nebo osvěžující ochucené nealko pivo Staropramen Cool Lemon, Grep či Malina s borůvkou 1,5 litru PET již za 38,90. Více na mojehruska.cz.
1: Metalmania. Metalmania. Metalmania. To nejtvrdší, nejrychlejší a nejlepší na metalové scéně. Metalmania každé úterý po 19. hodině na rádiu Čas Rock. Partnerem pořadu Metalmania je Metalshop.cz. Největší prodejce metalové módy u nás. Metalshop.cz.

0: která nám právě teď dohrála. No a ta další písnička, ta by měla jít k narozeninám. Je to tak, Dané, zdravím tě.
1: Je to tak.
0: Tak povídej.
1: Tak já přeju dneska 35. mojí sestře, nejmladší Kamile. Všechno nejlepší, hodně zdraví, ať i poslouchají děcka, no a všem zdeníškám taky přeju a všem doma narozeniny taky přeju. Narozeniny a to bez zítra ke svátku a ostatním Honzíku.
0: Je, tak já už teď moc a moc děkuju. Kamilce přejeme taky za celé rádio Čas rok všechno nejlepší. Jaký má věk, to si řekl ty, to se sice neříká, ale bohužel je to tak.
1: To je jedno.
0: Kdy bude oslava?
1: Budeme slavit dohromady v sobotu taťkovou 70.
0: O, tak to bude velké. To
1: tak budeme slavit všetci dohromady na bowlingu v Horním Liči.
0: Jo?
1: Že se konečně ožeru.
0: Dobrá, tak jo, takže přejeme všechno nejlepší. Já ti díky za zavolání a zdravíme i segru. Čau.
1: Jo, dík moc, čau.

0: Čas rok. Čas rok. Stříbrné jezero v Opavě bude znít rokem. Holba rok na grilu 2026. 24. a 25. července 2026. Lístky na www.časrok.cz. Nejsme jen rádio, jsme Čas rok.
1: Titulárním partnerem festivalu je Holba. Rizí pivo z hor.
2: Hlavním partnerem festivalu je hypermarket Globus. Globus, tady se svět točí kolem vás.
3: Festival se koná za podpory Moravskoslezského kraje a za podpory statutárního města Opava.
0: Čas rok. Čas rok.
4: Luxus, prostor, Mazda. Styl, dynamika, Mazda. Bonus, Mazda. Bonus až 200 000 korun a výhodné financování na Mazdu CX-60 a CX-80 s úrokem 2,99%. Využijte ho. Mazda.
5: Pozor, velká slevová akce v Teddy.
6: Široká nabídka teď ve velké slevě. Například 30% na všechny plyšáky a mazlíčky, 30% na všechny svíčky a svícny a mnoho dalšího. Ale jen krátce, navštivte Teddy a do 5. července ušetříte. Teddy Jiří nápady.
7: Jaký si to uděláš, takový to máš.
8: Nemusíš zažít všechno, ale můžeš. Ten Mustanga 26. června, Pivovar Ostrava. A by the way, budu tam taky, Marko.
9: Mezinárodní společnost Schaeffler hledá operátory a techniky do výroby a také údržbáře s elektrotechnickým vzděláním pro výrobní závod v Ostravě. Nabízíme nadstandardně placenou práci v čistém pracovním prostředí, stravenky ve výši 150 korun na den, placené přesčasy, 5 týdnů dovolené a řadu dalších zaměstnaneckých výhod. Vaše nová práce v Ostravě čeká na schaeffler.jobs.cz. Schaeffler hledá právě tebe.
10: Už dál nemusíš hledat. Tady jsi správně. Čas rok natvrdo. Pro všechny, kterým v žilách koluje metalová krev. Žádné kompromisy, žádné hranice. Rádio Čas rok natvrdo. Metal, jak ho máš rád. Poslouchej nás i na play.cz.
11: Poslech může způsobit nekontrolovatelné mlácení.

0: Rádio Čas Rock. I v létě hrajeme pravou rockovou muziku.
1: Svět filmu, premiér a seriálů, tentokrát s pořádným rockovým nádechem. Film Time na Rádiu Čas Rock. Filmové pecky, seriálové bomby a zákulisí, které vás posadí na zadek. Film Time. Filmy, jak je ještě neznáte. Každý čtvrtek od 20 hodin v premiéře a v neděli od 18 hodin v repríze. Jedině

0: Radiočas Rock slaví narozeniny.
1: Ahoj, tady Tonda Rauer, já za celý Harley přeju Rádiu Čas Rock k jeho 15. narozeninám všechno nejlepší, hodně posluchačů a spoustu skvělý muziky v éteru.
0: Díky za přání a volume doprava. Rádio Čas Rock, nejsme jen rádio, jsme Čas Rock.

0: Kromě toho mám pro vás další slovo z věty, která je součástí naší letní rokové jízdy a pořád pokračujeme v soutěži Skřetů v poklad. To po zprávách s Marcelkou a ode mne přání dobrého odpoledne.
1: Notino Black Friday pokračuje. Nyní se slevou 20% při nákupu nad 500 korun. Dopřejte si parfémy a kosmetiku za skvělé ceny. Více na notino.cz.
2: Notino. Today is yours. Feel good.
3: Ačka jsou i v létě plná výhod a benefitů. Vyberte si z 19 000 vozů s garantovanou letní slevou až 100 000 korun a s možností výměny až do 60 dnů. Nyní ještě dostupněji díky výhodnému financování na míru. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
4: Řidiči, aktuálně si dávejte pozor, v Šenově u Nového Jičína na Dukalské ulici. Havarovala tady dvě osobní auta. Nehoda dvou osobních vozidel a jedné dodávky stále komplikuje provoz na Lidické ulici v Ostravě Vítkovicích, kde zasahují všechny složky integrovaného záchranného systému. A zdržet se můžete také v Brně na Černovické ulici, kde taky probíhá vyšetřování bouračky. My vám přejeme šťastnou cestu.
5: Sponzorem dopravy je Kobi Elektro. Moderní elektroinstalace na klíč, datové sítě a zabezpečení. Více na kobielektro.cz.
6: Rádio Čas Rock. Zprávy.
4: Dobré odpoledne, rokeři. Připraveny jsou další aktuální zprávy. Vítá vás Soněk Marca Fabiánová. Česko o víkendu zasáhnou extrémní tropy s teplotami až kolem 40 stupňů. Horký vzduch z Afriky k nám ale dorazí už ve čtvrtek a kvůli suchu hrozí velké riziko lesních požárů. Extrémní teploty vyvrcholí příští úterý, kdy dorazí studená fronta s ochlazením o 10 stupňů. Zlom v počasí pak doprovodí i silné bouřky, které mohou lámat stromy a způsobit výpadky elektřiny.
7: Morava aktuálně.
4: Moravskoslezský kraj opět pomůže venkovským obchůdkům. Provozovatelům prodejen v malých obcích nabízí téměř 4 miliony korun. Podrobnosti dodává náměstkyně hejtmana Šárka Šimoňáková.
8: Přidělené peníze mohou provozovatelé obchůdku využít například na mzdy zaměstnanců, nájem a energie nebo internetové a telekomunikační služby. Mohou z nich hradit také provoz, údržbu prostor nebo třeba náklady na zajištění bezhotovostních plateb. Věřím, že má tato podpora velký smysl, zcela jistě přispívá k udržení života na venkově a posilování místních komunit.
4: Hlasování o nejkrásnější výletní místa Olomouckého kraje pro rok 2026 právě začalo. Lidé mohou na webu Ceny kraje až do konce července vybírat své favority v několika kategoriích. V nominacích soutěží oblíbené turistické novinky i malebné vyhlídky, jako jsou například Jesenické Čertovy kameny. A tenistce Lindě Noskové po triumfu na trávě v Berlíně wimbledonská generálka na dalším turnaji v Bad Homburku nevyšla a skončila hned v prvním kole. Rumunské kvalifikantce Eleně Gabriele Ruseové podlehla za 61 minut jednoznačně 1-6-3-6. Tolik další zprávy, naslyšenou opět za hodinu. Hezké odpoledne.

0: Rock slaví narozeniny.
1: Rádio Čas Rock slaví. Slaví 15 let. Já ho vždycky zapnu v 8.05. Hraje Váli, co mají šťávu. Provolávám jemu slávu. Rád s ním budu dovádět, ať je s náma 1000 let. To vám přeje Vilda Čok.
0: Díky za přání a volume doprava. Rádio Čas Rock. Nejsme jen rádio. Jsme Čas Rock.

odpolední vysílání Rádia Čas Rok. No a mohli bychom se v něm podívat na to další slovo z dnešní výherní věty, která vás může dovést ke dvěma vstupenkám na koncert Amon Amarth. Ten se bude v pražském Outučku konat 6. listopadu a vy ho můžete vidět úplně zadarmo. Určitě máte poznačené

akce. Tento týden máme ve hře lupeny na Masters of Rock, Holba Rock na grilu, Magma Fest a kupu dalších. Od rána sleduj výherní větu. V odpoledním vysílání volej a vystřel si letní rokovou výhru. Letní roková jízda. Jedině na rádiu Čas Rock.

0: Křetův poklad. Na rádiu Čas Rock.
1: Tak snad se Skřet nebude smát, ale bude dajný. 7253311155, číslo sem do studia Rádia Čas Rock. Čtvrtý dostává šanci.
0: Rádio Čas Rock.

0: Rádia Čas Rock.
1: Ano, a ten směle pokračuje dál a to štěstí bude tentokrát zkoušet Bronislav. Broňo, ahoj, já tě zdravím.
2: Čau, zdravím všichni rockery.
1: Odkaď?
2: Z Vysočiny.
1: Ho, z Vysočiny, tam se poslouchá Rádio Čas Rock, to nás moc těší. Máte tam taky takové teploučko, jak my, na severní Moravě?
2: Naštěstí jsou v stínu, takže tady je příjemně, ale venku je peklo.
1: Venku je peklo. No, je tam hit, tak je léto, no, co chceme. Tak, můžeme začít hrát, znáš pravidla naší soutěže Zahradní skřet?
2: Určitě.
1: Tak to nemám zdržovat a jdeme na to, jo?
2: Přesně.
3: Otevírat box Rádia Čas Rock, který je plný peněz. 100.
1: To, jak všichni víme, je úvod hry. Takže co dál?
2: Tak, jedeme dál.
3: Otevírat box Rádia Čas Rock, který je plný peněz. 200.
1: 200 korun českých. Čekám na tvůj povel.
2: Jedeme dál.
3: Otevírat box Rádia Čas Rock, který je plný peněz. 300.
1: Máme 300 kaček. Ty jsi mi říkal, že klečíš na kolenou, děláš sokle, děláš podlahu, kladeš dlažbu. 300 je dneska za metr, nebo kolik se bere?
2: No, nějak tak, záleží, jak to velký formát, ale taková cena, jo,
1: zhruba. Minus. Jo, plus minus, tak, zhruba. To by si měl metr dneska zarobený, a to je málo, jedem dál, ne?
2: Určitě, 300 z nich, jdeme dál.
3: Otevírat box Rádia Čas Rock, který je plný peněz. 400.
1: No, už se nám to pomaličku začíná zvedat.
2: Zkusil bych to dělat do 300, takže jdeme dál.
1: Dobře, do kolika si řek?
2: Do 1000.
1: No ale ty už máš svůj plán, no tak kež by ti vyšel.
3: Otevírat box Rádia Čas Rock, který je plný peněz. 500.
1: 500 korun, takže se tě nemám ptát a mám fíče dál, jo?
2: Přesně, to je polovina.
3: Otevírat box Rádia Čas Rock, který je plný peněz. 600.
1: Takže je tam 6 kilo a pokračujem.
3: Otevírat box Rádia Čas Rock, který je plný peněz. 700.
1: 700 korun českých. Tak, ty se chystáš do Vizovic na Mástry. Vstupenku už máš, předpokládám.
2: Určitě.
1: Kdy jsi ji kupoval?
2: Vlastně já jsem spustil prodej už loni někdy v tom srpnu, nebo nějak tak.
1: Takže hned za startu, kdy ta cena byla, dala by se říct, nejlepší a nejzajímavější,
2: no,
1: že jo?
2: No, hlavně chodíme s kamošem na tribunu Silver. Ano. A jelikož ta je strašně, ta je víceméně první pryč, tak jsme naváhali. Ano. A hned jsem víceméně v poledne a minutu jsem hnedka začal kupovat a zahrál jsem lístky na sezení, takže super.
1: Takže super, ty máš to, takže nějaká ta kačka se ti teď z toho vrátila, ale může to být ještě víc, co?
2: Přesně tak.
1: Jedem.
3: Otevírat box Rádia Čas Rock, který je plný peněz. 800.
1: No tak to už by na takovou trošku, o těch 800, co na ten jeden den, možná tak nějak, co? Nějakou tu konzervu vepřovku, půl chleba. Na těch Mástrech, co?
2: Jo. Ještě zkusíme ty destovečky, jestli tam budou.
1: Dobrá, tak jo.
3: Otevírat box Rádia Čas Rock, který je plný peněz. 900.
1: Kamaráde, to by se daří. Hele, takže jedem tu poslední litrovku.
2: Jo.
1: O které si říkal, dobře.
3: Otevírat box Rádia Čas Rock, který je plný peněz. 1000.
1: Kamaráde, jak to děláš? Co?
2: Já nevím.
1: A co dál teda? Teď mi řekni teda, co dál mám dělat. Mám tady sedět až do 5 a budeme hrát třeba, to bude 8000.
2: Přemýšlím, jestli, jak se říká, lehce nabil, lehce pozbil, jestli máme dál ještě o jednu, jo, ještě jo.
1: Záleží to jen na tobě.
2: Ještě jednou to odevřeme a uvidíme.
1: Dobrá, otvíráme tady.
3: Otevírat box Rádia Čas Rock, který je plný peněz. 1100.
1: Tisíc.
2: Jak se říká, nejlepší se má přestat.
1: Končíme hru?
2: Jo.
1: Opravdu?
2: Jo, určitě.
1: Takže, píšu si 1100 korun českých. No a teď úplně mimo hru, opět otevíráme box. Zkusíme, co tam je, jo?
2: Dobře.
3: Otevírat box Rádia Čas Rock, který je plný peněz. A nemáš nic.
1: Tak jak jsem se tě ptal v předchozích, jak to děláš? Jak jsi to tušil?
2: Tomu se říká halus jak svině.
1: No tak to teda halus je. Kamaráde, jak tě poznám na těch mástrech?
2: Ježišmarja, sedíme na tom serveru a určitě budu mít tričko buď Halloweenu nebo mástru.
1: Já jenom, že si dáme nějakou panáčka potom třeba.
2: Určitě, já to spíš, kdybych našel na tebe, protože to pak nás tam bude hodně, ale kde se
1: ale hele, to se nějak dá dohromady. Každopádně já ti moc za celé Rádio Čas Rok gratuluju, protože jsi získal opravdu skvělou částku a k tomu ještě navíc dárkový balíček od Investony. Jsi spokojený?
2: Super, paráda, díky moc.
1: Tak se už vybodni na tu dlažbu, běž dolom, dej si pivo.
2: Ještě nemůžu.
1: Já vím. Hele, takže, máme ještě nachystané Alice in Chains, můžeš někomu poslat.
2: Ale všem rockerům, cerkovi, bandě a všem, co zkouší hrát a vyhrajou, nevyhrajou, prostě všem.
1: Ono to třeba přijde, že jo? Ještě jednou moc a moc gratuluju, vydrž na drátě, ještě probereme všechny potřebné údaje. Ano?
2: Dobře, jo.
1: Tak
2: jo.
1: Zatím se mi krásně a gratulace, ahoj.
2: Díky moc, čau.
1: Čau.
0: Partnerem soutěže je Investona. Investuj z pohodlí domova. Investovat má smysl. www.investona.cz

0: Alice in Chains na rádiu Čas Rock, 14 hodin 33 minut. No to znamená jediné, že si zahráme podle vás ještě předtím, než se s vámi rozloučím. 725-331-155.
1: Rádio Čas Rock. Pravé rockové rádio.

0: Green Day, no a na rádiu Čas Rock si dáme teď jeden vzpomínkový kousek. Je to tak, Vlastíku, já tě zdravím, ahoj.
1: Ahoj, Tom. Já jsem právě chtěl tu písničku, kterou si mi pomohl a paní Hanka vybrat od Smoky a Lenka Vždyči divu. Bylo by to mojí přítelkyní dělím mení na dnešním. No potom tak by to chtěl věnovat vám v rádiu k tomu 15. výročí. No a komu se to líbí, tak ať si taky poslechne.
0: Dobře, tak my velké díky za zavolání a tady to ano? Je. Tak si to užijte.
1: No, dobře, děkuju.
0: Tak a mějte se tam krásně, no a já se taky pro dnešek s vámi loučím. Brána je nachystaná, tak snad to všechno s ní zvládnete. Hlavně ten skřet. Držím palce. Čas rok.

0: Když potřebujete dosáhnout výš, potřebujete techniku, na kterou je spoleh. S vysokozdvižnou plošinou s unikátním výškovým dosahem až 24 metrů od služby Havlický Opava zvládnete práci pohodlně, rychle a bezpečně. Navíc se skvělou stabilitou a manévrovatelností a bočním dosahem 12 metrů. Služby Havlický. Skvělý partner pro vaše výškové práce. Více na službyhavlický.cz.
1: Něco vám řeknu. Maminka mě přihlásila do skvělých jeslí pro děti od jednoho roku.
0: Jsou skvělé. Dětské skupiny Kristýnka v Chotěbuzi. A kluk je tam šťastný jako v opice.
1: A maminka se mnou.
0: Ano, děti jsou v přírodě a strava i školné jsou úplně zdarma a budou otvírat nové pobočky. Více na centrumkristinka.cz.
2: Nová tvář televize Relax. Temné ulice Edinburgu. A detektiv, který jde tvrdě po pravdě. Inspektor Rybas. Napětí, zločin a morální dilemata. A pak změna rytmu. 800 slov. Lidský příběh o nových začátcích, rodině a druhých šancích. Silné seriály. Sledujte TV Relax.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová plec v ceně 59,90 za 1 kg. Květák jeden kus za 34,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 29,90. A Radegast 12 ryze hořká v multipeku 8x0,5 litru za 174,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Malinovka bez výčitek? Tohle léto jedině s limitovanou edicí výrobníků SodaStream. Nová příchuť malina bez cukru je teď navíc přímo v balení. A domácí perlivé nápoje si tak připravíš přesně podle své chuti. SodaStream. Perlivé osvěžení, které si namícháš po svém. Kup na sodastream.cz.
5: Hledáte jistou práci? Pojďte do Tatra Trucks v Kopřivnici a pracujte na našich ikonických vozech. Přijímáme nové kolegyně a kolegy do výroby i podpůrných týmů. Nabízíme příspěvek na dopravu, dotované stravování, roční odměny až do výše 13. platu, různorodou práci a především zázemí silného a stabilního zaměstnavatele. Přidejte se k legendě jménem Tatra. Chci do Tatry.cz. Víte, že pneumatiky nepatří do běžného odpadu? Odevzdat je můžete zdarma ve sběrných dvorech nebo servisech. Seznam najdete na Tatra.cz.
6: 4. a 5. září se Ostravský hrad promění v metalovou pevnost. Festival Metal přiveze Decapitated, Suicidal Angels, Vomitory, Darkness, Take a další. 30 kapel, 2 dny, 1 metalová smršť. Nenechte si ujít pořádnou dávku extrémního metalu. Více informací na www.metalhrad.cz.
7: Světová rocková ikona Europe vyráží na evropské turné k 40 letům Final Countdown. A jediná zastávka v Česku? Podrž se! Mega koncert Rádia Čas. 21. listopadu Ostravar Arena. A s nimi Olympik, David Koller, Lenny a Marpo. Toto Ostrava ještě nezažila. A ty můžeš být u toho. Vstupenky už teď na časradio.cz.
8: Radio Čas Rock. I

Ahoj rockeři a rockerky, tak jako každý týden i tenhle je pro vás připravená Metalmania. Dneska na rádiu Čas Rock a na televizi Rebel si dáme Dead Angel.

Od mikrofonu a ze studia už vás zdraví vaše Vrána. Po 15. hodině to budou ale taky volby. In this moment společně s Robem Half

0: A možná do mě dostanete i poslední slovíčko do dnešní skládačky, protože dva lupeny jsou opět ve hře. Kam a pro koho? To je otázka, která visí ve vzduchu. Ale nejprve zprávy.
1: Náš výkup je teď totální hardcore. V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
2: Pozor, velká slevová akce v Teddy.
3: Široká nabídka teď ve velké slevě. Například 30% na všechny stolní lampy, 50% na všechny korálky pro kreativní tvorbu a mnoho dalšího. Ale jen krátce, navštivte Teddy a do 5. července ušetříte. Teddy jíří nápady.
4: Řidiči, aktuálně pozor, v Uherském Hradišti na Sokolovské ulici havarovala tady dvě osobní auta a zdržet se můžete také na dálnici D1 na trase Brno-Vyškov, kde u nehody nákladňáku a osobního auta zasahují složky integrovaného záchranného systému a v opačném směru u Rohlenky se stále odklízí následky bouračky dvou vozidel. My vám přejeme šťastnou cestu.
5: Sponzorem dopravy je Kobi Elektro. Moderní elektroinstalace na klíč, datové sítě a zabezpečení. Více na kobielektro.cz.
6: Rádio Čas Rock. Zprávy.
4: Dobré odpoledne, rockeři. Připraveny jsou další aktuální zprávy. Vítá vás u nich Marcela Fabiánová. V Česku prudce roste aktivita nebezpečných klíšťat. Hygienici také varují před přibývajícími případy borreliózy. V přírodě se navíc nově objevil obří druh klíšťate s pruhovanýma nohama, který dokáže svou oběť aktivně pronásledovat. Odborníci ho sice zatím hlásí jen vzácně, ale po každé procházce důrazně doporučují okamžitou prohlídku celého těla.
6: Morava aktuálně.
4: V Ostravě Hrabůvce začíná výstavba nového domova pro seniory. Moderní budova, kterou na Provaznické ulici postaví soukromý investor, bude mít 200 lůžek. Radnice tak reaguje na stárnutí obyvatel a nedostatek míst v pobytových zařízeních. Více nám řekla mluvčí Ilona Honusová.
7: Nově navržená stavba je zasazená na rovinatý pozemek do stávající zástavby, kterou tvoří převážně bytové domy. Součástí areálu bude také zahrada s odpočinkovým zónami určená klientům i jejich návštěvám. Připravujeme také nový areál sociálních služeb v Hrabůvce na ulici Majora Nováka.
4: U Ničově začala rekonstrukce autobusového nádraží za 25 milionů korun. Cestující proto musí dočasně využívat náhradní stanoviště v ulici Jiřího z Poděbrad. Nový terminál nabídne zastřešená nástupiště, moderní informační tabule a novou vytápěnou čekárnu. Celý opravený areál bude bezbariérový, chráněný kamerový systémem. A v Praze se dnes večer rozhodne o novém králi českého hokeje. V prestižní anketě Zlatá hokejka bojuje o vítězství 10 finalistů, mezi kterými je 9 hráčů z NHL a také hvězda extraligových Pardubic Roman Červenka. Hlavním favoritem je 8-násobný vítěz David Pastrňák z Bostonu. Tolik další zprávy, naslyšenou opět za hodinu. Krásné odpoledne.

0: Čistý záchody, to je základ, co si budeme. 10 minut po 15. hodině Dan Landa a jeho šance na rádiu Čas roku, trénu odpoledním driveu, ale také připomenutí novinky tohoto týdne. Vybíral Hans a zatraceně dobře.
1: Rádio Čas rok, novinka týdne.
2: O další novinku týdne se tentokrát postarají Europe, kteří se 28. září vytáhnou novým albem. Z něho mají venku další kousek, který doplnili i zajímavým videoklipem. V něm si zahrála celá řada slavných jmén a my se můžeme těšit, že si je naživo užijeme na megakoncertu našeho bráchy Rádia Čas, který se bude 21. listopadu konat v Ostravar aréně. Tak dejte vědět, jak se vám líbí.
1: Rádio Čas rok. Toto je novinka týdne.

0: věci. A my jim v Ostrém budíčku budeme samozřejmě přát všechno nejlepší.
1: Ale nejenom, že jim budeme přát, my si Honzíky budeme i hrát, protože na hudebním poli jich najdeme dostatek na české scéně i té zahraniční, takže tohle zítra bude v Ostrém budíčku.
0: A pokud nějakého Honzíka znáte, tak mu také napište a my mu popřejeme skrze frekvence Rádia Čas roku.
1: Tak zítra v 6.
2: Ostrý budíček.

0: Tohle byly Volby Day, Shotgun Blues, vy posloucháte Rádio Čas Rock. No a v úterním odpoledním driveu také vaše hlášky zasilnit. Začneme tady v Ostravě, ve Vítkovicích je nějaký trabl u čerpačky, tak projíždějte opatrně, Libore, díky za tuhle hlášku. A pojďme na to, kde někdo hlídá a číhá na svou kořist. Tak, jdeme hezky po pořadě. Petr Valc, tady je to oktávečka, tmavě hnědá, civilní, také stojí u čerpačky a loví. Trojkový sup se nám prohání po dojeničce mezi Ostravou a Bohumínem, a abychom to měli kompletní, tak trojnožka, ta je rozvalená na ulici Hornopolní v Mariánkách. Díky moc, kdyby náhodou něco, dejte vědět na 725-33-1155. Ode mě Antrax, taky Bijuterier, Cradle of Filth a spousta další muziky. Ale nejenom za volant. Šťastnou cestu.
1: Odpolední drive na rádiu Čas Rock.
2: Holba Rock na grilu 2026.
3: 24. a 25. července u Stříbrného jezera v Opavě.
2: Vstupenky na www.časrock.cz.
3: Nejsme jen rádio, jsme Čas Rock.
1: Titulárním partnerem festivalu je Holba. Rizí pivo z hor.
4: Hlavním partnerem je společnost Ryčny, Kovošrot a sběrné suroviny. Dejte šrotu druhou šanci.
2: Vaše sběrna.cz.
4: Vaše sběrna.cz.
3: Festival se koná za podpory Moravskoslezského kraje a za podpory statutárního města Opava.
2: Čas rok.
5: Vydejte se za památkami do Salzburska. Navštivte pevnost Hohensalzburg s úžasným pohledem na město a hory. Hrad Mauterndorf s rytířským hřištěm nebo tajemný Hohenwerfen s ukázkami letu dravců. A největší jízda? Ta čeká na pevnosti Knýpas s nejdelší tunelovou skluzavkou v Alpách. Léto v Salzburgu. Proto žijeme.
6: Každý den chtějí lidé nakupovat chytře. Proto si vybírají Allegro. Z tisíci produktů za ty nejnižší ceny. Podrobnosti najdeš na allegro.cz v sekci Záruka nejnižší ceny. Užívej si víc za méně. Allegro.
7: Masters of Rock. Kultovní festival přiváží legendární Halloween slavící 40. výročí. Hvězdného Marilyna Mansona, slavné Arch Enemy, In Flames, Slaughter to Prevail, The Rasmus. Přijede Dirk Schneider z hity Accept nebo Bratři Kavalerovi.
8: Masters of Rock.
7: Od 16. do 19. července u Jelínka ve Vizovicích.
2: Rebelské léto je opět tady. Sleduj televizi Rebel, protože jedině my tě dostaneme na ty nejlepší rockové festiáky a koncerty. Pretty Maids na Holbě Rock na grilu, Iron Maiden, Marilyn Manson, Masters of Rock, Tři sestry, legendární Europe na megakoncertu Rádia Čas. Připrav si mobil a čekej. Jakmile se na obrazovce objeví soutěžní QR kód, naskenuj ho a výhra může být právě tvoje. Více informací

0: taky jedno ze života. Tohle byly Bižuteriér. Vy posloucháte Rádio Čas Rock. Před námi jsou Cradle of Filth a to je 5 minut super plnotučné muziky a vy si zatím můžete vybrat tu svoji. Řekněte si o něj jako vždycky na telefonu 725-33-1155. Vy co rádi telefonujete, klidně cinkněte naživo. Stydlíni, pro vás máme hlasovky na WhatsAppu nebo SMSky.
1: Některé věci nestárnou, ty prostě zrají. Já jsem Vrána Roková a každou středu pro vás na rádiu Čas Rock otevírám hudební archiv, který nikoho nenechá v klidu. Oslavíme narozeniny rockových pecek, co hýbali světem. Každý měsíc jedna dekáda. Od neonových osmdesátek přes syrové devadesátky až po ty nejčerstvější riffy dneška. Tak nezapomeňte, středa slavit.

trochu nymfetaminu neuškodí. Tohle byl Cradle of Filth v úterním odpoledním driveu tady na rádiu Čas Rock. No a teď půjdeme do jiného hudebního soudku, a to čistě na vaše přání. Za prvé zdravím Štěpika. Na cesty, chlape, opatrně v tom hicu, ať je dobře dojedeš do cíle, když tak se ozve, že je to všechno v pohodě, zdravím také Motáka a pochopitelně celou rokovou rodinu. A teď budu citovat to hudební přání, které dorazilo. Čau, Wes, co takhle třeba Schools Out od pana Kupra. Pro všechna rockerčata, ať už jim těch pár dnů do konce školního roku sletí a hlavně, ať si užijou ty ultra dlouhé prázdniny a nám ušetří nervy. Marťas, souhlasím, ale my jsme byli taky zlobiví, protože když děti zlobí, to znamená, že je to v pohodě a že žijou. Odpoledne.

0: Ačka jsou i v létě plná výhod a benefitů. Vyberte si z 19 000 vozů s garantovanou letní slevou až 100 000 korun a s možností výměny až do 60 dnů. Nyní ještě dostupněji díky výhodnému financování na míru. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
1: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
2: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
3: Ahoj! Eurojackpot se vyšplhal na téměř 2 miliardy. S tím už by se dalo něco podniknout. Vsadíte si a budete navěky za vodou. Losujeme právě dnes. Eurojackpot. Lístek ke svobodě.
4: Získejte svůj vysněný dům. Kvalitně, rychle a s kompletní realizací. Stavba na klíč.pl. Postavte svůj vysněný dům s polskou firmou. Vaši stavbu zrealizujeme na klíč. Kompletní služby od základu až po finální odevzdání stavby, a to s jedním zhotovitelem. Stavba na klíč.pl.
5: Řeknem to rádi a nahlas. Nejlepší auta má Pavlas.
6: Fiat Grande Panda s benzínovým motorem a manuální převodovkou jež za 379 900. Nyní u vašeho dílera Fiat pro Moravskoslezský kraj. Pavlas Trust Chlebovice, Frýdek Místek.
7: Proti slunci to je ono. Spolehni se na Impono. Žaluzie, rolety, markízy i pergoly značky Climax. www.impono.cz.
8: Letní roková jízda na rádiu Just Rock. Každý den rozdáváme lístky na ty největší akce. Tento týden hrajeme Olupeny na Amon Amart, Beats in Black, Vesuv Fest a kupu dalších. Od rána poslouchej, lov výherní větu a odpoledne volej. Řekni správně a bereš parádní výhry. Letní roková jízda. Jedině na rádiu Čas Rock. Pravé léto s pravou rockovou muzikou. Na rádiu Čas Rock.

0: nejvážnějšího z vás. Kolik tam dneska je, netuším, ale zjistíme to společně už za malou chvíli. No a teď, taky zprávy.
1: Opavě bude znít rokem. Holba rok na grilu 2026. 24. a 25. července 2026. Lístky na www.časrok.cz. Nejsme jen rádio, jsme Čas Rok. Partnerem je Hacker. Střešní boxy a autodoplňky. Dejte svým výletům nový rozhled. Váš spolehlivý parťák na cestách. Hacker. Partnerem je Nevajgluj. Podporujeme úklid v obcích a připomínáme. Nedopálky patří do koše. Nevajgluj. Partnerem akce jsou služby Havlický. Váš partner pro vaši střechu. Již 30 let. www.službyhavlický.cz. Festival se koná za podpory Moravskoslezského kraje a za podpory statutárního města Opava. Čas rok. Čas rok.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová plec v ceně 59,90 za 1 kg. Květák jeden kus za 34,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 29,90. A Radegast 12 kary ze hořká v multipeku 8x 0,5 litru za 174,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Luxus, prostor, Mazda. Styl, dynamika, Mazda. Bonus, Mazda. Bonus až 200 000 korun a výhodné financování na Mazdu CX-60 a CX-80 s úrokem 2,99%. Využijte ho. Mazda.
4: Řidiči, aktuálně pozor v Ostravě, a to na dvou místech. V ulici Jirská havarovalo osobní auto, které se srazilo s motorkářem. Na místě zasahují složky integrovaného záchranného systému. A na Českobratrské ulici se kvůli porouchanému vozidlu můžete zdržet. My vám přejeme šťastnou cestu.
5: Sponzorem dopravy je Kobi Elektro. Moderní elektroinstalace na klíč, datové sítě a zabezpečení. Více na kobyelektro.cz.
1: Rádio Čas Rok. Zprávy.
4: Pohodové odpoledne, rokeři, připraveny jsou další aktuální zprávy. Vítá vás u nich Marcela Fabiánová. Česko zvažuje zákaz prodeje energetických nápojů dětem do 16 let. Podle lékařů a učitelů dětem škodí a ničí jim spánek i srdce. Jedna plechovka totiž obsahuje tolik kofeinu jako dva šálky silné kávy. Výzkumy také ukazují, že energodrinky pije každý týden asi 70 000 školáků. Pro přísnější pravidla jsou také samotní rodiče a školy.
1: Morava aktuálně.
4: Doprava ve Zlíně a jeho okolí projde v nejbližších letech zásadní proměnou. Správa železnic chystá modernizaci trati z Otrokovice do Zlína. Klíčovou součástí bude také výstavba tzv. Prštenské příčky. Více nám řekl mluvčí města Tomáš Melzer.
6: Cílem je vytvořit nový dopravní koridor, který odvede tranzitní dopravu z přetíženého centra města směrem na jižní svahy. Nová silnice na pravém břehu Dřevnice nahradí stávající komunikaci ve špatném technickém stavu.
4: Celý projekt by měl být dokončen na konci roku 2030. Opavané mají o budoucnosti města jasno. Přejí si vybudovat psí park a sportovně relaxační zónu ve Vlaštovičkách. Rozhodli o tom hlasováním v letošním ročníku rozpočtu Nápady pro Opavu. Město na to dá půl druhého milionu korun. A na pražském tenisovém turnaji Live Sport Prague Open se představí i hvězdná Barbora Krejčíková. Dvojnásobná grandslamová šampionka a vítězka z roku 2021 se na domácí kurty vrací po dvouleté pauze. Celá akce vypukne 20. července na pražské Štvanici, kde se bude hrát poprvé na tvrdém povrchu. Tolik další zprávy, naslyšenou opět za hodinu. Hezké odpoledne.

0: příkladu, kdykoliv, když přijde do studia Kiki Střelcová, jestli to ve zdraví přežijeme úplně všichni, tak uvidíme. Odpověď dostanete zhruba za 2,5-3 minutky. Kiki, ahoj, vítej v odpoledním drive.
1: Ahoj, Vrado, já tě zdravím a všechny naše milované rockery. A
0: tak pojďme probrat aktuální téma, budeme se bavit o tom, jak je venku horko, a ještě bude horko, takže samozřejmě, kopeš za tým klimoška nebo stažená okýnka v autě. Ty jezdíš jako spolujezdec pouze, díky bohu, všichni jsme rádi, že neřídíš ještě.
1: Tady tu štiplavou poznámku jsi taky mohla odpustit, taky tě mám ráda.
0: Jak dlouho tě lákám, že máš řídit? Dlouho, že?
1: Dlouho, no, ale já se stále zatím na to úplně necítím. No, ale ať jdeme zpátky k tématu. Pojď. Hele, pokud jsou fakt jako takové otřesné vedra, jako jsou teď, tak pokud to jde, tak opravdu ta klima, ale ne jako, že tam bude o 10-15 stupňů míň jak venku, jo, aby to bylo takové jako normální, takže řekněme přiměřeně.
0: Přiměřeně.
1: Naštěstí přiměřeně. Teda musím říct a klepu, jsem za to strašně ráda, že nejsem ten typ, který prostě po klimatizovaných prostorech chytá angíny, je nemocný, chrchlá, snoplí. Naštěstí ne, no tak snad se to nezlomí po té 30.
0: Co mě vedlo k téhleté otázce, jak to máš, protože jsem šla do rádia odpoledne a samozřejmě to je největší výhni, že je o 1:30. A někdo okýnka dole a někdo samozřejmě v těch autech hůčící klimy, to poznáš, jak tak se bude přijet a prostě randále, to řve, ta klimoška. Tak já to mám 50/50, v autoškole samozřejmě klimoška zapnutá, bo bych zdechla, jak jezdíme pomalu, to jako nejde, to nevyvětráš, to auto je mi jedno, jestli dětkovi prostě mrznou nohy, paní učitelka potřebuje mít pohodinu a komfortní zónu. Ale ve svém autě zásadně okýnka dole a přesně jako jeden týpek tady na Martinovské křižovatce, všechna čtyři okýnka dole, muzika na plné prdy, ale na plné prdy a jedeš si prostě tím létem.
1: Měl tam aspoň čas rok?
0: Já myslím, že jo, podle muziky. Pokud tak neměl puštěný nějaký svůj jako best of, tak to jsme byli my, podle muziky.
1: No víš co, já jsem teďka zase přišla taky na takovou zajímavou jako teorii, že když jsem jela dneska sem do rádia od Svinova v takové té starší neklimatizované tramvajce, tak byť tam bylo příšerně, tak člověk pak jako z té šílené tramvaje vyleze ven a řekne si, ty vole, tu zase není tak zle. Takže i tato možnost jako se nabízí.
0: Nabízí se. Myslím, že bychom mohli sestavit i hit parádu vlastně nejhorších povolání v těchto vedrech.
1: No, já myslím, že takových je jako spousta.
0: Kominíci.
1: No,
0: kuchaři.
1: Takový
0: stěchaři.
1: Ano, co dělají fakt na barácích, na fasádách, no ježišmarja. A víš co, ty chlapy většinou, když je potom někde potkáš třeba v takových těch tílkách, tak přesně víš, co dělají za povolání, protože oni mají tak nezdravě spálená ta záda, taková ta červeno, hnědo, nějaká a to je
0: šílené. Co na tom jako vadí?
1: No mi to bolí za ně.
0: Aha, je takhle. Mě ještě napadla dvě odvětví a to je třeba urologie a gynekologie.

0: Rockaway Beach, tohle byli motoráči, ale takhle krásně předělali Remounts a hodně se to povedlo. 16.24, úterní odpolední drive tady na rádiu Čas Rock. A taky Skřetův poklad, kolik tam pro vás dneska má, toť otázka. Ale odpověď budeme znát za malou chviličku, protože se do toho pustíme. Dejte tomu ještě Plexis, taky Blink 182. No a pak už jdeme do toho, kdo bude mít největší odvahu utkat se s tou sádrovou bestií a sáhnout si po Skřetově pokladu. Doufám, že někdo z vás se najde. Tak ještě dva songy a jdeme na to.
1: Odpolední drive na rádiu Čas Rock. Telefon. Výzva. A box, který rozhodne.
2: Uvnitř máš šanci, ale nejistou. 3, 2, 1.
1: Bereš výhru, nebo jdeš dál a riskuješ všechno. Protože tady platí jedno pravidlo. Buď bereš, nebo nemáš nic. Skřetův poklad. Jedině na rádiu Čas Rock.
3: Partnerem soutěže je Investona. Investuj z pohodlí domova. Investovat má smysl. www.investona.cz
1: Čas Rock. Čas Rock.
4: Využijte právě teď letní výprodej v Pepco. Tisíce produktů se slevou až 50%. Pořiďte oblečení pro celou rodinu, bytové doplňky a ještě mnohem více. Pepco, zamilujte si nízké ceny.
5: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například čerstvá vejce velikosti M30 kusů za novou běžnou cenu 144,90. Nebo máslo 250 gramů za novou běžnou cenu 29,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
6: Ušetříte, když u Hrušky nakoupíte.
7: V potravinovém řetězci maloobchodní síti Hruška už od této středy zakoupíte za super ceny. Úžasné sametové jogurty Kunín s příchutí ovoce, čokolády či vanilky 150 gramů jen za 7,90. Jemný kečup od Hamé, sladký či ostrý 900 gramů za skvělých 59,90. Výtečnou šunku nejvyšší jakosti Bečva Váhala 92% masa 100 gramů už za 21,90. Nebo osvěžující ochucené nealko pivo Staropramen Cool Lemon, Grep či malina s borůvkou 1,5 litru PET již za 38,90. Více na mojehruska.cz.
8: Něco vám řeknu. Maminka mě přihlásila do skvělých jeslí pro děti od jednoho roku.
9: Jsou skvělé. Dětské skupiny Kristýnka v Choděbuzi. A kluk je tam šťastný jako v opice.
8: A maminka se mnou.
9: Ano, děti jsou v přírodě a strava i školné jsou úplně zdarma. A budou otvírat nové pobočky. Více na centrumkristýnka.cz.

182 a jich I Miss You. Vy posloucháte Rádio Čas Rock, před námi Ace Frehley a taky Skřetů v poklad. Dneska bylo docela dajný, tak uvidíme, jestli bude i teď v odpoledním driveu. 725 33 1155 sedmička je šťastným číslem.

0: vás všechny příznivce lehkého hazardu. Někdo už jsem to slyšela, myslím, že to byla polovina 90. let, ale to vůbec nevadí. Protože pokoušet se přelstít našeho skřeta teď bude Honza. Čau.
1: Čau, čau.
0: Tak prosím tě, ty máš zítra svátek, teda nejenom ty, všichni. Jeňové. Tak třeba budeš veselější už dneska.
1: Třeba jo, třeba jo.
0: Víš co, před námi je svatojánská noc, v praxi to bude znamenat, že když vyhraješ, tak nebudeš muset hledat kapradí vůbec, kvetoucí
1: no,
0: a tak.
1: Taky, taky dobře.
0: Doufám, že pravidla znáš, pokud ne, otevíráme určitě jednotlivé boxy. Jasně. Neudělám nic, co bys nechtěl, takže řekneš, jedeme dál, řekneš, končím hru, končíme hru.
1: Dobře.
0: Tak jedem?
1: Můžem.
0: Pojďme na to.
2: Otevírat box Rádia Čas Rok, který je plný peněz.
0: Stovka na jistotu.
1: No, tak to ne, jedem.
0: Co jim za to dali, tak před 20 lety za kilo, čau.
1: No to jo.
2: Otevírat box Rádia Čas Rok, který je plný peněz. 200.
0: Co dvě?
1: No, to se nepřidal ještě teda, to ještě málo. Jedem.
0: Dobře, jak chceš.
2: Otevírat box Rádia Čas Rok, který je plný peněz. 300.
0: Pořád málo?
1: Jasně, jeď.
0: Dobře, jedu.
2: Otevírat box Rádia Čas Rok, který je plný peněz. 400.
1: No. Dáme ještě jednou, co by ne, čas není.
0: Pojď, je to dá.
1: Přesně.
2: Otevírat box Rádia Čas Rok, který je plný peněz. 500.
1: No, to už je pěkná částka.
0: Co už by šlo, že?
1: To jo, to jistě.
0: Řekněme, že se máme od čeho odrazit.
1: Jo, máme.
0: Takže?
1: Tak nevím, no, co bys řekla?
0: No, to víš, že jo, cizíma rukama ješky chytat. Ne, to jo, si rozhodni sám.
1: já myslím, že to stačí,
0: A tak, nebuď krt.
1: No, tak, jak to je?
0: Nemusí
1: pršet? Jak?
0: Já jsem zahrádkář, klidně 3 dny, ať prší jako v kuse, úplně v klidu.
1: Jo, klidně, jasně, já ten holub na té střeše není marný, že?
0: No právě.
1: No.
0: Tak, rozmysl se.
1: Tak, ale jo, či nám
0: buď
1: není,
0: hráč,
1: tak,
0: buď hráč.
1: Tak jasně, tak jdem do toho.
2: Otevírat box Rádia Čas Rok, který je plný peněz. 600.
1: No, tak já myslím, že už teďka už to stačilo, štěstí bylo dost.
0: Jsi si jist?
1: Určitě.
0: Končíme hru?
1: Určitě.
0: Děláš dobře, protože on tam víc dneska nemá.
1: No super, no tak vidíš, no.
0: Hele, 600 je tvých, užij si je pokud možno ve zdraví. A tak, jak jsi říkal, stačí, aby kapalo. A to by káplo.
1: Jasně, určitě.
0: Takže dneska, určitě, prosím tě, nech to kapradí nám ostatním, i tak si užij svatojánskou noc a hlavně zítra svůj zítřejší sváteček. Honzo, 6 kil je doma. Měj se, čau.
1: Jasně, díky, čau.
3: Skřetův poklad na rádiu Čas Rok. Partnerem soutěže je Investona. Investuj z pohodlí domova. Investovat má smysl. www.investona.cz.
4: Náš výkup je teď totální hardcore. V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
5: Mezinárodní společnost Schaeffler hledá operátory a techniky do výroby a také údržbáře s elektrotechnickým vzděláním pro výrobní závod v Ostravě. Nabízíme nadstandardně placenou práci v čistém pracovním prostředí, stravenky ve výši 150 korun na den, placené přesčasy, 5 týdnů dovolené a řadu dalších zaměstnaneckých výhod. Vaše nová práce v Ostravě čeká na schaeffler.jobs.cz. Schaeffler hledá právě tebe. Jaký si to uděláš,
6: takový to máš. Nemusíš být černíku, ale můžeš. Ten Mustanga 26. června, pivovar Ostrava. A by the way, budu tam taky, Marko.
7: Už dál nemusíš hledat.
8: Tady seš správně. Čas Rok natvrdo. Pro všechny, kterým v žilách koluje metalová krev.
7: Žádné kompromisy, žádné hranice.
8: Rádio Čas Rok natvrdo. Metal, jak ho máš rád. Poslouchej nás i na play.cz.
9: Poslech může způsobit nekontrolovatelné mlácení.

0: úplně všichni žijeme. Boston a Amanda. A to není zdaleka všechno. Jedním okem mrkneme do kalendáře na dnešní oslavence, že jich tam je, takže nám to zabere dost času. A nebojte, nezapomněla jsem, jasně, ve hře je naše letní roková jízda a dva lupeny na Amon Amart do O2 Univerza. Buď v příští hodince, nebo v té další. Uvidíme. Teď zprávy.
1: Stříbrné jezero v Opavě bude znít rokem. Holba rok na grilu 2026. 24. a 25. července 2026. Lístky na www.časrok.cz. Nejsme jen rádio. Jsme Čas Rok.
2: Titulárním partnerem festivalu je Holba. Rizí pivo z hor.
3: Hlavním partnerem festivalu je hypermarket Globus. Globus, tady se svět točí kolem vás.
4: Festival se koná za podpory Moravskoslezského kraje a za podpory statutárního města Opava.
5: Čas rok.
6: Malinovka bez výčitek? Tohle léto jedině s limitovanou edicí výrobníků SodaStream. Nová příchuť malina bez cukru je teď navíc přímo v balení. A domácí perlivé nápoje si tak připravíš přesně podle své chuti. SodaStream. Perlivé osvěžení, které si namícháš po svém. Kup na sodastream.cz.
7: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 tisíc korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda. The power of dreams.
8: Řidiči aktuálně pozor na Novojičínsku. Na silnici u Bílova havarovalo osobní auto. Kvůli porouchanému vozidlu se můžete zdržet na dálnici D35 na trase Lipník nad Bečvou Mohelnice a velké problémy jsou na dálnici D1 na trase Brno-Vyškov. Tady zasahují všechny složky integrovaného záchranného systému u vážné dopravní nehody nákladňáku a osobního auta. My vám přejeme šťastnou cestu.
5: Rádio Čas Rok. Zprávy.
8: Dobré odpoledne, rokeři. Připraveny jsou další aktuální zprávy. Vítá vás Soněk Marcela Fabiánová. Česko o víkendu zasáhnou extrémní tropy s teplotami až kolem 40 stupňů. Horký vzduch z Afriky k nám ale dorazí už ve čtvrtek a kvůli suchu hrozí velké riziko lesních požárů. Extrémní teploty vyvrcholí příští úterý, kdy dorazí studená fronta s ochlazením o 10 stupňů. Zlom v počasí pak doprovodí i silné bouřky, které mohou lámat stromy a způsobit výpadky elektřiny.
5: Morava aktuálně.
8: Moravskoslezský kraj opět pomůže venkovským obchůdkům. Provozovatelům prodejen v malých obcích nabízí téměř 4 miliony korun. Podrobnosti dodává náměstkyně hejtmana Šárka Šimoňáková.
9: Přidělené peníze mohou provozovatelé obchůdku využít například na mzdy zaměstnanců, nájem a energie nebo internetové a telekomunikační služby. Mohou z nich hradit také provoz, údržbu prostor nebo třeba náklady na zajištění bezhotovostních plateb. Věřím, že má tato podpora velký smysl, zcela jistě přispívá k udržení života na venkově a posilování místních komunit.
8: Hlasování o nejkrásnější výletní místa Olomouckého kraje pro rok 2026 právě začalo. Lidé mohou na webu Ceny kraje až do konce července vybírat své favority v několika kategoriích. V nominacích soutěží oblíbené turistické novinky i malebné vyhlídky, jako jsou například jesenické Čertovy kameny. A tenistce Lindě Noskové po triumfu na trávě v Berlíně wimbledonská generálka na dalším turnaji v Bad Homburku nevyšla a skončila hned v prvním kole. Rumunské kvalifikantce Eleně Gabriele Ruseové podlehla za 61 minut jednoznačně 1-6-3-6. Tolik další zprávy, naslyšenou opět za hodinu. Hezké odpoledne.
5: Odpolední drive na rádiu Čas Rock.

0: Čas rok slaví narozeniny.
1: Ahoj rokeři, tady Majo Adámek, Zacelcláři Třinec. Doslechl jsem se, že slavíte 15 let rádia, tak jsem vám chtěl jménem celého klubu moc pogratulovat a ať to hraje dál, ahoj.
0: Díky za přání a volume doprava. Rádio Čas rok, nejsme jen rádio, jsme Čas rok.

0: Radio Čas Rok posloucháte, úterní odpolední drive v plném proudu a v kalendáři 23. červen roku 2026. Dneska nás čeká večer svatojánských ohňů a vůbec kouzelného, nejenom kapradí, ale taky bejlí. O tom a potom teď projedeme to, co se stalo a kdo se narodil 23. 6. V našich kalendářích jméno Zdeňka, nádherné, takže holky, rokařice naše, všecko nejlepší k vašim jmeninám. Na svět přišel třeba Marek Malík, ale nejen on, taky Zinedine Zidane a třeba i vy, tak pokud dneska slavíte za celou smečku, pochopitelně všecko nejvíc, nejlepší. Co v muzice? No tak tady se taky jako děly věci, a to v průběhu věku. Můžeme začít, kde chcete, ale je toho strašně moc, takže nejlepší bude, když si sami polistujete na webu časrok.cz. Vypíchnu jenom několik událostí. Bryan Adams přesně před 30 lety se dostal na vrchol britského albového žebříčku, a to s titulem 18 Till I Die. A v roce 2004 získal čestný doktorát Bob Dylan na nejstarší univerzitě ve Skotsku v St. Andrews. Jenom připomenu, že stejnou univerzitu vystudoval i Prince William. No pojďme dál, kdo je tady mezi oslavenci, kytarista Oasis, taky kytarista a zpěvák The Levelers, ale nejen oni. Dneska slaví narosky i frontman a zpěvák Die Totenhosen, který se už po léta představuje prostě a jednoduše jenom jako Campino. Jeho skutečné jméno v té němčině zní Andreas Joachim Wolfgang Konrad Frege. Říkáte si pomsta rodičů? A proč ne? No a zbytek si hezky polistujte na časrok.cz. Ale není to všechno. Tu druhou půlku jsem se nechala za malou chvíli, protože ta taky stojí za to.
1: Odpolední drive na rádiu Čas Rok. No. Kam čert nemůže, nastrčí outratku.

0: Battle Beast, Angel of Midnight, single, který byl vlajkovou lodí a předzvěstí nového alba loni na podzim, které pak vyšlo 17. října 2025. A mimo jiné, co se týče právě songu Angel of Midnight, tak Battle Beast naprosto nepokrytě přiznali, že tohle je hluboká podsta Bon Jovi, Def Leppard, Whitesnake a vůbec všem velikánům 80. let, kteří můžou za to, že se vůbec všichni věnují muzice. A proč ne? Na druhou stranu. Já vám slibovala ještě další dnešní oslavence z 23. června a že jich tady je, tak jdeme na to, ať to všechno stihneme. Dneska je třeba Světový den házené. Taky den, nech to prostě plavat, nech to jít, co už ti nepatří, prostě se na to vyprni, nech to odejít. Dneska je den psacího stroje, ovesné kaše, zaměstnanců ve státní správě, ano, i ti mají svůj den. Nebo třeba taky den hydratace, den růžové barvy, mezinárodní olympijský den a třeba taky den pici ve stylu Detroitu. Úplně si to nedovedu představit. A nebo den běžeckých selfie a den rodinných podniků. To taky připadá na 23. 6. A před námi je svatojánská noc a poslední zářez z 23. červnového dne. Dneska slaví všechny slečny, dámy a paní inženýrky. Takže 23. červen, holky, je váš. A před námi Boston, taky hoveda.sk nebo Evan Sevenfold.
1: Odpolední drive na rádiu Čas Rock.
2: Když potřebujete dosáhnout výš, potřebujete techniku, na kterou je spoleh. S vysokozdvižnou plošinou s unikátním výškovým dosahem až 24 metrů od služby Havlický Opava zvládnete práci pohodlně, rychle a bezpečně. Navíc se skvělou stabilitou a manévrovatelností a bočním dosahem 12 metrů. Služby Havlický, skvělý partner pro vaše výškové práce. Více na službyhavlický.cz.
3: Něco vám řeknu. Maminka mě přihlásila do skvělých jeslí pro děti od jednoho roku.
2: Jsou skvělé. Dětské skupiny Kristýnka v Chotěbuzi. A kluk je tam šťastný jako v opice.
3: A maminka se mnou.
2: Ano, děti jsou v přírodě a strava i školné jsou úplně zdarma a budou otvírat nové pobočky. Více na centrumkristinka.cz.
1: Metalmania. Metalmania. Metalmania. Nejtvrdší, nejrychlejší a nejlepší na metalové scéně. Metalmania každé úterý po 19. hodině na rádiu Čas Rock. Partnerem pořadu Metalmania je Metalshop.cz. Největší prodejce metalové módy u nás. Metalshop.cz.

0: jakože téměř naše, ale zhodně mezinárodním přesahem. Divné slova, hovada, bodka, SK a tady v úterním odpoledním driveu. No a co vy? Kterou si dáme? 725-33-1155.
1: Odpolední drive na rádiu Čas Rock.
2: Svět filmu, premiér a seriálů tentokrát s pořádným rockovým nádechem.

noc tady na rádiu Čas Rock. Odpoledním driveu suterním datem 23. června muziku vybrala Lucka, ale nějak nám nevydrželo spojení, takže Olympic jsou připraveni. Luco, speciálně pro tebe a taky pro všechny, co poslouchají. A ještě teď se pachtí někde za volantem v pojízdné sauně. Kamile, to dáš. Odpoledním

0: Ačka jsou i v létě plná výhod a benefitů. Vyberte si z 19 000 vozů s garantovanou letní slevou až 100 000 korun a s možností výměny až do 60 dnů. Nyní ještě dostupněji díky výhodnému financování na míru. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
1: Pozor, velká slevová akce vtedy.
2: Široká nabídka teď ve velké slevě. Například 30% na všechny plyšáky a mazlíčky, 30% na všechny svíčky a svícny a mnoho dalšího. Ale jen krátce, navštivte tedy a do 5. července ušetříte. Tedy Jiří Nápady.
3: Řekneme to rádi.

0: kraj. Pavla Strast Chlebovice, Frýdek Místek.
1: Dívej na ty omítky. Jsem ti říkala, že ti Poláci to fakt umí.
2: Si piš, a to Karel říkal, že mu zateplili i fasádu.
1: No tak hurá do toho. Omítky strojem CZ. A dívej, umí i zámkovku kolem domu. Paráda.
2: Kvalitní, čistá a spolehlivá práce. To jsou omítky strojem CZ.

Ahoj rockeři a rockerky, tak jako každý týden i tenhle je pro vás připravena Metalmania. Dneska na rádiu Čas Rock a na televizi Rebel si dáme Dead Angels.

roste z mých kostí strom, mé svaly prostoupí jejich kmen, až moje lebka bude znít jak prázdnej starý ořech.

0: zavřet se jako modál tady na rádiu Čas Rock, no a úterní odpolední drive pokračuje po 18. Už dáme 90. a taky Forest Jump. Na řadu přijdou i The Dead Daisies. A nebo Lordy. Tak takhle nám to bude hrát a nezapomeňte, že ještě musíme rozjet v poslední hodince letní rockovou jízdu. V banku jsou dva lupeny na Amon Amart a chybí jedno jediné slovíčko.
1: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 tisíc korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová plec v ceně 59,90 za 1 kg. Květák jeden kus za 34,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 29,90. A Radegast 12 ryze hořká v multipeku 8x0,5 litru za 174,90. Lidl, to se vyplatí. Jaký si to uděláš,
3: takový to máš. Nemusíš zažít všechno, ale můžeš. Ten Mustanga 26. června, Pivovar Ostrava. A by the way, budu tam taky, Marko.
4: Mezinárodní společnost Schaeffler hledá operátory a techniky do výroby a také údržbáře s elektrotechnickým vzděláním pro výrobní závod v Ostravě. Nabízíme nadstandardně placenou práci v čistém pracovním prostředí, stravenky ve výši 150 korun na den, placené přesčasy, 5 týdnů dovolené a řadu dalších zaměstnaneckých výhod. Vaše nová práce v Ostravě čeká na schaeffler.jobs.cz. Schaeffler hledá právě tebe.
5: Řidiči, aktuálně pozor na Novojičínsku. U Bílova na komunikaci se stále odklízí následky dopravní nehody osobního auta. Zdržet se můžete také na Zlínsku na hlavním tahu Uherské Hradiště Otrokovice. Tady policisté šetří nehodu nákladňáku a osobního auta. A velké komplikace jsou aktuálně na D1 na trase Vyškov Brno. Tady je uzavřen pravý jízdní pruh, havaroval zde nákladňák a osobní auto. Na místě zasahují všechny složky integrovaného záchranného systému a policisté odklání dopravu. My vám přejeme šťastnou cestu.
6: Rádio Čas Rock. Zprávy.
5: Dobré odpoledne, rockeři, připraveny jsou další aktuální zprávy. Vítá vás u nich Marcela Fabiánová. V Česku prudce roste aktivita nebezpečných klíšťat. Hygienici také varují před přibývajícími případy borreliózy. V přírodě se navíc nově objevil obří druh klíšťate s pruhovanýma nohama, který dokáže svou oběť aktivně pronásledovat. Odborníci ho sice zatím hlásí jen vzácně, ale po každé procházce důrazně doporučují okamžitou prohlídku celého těla.
6: Morava aktuálně.
5: V Ostravě Hrabůvce začíná výstavba nového domova pro seniory. Moderní budova, kterou na Provaznické ulici postaví soukromý investor, bude mít 200 lůžek. Radnice tak reaguje na stárnutí obyvatel a nedostatek míst v pobytových zařízeních. Více nám řekla mluvčí Ilona Honusová.
7: Nově navržená stavba je zasazená na rovinatý pozemek do stávající zástavby, kterou tvoří převážně bytové domy. Součástí areálu bude také zahrada s odpočinkovým zónami určená klientům i jejich návštěvám. Připravujeme také nový areál sociálních služeb v Hrabůvce na ulici Majora Nováka.
5: U Ničově začala rekonstrukce autobusového nádraží za 25 milionů korun. Cestující proto musí dočasně využívat náhradní stanoviště v ulici Jiřího z Poděbrad. Nový terminál nabídne zastřešená nástupiště, moderní informační tabule a novou vytápěnou čekárnu. Celý opravený areál bude bezbariérový, chráněný kamerovým systémem. A v Praze se dnes večer rozhodne o novém králi českého hokeje. V prestižní anketě Zlatá hokejka bojuje o vítězství 10 finalistů, mezi kterými je 9 hráčů z NHL a také hvězda extraligových Pardubic Roman Červenka. Hlavním favoritem je 8-násobný vítěz David Pastrňák z Bostonu. Tolik zprávy v 18 hodin. Krásné odpoledne.

0: čas rok, dneska jste sbírali opět slovíčka do výherní věty, takže měli byste mít od Ostrého budíčku a taky Hanze poskládáno toto. Když se jako podíváme na dnešní datum, tak schválně. Kytary vládnou tomuhle, ale komu čemu? Poslední slovíčko zbývá, to vám dodám já. A v banku jsou dneska dva lupeny na Amon Amart v Praze. 6. listopadu Outu Univerzum společně s Orbit Culture a taky Soilwork. Takže tenhle ten triumvirát může být váš. Dejte tomu ještě Clash, pustíme si taky Lordy a pak vám prozradím poslední slovíčko a můžete se o ty lupery poprat, protože někomu z vás dneska rozhodně spadnou do klína.
1: Letní roková jízda. Jedeme v tom

0: svátek Honzíci a my jim v Ostrém budíčku budeme samozřejmě přát všechno nejlepší.
1: Ale nejenom, že jim budeme přát, my si Honzíky budeme i hrát, protože na hudebním poli jich najdeme dostatek na české scéně i té zahraniční, takže tohle zítra bude v Ostrém budíčku.
0: A pokud nějakého Honzíka znáte, tak mu také napište a my mu popřejeme skrze frekvence Rádia Čas roku.
1: Tak zítra v 6.
2: Ostrý budíček.

0: Zázrak.
1: Je to tak a poslední slovíčko, tak abyste měli kompletní dnešní výherní větu, je tady v odpoledním driveu a to slovíčko zní světu. Máte to? Výborně. Tak 725-33-1155. Pětka bere.
0: Letní roková jízda. Jedeme v tom s tebou.
2: Tohle není hra pro slabé.
3: Otevírám. Koukej dobře. 3, 2, 1.
2: Vezmeš, co je uvnitř, nebo riskneš další kolo?
0: Jedna chyba a končíš s prázdnou.
3: Tak co, hrdino?
2: Skřetův poklad. Jedině na rádiu Čas Rock.
4: Partnerem soutěže je Investona. Investuj z pohodlí domova. Investovat má smysl. www.investona.cz.
2: Čas Rock. Čas Rock.
5: Pozor, velká slevová akce v Teddy.
6: Široká nabídka teď ve velké slevě. Například 30% na všechny stolní lampy, 50% na všechny korálky pro kreativní tvorbu a mnoho dalšího. Ale jen krátce, navštivte Teddy a do 5. července ušetříte. Teddy jíří nápady.
7: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozbalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
8: Mothers of Rock.
9: Kultovní festival přiváží legendární Halloween slavící 40. výročí.
10: Hvězdného Marilyna Mansona,
9: slavné Arch Enemy,
10: In Flames,
9: Slaughter to Prevail,
10: The Rasmus.
9: Přijede Dirk Schneider z hity Accept nebo Bratři Kavalerovi.
8: Mothers of Rock.
9: Od 16. do 19. července u Jelínka ve Vizovicích.
0: Rebelské léto je opět tady. Sleduj televizi Rebel, protože jedině my tě dostaneme na ty nejlepší rockové festiáky a koncerty. Pretty Maids na Holbě Rock na grilu, Iron Maiden, Marilyn Manson, Masters of Rock, Tři sestry, legendární Europe na megakoncertu Rádia Čas. Připrav si mobil a čekej. Jakmile se na obrazovce objeví soutěžní QR kód, naskenuj ho a výhra může být právě tvoje. Více informací

0: Drive a taky naše letní roková jízda.
1: Letní roková jízda rádia Čas Rok.
0: Václave, ahoj.
2: Ahoj.
0: Tak jak dneska při úterku?
2: Jo, dobrý.
0: Dobrý je za tři. Uvidíme, jestli to bude na výbornou. Hele, ve hře jsou dva lístky na Amon Amart. Chci jediné, dnešní výherní větu.
2: Kytary vládnou tomuhle světu.
0: Kytary vládnou tomuhle světu a ty evidentně budeš vládnout minimálně jednomu vlakovému kupé směr Praha, a to 6. listopadu O2 Univerzum, Amon Amart, Orbit Culture a taky Soilwork. To je triumvirát, co?
2: Je perfektní.
0: No tak jo, prosím tě, očekávej elektronického poštovního holuba, protože lupeny tě přistanou v e-mailu. Mně nezbývá, než pogratulovat a říct, ať si to zatraceně užiješ. Je to tvoje.
2: Děkuju.
0: Tak se měj. Čau.
2: Ahoj.
3: Letní roková jízda rádia Čas Rok. Každý den šance vyhrát lístky na festivaly, koncerty a rockové akce. Tento týden máme ve hře lupeny na Masters of Rock, Holba Rock na grilu, Magma Fest a kupu dalších. Od rána sleduj výherní větu. V odpoledním vysílání volej a vystřel si letní rokovou výhru. Letní roková jízda. Jedině na rádiu Čas Rok.

0: Některé věci nestárnou, ty prostě zrají. Já jsem Vrána Roková a každou středu pro vás na rádiu Čas Rock otevírám hudební archiv, který nikoho nenechá v klidu. Oslavíme narozeniny rockových pecek, co hýbali světem. Každý měsíc jedna dekáda. Od neonových osmdesátek přes syrové devadesátky až po ty nejčerstvější riffy dneška. Tak nezapomeňte, středa slavit je třeba.
1: Pravé léto s pravou rockovou muzikou. Na rádiu Čas Rock.

0: tomu, že probíhá celosvětové fotbalové šílenství, tak se trochu pozapomnělo na hokej, tak napravíme to, protože před námi je další ročník ankety Zlatá hokejka a ta nominace vypadá pro dnešní večer takto. Roman Červenka, Jakub Dobeš, Lukáš Dostál, Tomáš Hertl, Filip Hronek, Martin Nečas, David Pastrňák, Karel Vejmelka, Daniel Vladař a Pavel Zacha. Kdo si odnese tu trofej úžasnou, která je strašně těžká, ale nádherná, jinými slovy, kdo vyhraje 58. ročník ankety Zlatá hokejka, to se dozvíme dnes večer od 20 hodin. Tenhle ten slavnostní gala večer startuje v Pražském divadle na Vinohradech. Vaše tipy? 725-33-1155.
1: Odpolední drive na rádiu Čas Rock.
2: Holba Rock na grilu 2026.
3: 24. a 25. července u Stříbrného jezera v Opavě.
2: Vstupenky na www.časrock.cz.
3: Nejsme jen rádio, jsme Čas Rock.
1: Titulárním partnerem festivalu je Holba. Rizí pivo z hor.
4: Hlavním partnerem je společnost Ryčny. Kovošrot a sběrné suroviny. Dejte šrotu druhou šanci.
2: Vaše sběrna CZ.
4: Vaše sběrna CZ.
3: Festival se koná za podpory Moravskoslezského kraje a za podpory statutárního města Opava.
2: Čas Rock. Čas Rock.
5: Dovolená u moře s Blue Style, expertkou na cestování Lenkou Pátek a huňatým parťákem Bluem.
6: Ahoj, jsem Blue. Miluji, když na dovolené nejen odpočíváte, ale i objevujete a poznáváte. Lenka také chvilku neposedí.
7: Tunisko patří každoročně mezi nejoblíbenější destinace našich klientů a to nejen pro příjemnou délku letu 2,5 hodiny. Z mého pohledu se jedná o zemi, která má co nabídnout a je zde stále co objevovat. Můžete si vybrat některý z hotelových komplexů a dovolenou strávit u bazénu z akvaparky nebo na nádherné písčité pláži. Já raději cestuji a poznávám třeba antické město Kartágo nebo modrobílé městečko Sidi Bou Said, které je ikonou Tuniska. Pro dobrodružnější povahy můžu určitě doporučit výlet na Saharu. Nechte se inspirovat mými tipy a přijměte pozvání Tuniským národním úřadem pro cestovní ruch.
6: Blue! Pestrá dovolená začíná na bluestyle.cz.
8: Notino Black Friday pokračuje. Nyní se slevou 20% při nákupu nad 500 korun. Dopřejte si parfémy a kosmetiku za skvělé ceny. Více na notino.cz.
9: Notino. Today is yours. Feel good.
10: 4. a 5. září se Ostravský hrad promění v metalovou pevnost. Festival Metal přiveze Decapitated, Suicidal Angels, Vomitory, Darkness, Take a další. 30 kapel, 2 dny, 1 metalová smršť. Nenechte si ujít pořádnou dávku extrémního metalu. Více informací na www.metalhrad.cz.
11: Jste automechanik, autoelektrikář nebo CNC obráběč a hledáte jistou práci? Pojďte do Tatra Trucks v Kopřivnici a pracujte na vozech, které zná celý svět. U nás najdou různorodou práci jak zkušení borci, tak nováčci. K tomu navíc příspěvek na dopravu, dotované stravování, roční odměny až do výše 13. platu a především zázemí stabilního zaměstnavatele. Přidejte se k legendě jménem Tatra. Chci do Tatry.cz.
2: Letní roková jízda na rádiu Just Rock. Každý den rozdáváme lístky na ty největší akce. Tento týden hrajeme Olupeny na Amon Amart, Beats in Black, Vesuv Fest a kupu dalších.
12: Od rána poslouchej, lov výherní větu a odpoledne volej. Řekni

0: Metalmania, taky z Baboš. No a vy se mějte nádherně, tady je svatojánská noc před námi a slyšíme se zase zítra, 24. v 15.00. Těším se na vás.
1: Čas rok. Malinovka bez výčitek? Tohle léto jedině s limitovanou edicí výrobníků SodaStream. Nová příchuť malina bez cukru je teď navíc přímo v balení. A domácí perlivé nápoje si tak připravíš přesně podle své chuti. SodaStream. Perlivé osvěžení, které si namícháš po svém. Kup na sodastream.cz.
2: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda. The power of dreams.
3: Partnerem pořadu Metalmania je metalshop.cz. Největší prodejce metalové módy u nás. Metalshop.cz.

Pohodový podvečer, fandové Rebela, fandové Rádia Čas Rock, prostě fandové rockové a metalové muziky. Metal, ten se nám rozezněl v té, řekněme, nejryzejší podobě už v rámci prvního klipu, který nám odstartoval dnešní Metalmanii, Záliv Bay Area. To je místo, které se kapalami jako ta, která nás provede dnešním dílem, jenom hemží. Dead Angel, formace, která podle mnohých patří k těm, kdo definovali pojem thrash metal. Někdo počítá mezi tyto kapely jenom velkou čtyřku, někdo z toho má velkou osmičku, protože kromě Metallica, Slayer, Megadeth a Anthrax tam patří taky Testament, Exodus, Overkill nebo právě Dead Angel. Kapela kolem Marka Oseguedy do dnešního dne, i když s pauzou, sype do metalových hlav ten správný thrashový matroš, ze kterého nikdy neuhnula. Takže dáme další klip a popojedeme.

Sledujete televizi Rebel, hladíte vlny rádia Čas Rock. Včera byl Den dětí, samozřejmě v případě, že jde o premiéru. Takže dětskám vrazíme, řekněme zpětně do hlav pořádný metal. Dead Angels se dali dohromady v dobře známé oblasti Bay Area. Začali se motat po klubech a kolem takových jmén jako Kirk Hammett, který jim pomohl s produkcí Dema. Vyšli demáče, vyšel debit a kapela vesele obrážela nejdřív kluby, pak turné, společně třeba s Whiplash, Voivod nebo Sacrifice. Pak tedy Dead Angel chytli lano od dalšího vydavatelství a všechno vypadalo nadějně. Ovšem, rozsypalo se to. Nehoda kapely, zraněný bubeník a v podstatě v roce 1991 oficiální konec kapely. Pánové na muziku nezanevřeli, věnovali se různým projektům. Marka Oseguedu mimochodem zkoušeli Anthrax jako náhradu za Joe Belladonu. Nakonec byl ovšem vybrán John Bush. Teď další klipovka Dead Angel.

Sledujete Metalmány, dneska Dead Angel. Kapela měla ve své tvorbě výraznou mezeru. Ta trvala do roku 2001, kdy se sešli na akci s názvem Trash of the Titans. Dead Angel od roku 2004 opět začali sypat alba s celkem velkou pravidelností. The Art of Dying vyzdvihuje výborné hráčské výkony. Crank Session, to jsou podle mnohých ryzí metalové postupy v moderním kabátu. Naproti tomu některým se údajně moc nelíbí deska z roku 2016 The Evil Divide. Podle řady z nich zde schází nápady, i když nelze upřít snahu o pokračování čisté metalové práce. No a já myslím, co třeba takový Humanicide. Album to je vysokou školou trashe, základní prvky dodrženy. Ovšem deska je velmi pestrá, a to nejenom hlasovými polohami právě Marka Oseguery. Před námi je další klip.

Tak přátelé, dnešní Metalmania, řekněme, s kapelou Dead Angel je pomalinku, ale jistě v samotném závěru. Chybí nám ještě jedna skladba, abychom dodrželi stopáž. Pokud mám informace správné, tak zatím poslední deska kapely Dead Angel vyšla v roce 2019. A jak jsem o tom mluvil i v těch předcházejících vstupech, tak samozřejmě pánové se věnují dalším činnostem. Taková jedna z nejznámější je ta, že Mark Osegueda se stal členem formace okolo Kerryho Kinga po oficiálním rozpadu kapely Slayer. Ale o tom třeba někdy jindy. Tak, Metalmania je v závěru, ještě jednou Dead Angel a za týden se na vás těším. Mějte se, zbavoš!

televize Relax. Krimi, které vás vtáhne. Inspektor Rybas. Drsný detektivní seriál plný zvratů. A emoce, které zůstanou. 800 slov. Příběh o životě, vztazích a hledání rovnováhy. TV Relax. Příběhy, které stojí za to.

Když potřebujete dosáhnout výš, potřebujete techniku, na kterou je spoleh. S vysokozdvižnou plošinou s unikátním výškovým dosahem až 24 metrů od služby Havlický Opava zvládnete práci pohodlně, rychle a bezpečně. Navíc se skvělou stabilitou a manévrovatelností a bočním dosahem 12 metrů. Služby Havlický. Skvělý partner pro vaše výškové práce. Více na službyhavlický.cz.

0: Získejte svůj vysněný dům. Kvalitně, rychle a s kompletní realizací. Stavba na klíč.pl. Postavte svůj vysněný dům s polskou firmou. Vaši stavbu zrealizujeme na klíč. Kompletní služby od základu až po finální odevzdání stavby, a to s jedním zhotovitelem. Stavba na klíč.pl.
1: Řekneme to rádi a nahlas. Nejlepší auta má Pavlas.
2: Fiat Grande Panda s benzínovým motorem

0: Strast Chlebovice, Frýdek Místek.
1: Proti slunci to je ono. Spolehni se na Impono. Žaluzie, rolety, markízy i pergoly značky Klimax. www.impono.cz.
2: Světová rocková ikona Europe vyráží na evropské turné k 40 letům Final Countdown. A jediná zastávka v Česku? Podrž se! Mega koncert Rádia Čas. 21. listopadu Ostravar Arena. A s nimi Olympik, David Koller, Lenny a Marpo. Toto Ostrava ještě nezažila. A ty můžeš být u toho. Vstupenky už teď na

0: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová plec v ceně 59,90 za 1 kg. Květák jeden kus za 34,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 29,90. A Radegast 12 ryze hořká v multipeku 8x0,5 litru za 174,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
2: Mezinárodní společnost Schaeffler hledá operátory a techniky do výroby a také údržbáře s elektrotechnickým vzděláním pro výrobní závod v Ostravě. Nabízíme nadstandardně placenou práci v čistém pracovním prostředí, stravenky ve výši 150 korun na den, placené přesčasy, 5 týdnů dovolené a řadu dalších zaměstnaneckých výhod. Vaše nová práce v Ostravě čeká na schaeffler.jobs.cz. Schaeffler hledá právě tebe. Jaký si to uděláš,
3: takový to máš. Nemusíš být černý kůň, ale můžeš. Ten Mustanga 26. června, Pivovar Ostrava. A by the way, budu tam taky, Marko.

0: Čas rok slaví narozeniny.
1: Milé rádio Čas rok, oproti traktoru si ještě cucák 15-letý, ale už úplné dítě nejsi. A já bych ti popřál mnoho dalších krásných let, spokojené posluchače, spokojené zaměstnance, milé empatické vedení a zkrátka a dobře, ať si stále takové, jaké jsi. Mějte se krásně, zdravím za celý traktor. Ahoj a všechno nejlepší.
0: Díky za přání a volume doprava. Rádio Čas Rok, nejsme jen rádio, jsme Čas Rok.

0: svátek Honzíci a my jim v Ostrém budíčku budeme samozřejmě přát všechno nejlepší.
1: Ale nejenom, že jim budeme přát, my si Honzíky budeme i hrát, protože na hudebním poli jich najdeme dostatek na české scéně i té zahraniční, takže tohle zítra bude v Ostrém budíčku.
0: A pokud nějakého Honzíka znáte, tak mu také napište a my mu popřejeme skrze frekvence Rádia Čas roku.
1: Tak zítra v 6.
2: Ostrý budíček na Rádiu Čas rok s Tomem a Ivem.

0: Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například Kofola 2 litry za novou běžnou cenu 29,90. Nebo čerstvá vejce velikosti M 10 kusů za novou běžnou cenu 49,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
1: Už dál nemusíš hledat. Tady jsi správně. Čas rok na tvrdo. Pro všechny, kterým v žilách koluje metalová krev. Žádné kompromisy, žádné hranice. Rádio Čas rok na tvrdo. Metal, jak ho máš rád. Poslouchej nás i na play.cz.
2: Poslech může způsobit nekontrolovat.

Letní roková jízda na rádiu Čas Rock. Každý den rozdáváme lístky na ty největší akce. Tento týden hrajeme Olupeny na Amon Amart, Beats in Black, Vesuv Fest a kupu dalších. Od rána poslouchej, lov výherní větu a odpoledne volej. Řekni správně a bereš parádní výhry. Letní roková jízda. Jedině na rádiu Čas Rock.

0: Rock slaví narozeniny.
1: Halo, halo, tady je Poli a Insania. 15 let, tak to už můžete poslouchat mládeži nepřístupnou hudbu. A my vám s Insánií přejeme, ať jste tu do stovky. A čistý frekvence. Nazdár.
0: Díky za přání a volume doprava. Rádio Čas Rock. Nejsme jen rádio. Jsme Čas Rock.

0: potravinovém řetězci maloobchodní síti Hruška už od této středy zakoupíte za super ceny. Úžasné sametové jogurty Kunín s příchutí ovoce, čokolády či vanilky 150 gramů jen za 7,90. Jemný kečup od Hamé, sladký či ostrý 900 gramů za skvělých 59,90. Výtečnou šunku nejvyšší jakosti Bečva Váhala 92% masa 100 gramů už za 21,90. Nebo osvěžující ochucené nealko pivo Staropramen Cool Lemon, Grep či malina s borůvkou 1,5 litru PET již za 38,90. Více na mojehruska.cz.
1: Nová tvář televize Relax. Temné ulice Edinburghu. A detektiv, který jde tvrdě po pravdě. Inspektor Rybas. Napětí, zločin a morální dilemata. A pak změna rytmu. 800 slov. Lidský příběh o nových začátcích, rodině a druhých šancích.

tentokrát s pořádným rockovým nádechem. Film Time na rádiu Čas Rock. Filmové pecky, seriálové bomby a zákulisí, které vás posadí na zadek. Film Time. Filmy, jak je ještě neznáte. Každý čtvrtek od 20 hodin v premiéře a v neděli od 18 hodin v repríze. Jediný

rebelské léto je opět tady. Sleduj televizi Rebel, protože jedině my tě dostaneme na ty nejlepší rockové festiáky a koncerty. Pretty Maids na Holbě Rock na grilu, Iron Maiden, Marilyn Manson, Masters of Rock, Tři sestry, legendární Europe na megakoncertu Rádia Čas. Připrav si mobil a čekej. Jakmile se na obrazovce objeví soutěžní QR kód, naskenuj ho a výhra může být právě tvoje. Více info

Některé věci nestárnou, ty prostě zrají. Já jsem Vrána Roková a každou středu pro vás na rádiu Čas Rock otevírám hudební archiv, který nikoho nenechá v klidu. Oslavíme narozeniny rockových pecek, co hýbali světem. Každý měsíc jedna dekáda. Od neonových osmdesátek přes syrové devadesátky až po ty nejčerstvější riffy dneška. Tak nezapomeňte, středa slavit je třeba.

0: Radiočas Rock slaví narozeniny.
1: Ahoj, tady Kuba Ryba, zdravíme vás z Festiáku od Rybiček 48 letí. Obrovský pozdrav pro rádio Čas Rock. A my vám přejeme všechno nejlepší k 15. letu. My příští rok slavíme 25 a nebojte, vy nás jistě jednou doženete.
2: Jo.
0: Díky za přání a volume doprava. Rádio Čas Rock. Nejsme jen rádio. Jsme Čas Rock.

nejtvrdší, nejrychlejší a nejlepší na metalové scéně. Metalmania každé úterý po 19. hodině na rádiu Čas Rock. Partnerem pořadu Metalmania je metalshop.cz. Největší prodejce metalové módy u nás. Metalshop.cz.

0: Už dál nemusíš hledat. Tady jsi správně. Čas rok na tvrdo. Pro všechny, kterým v žilách koluje metalová krev. Žádné kompromisy, žádné hranice. Rádio Čas rok na tvrdo. Metal, jak ho máš rád. Poslouchej nás i na play.cz.
1: Poslech může způsobit nekontrolovatelné

Čau rokeři, vítejte u dalšího dílu pořadu Víkend, který dneska otevřeme ve společnosti Yngwieho Malmsteena, který by se měl ještě letos pochlubit novým albem. Podle jeho slov by to mělo být v předposledním měsíci tohoto roku a měli bychom se dočkat 9 skladeb, ze kterých budou jen 4 z nich doplněné zpěvovou linkou. Zbytek budou instrumentálky a máme se těšit i na jeden bonusový kousek, který uzavře celkovou stopáž 46 minut. Tak to je opravdu skvělá zpráva a my máme hned o jednu starost míň, čím někomu k těm letošním Vánocům udělat radost. To je ale provokace mluvit v létě o štědrém dnu, že jo?

Yangi Malmsteen, co by otvírá dnešního dílu pořadu Víkend, a před námi je německá partička Xandria, která dokončuje práce na svém dalším studiovém zářezu. Ten má datum vydání stanovené na polovinu letních prázdnin, konkrétně to bude 7. srpna, a má být plné zvratů a nemalých překvapení, které náš život rozhodně přináší. Venku je z něho v pořadí druhý single, který jasně napovídá, jakým směrem se tentokrát kapela vydala. Já myslím, že to bude opět skvělá porce muziky, kterou nám 15. října předvedou v pražském distriktu.

Pořad Víkend pokračuje dál, a to s legendárními Manowar, kteří vypustili do světa termíny svého nadcházejícího turné. To odstartuje 29. ledna v Německu a bude mít celkem 29 zastávek, na kterých se bude vzpomínat hned na dvě jejich kultovní alba, a to Fighting the World a King of Metal. Máme se těšit na velkou pódiovou show, na kterou jen tak těžko zapomeneme, a já si myslím, že by byla velká škoda u toho chybět. Tak se na to trošku připravíme, co říkáte?

televize Rebel, tak jako Rádio Čas Rock, vám každý týden přináší pořad Víkend a v něm teď dostane prostor Marilyn Manson, který se 14. srpna pochlubí novou deskou. Ta bude k mání jak na klasickém cedlu, tak na vinilu, které nabídnou 9 věcí, ze kterých si tu, která tam bude mít 8. pozici v pořadí, dáme v plné parádě. Pod produkcí je podepsaný zkušený Taylor Bates a tak je jasné, že úspěšný výsledek je zaručený. No, uvidíme, co všechno nám z něho předvede na letošních vizovických mástrech, které uzavře v neděli 19. července přesně o půlnoci. Tady je a já se s vámi pro dnešek loučím. Díky za přízeň a budu se na vás těšit zase příště. Do té doby se mějte fajn a roku zdar.

0: Rok slaví narozeniny.
1: Čau, já jsem Jožin z kapely Lauter a chtěl bych popřát všechno nejlepší rádiu Čas Rok k jeho 15letému výročí. Buďte stále tak skvělí, jako jste, a hrajte úžasnou rockovou a metalovou muziku. Ahoj.
0: Díky za přání a volume doprava. Rádio Čas Rok. Nejsme jen rádio, jsme Čas Rok.

jízda na rádiu Čas Rock. Každý den rozdáváme lístky na ty největší akce. Tento týden hrajeme Olupeny na Amon Amart, Beats in Black, Vesuv Fest a kupu dalších. Od rána poslouchej, lov výherní větu a odpoledne volej. Řekni správně a bereš parádní výhry. Letní roková jízda. Jedině na rádiu Čas Rock.

Světová rocková ikona Europe vyráží na evropské turné k 40 letům Final Countdown. A jediná zastávka v Česku? Podrž se! Mega koncert Rádia Čas. 21. listopadu Ostravar Arena. A s nimi Olympik, David Koller, Lenny a Marpo. Toto Ostrava ještě nezažila. A ty můžeš být u toho. Vstupenky už teď na časradio.cz.

Rebelské léto je opět tady. Sleduj televizi Rebel, protože jedině my tě dostaneme na ty nejlepší rockové festiáky a koncerty. Pretty Maids na Holbě Rock na grilu, Iron Maiden, Marilyn Manson, Masters of Rock, Tři sestry, legendární Europe na megakoncertu Rádia Čas. Připrav si mobil a čekej. Jakmile se na obrazovce objeví soutěžní QR kód, naskenuj ho a výhra může být právě tvoje. Více informací

seriálů, tentokrát s pořádným rokovým nádechem. Film Time na rádiu Čas Rock. Filmové pecky, seriálové bomby a zákulisí, které vás posadí na zadek. Film Time. Filmy, jak je ještě neznáte. Každý čtvrtek od 20 hodin v premiéře a v neděli od 18 hodin v repríze. Jedině